Tedy to neříkám, všude tak není, ale u nás tak opravdu bylo. Takový případ se u nás udál s biologickými hodnotami v závodní kuchyni. Ale jinak jsme si stěžovat nemohli, ani jsme si nestěžovali. Jídla bylo dost a rozmanité, hodnotné živiny. Na druhé straně zase opravdu jsme si nevybírali. Všecko jsme snědli, beze zbytku skonzumovali. Jednou i připálené a pak zase přesolené. Nejsme zhýčkaní, to je pravda. Detaily nerozebíráme. Někde se vyskytnou takový individualisté a to, aby závodní kuchař přišel o nervy. Nic jim pod nos neleze, v jídle se ponípají a kazí jen apetit ostatním spolustolovníkům. A připálené vůbec nejedí. Nechají to. Takovým vařit, marná sláva, nezavděčíš se. Tak třeba uvaříš nějakou krmi a prohnaný strávník má apetit na jakousi docela jinou spécí. Ale nelze vařit individuálně, i špekoun má jen dvě ruce a nemůže se kvůli individualistickým přáním přetrhnout. U nás, zaplať pán Bůh, takových individualistů není. U nás závodní kuchyně prosperuje i bez individuálních specií. Od samého vzniku ještě nikdo neudělal kravál, to je na mou duši pravda. Vařila se hlavně jídla národní a žádné individuální extraburšty. Knedlíky se zelím a kus uzeného k tomu. Nebo knedlíky se zelím a karbanátek. Nebo knedlíky se zelím a kotleta. Jindy jsme zase měli knedlíky se zelím a biftek. Skutečně strava byla rozmanitá, vydatná, ale hlavně nejednotvárná. Úplná fantazie. Ku příkladu na Štědrý den. Co bylo na Štědrý den? Lec, kdo by myslel, knedlíky se zelím a vepřová. Ne, ne, to bylo den předtím. Na Štědrý den byly knedlíky se zelím a kapr. Náš závodní kuchař se překonával. Jenom ne jednostranou stravu varoval. To vede k překyselení, nadbytečným šťávám a různým obtížím žaludku. Protože byl objektivní. V tom smyslu jsme také měli schůzi. Přednášel závodní lékař. O lidské stravě referoval. Předtím jsme ani nevěděli, jak je potrava důležitá. Nic jsme neslyšeli o fyziologii trávení a výměně látek. No daleko sáhlé věci, občané. Kdo se dřív o to staral? Výživa lidu a tak dále. No hotová věda. Zvykli jsme si, pravil doktor. Všelijak si žaludek hňácat. Nejíme, pravil, uvědoměle. Ale z toho hlediska zaostale si cpeme břicho všelijakými dežiny a jinými neřády, hodnoty biologické pomíjíme, kalorií nedbáme a metabolismus máme v nepořádku. No toho bohu dík v naší závodní kuchyni není. Něco takového by se u nás ani netrpělo. My bohu díky už nejsme tak zaostalí, abychom v kaloriích měli nepořádek. Hned druhý den při obědě byly knedlíky se zelím a játra, trousili se pracovní síly do kuchyně a dotírali na kuchaře. Pověz, špekoune, dal si dost kalorií a do polévky dal si metabolismu, ale stala se taková věc, čerta by se v ní vyznal. Kuchař dal na tabuli vývězku, že jsme se zavázali pomocí nastatku, kde máme patronát, vykopat brambory. To je pravda. A že jsme tam brigádu neposlali. No, to je taky pravda. A že tedy brambory pro závodní kuchyni nebudou. Nebyla výroba, nebude distribuce. Budou se za příkrm podávat knedlíky se zelím a tak dále. Ale dal si plavajzník. Srotili se u vývězky, přečetli, uplivli a vydali se za kuchařem. Kam na nás lezeš s distribucí, figuro, dotírají. Neovládáme snad fyziologii trávení a výměny látek? Chceš zavést nepořádek do kalorií, porušit výživu lidu? A co metabolismus? Snad nakonec metabolismus přestaneš dávat a biologické hodnoty porušíš, no divo neudávili. Ukázali mu, že si nenechají na biologii sahat, ani od kuchaře. A hned zatepla svolali schůzi, ustanovili brigádu k vykopání brambor i s kuchařem. V sobotu brigáda odjela a v neděli večer přivezla nákladní dvoutunkou brambory. Soběstačně. Vlastníma rukama biologické hodnoty ze země vyrvali i s kuchařem. Dnes je naše závodní kuchyně biologicky hodnotná. Poučili jsme špekouna. Žádná omezená distribuce, larvolína, ale výměna látek. Nedáme si, kdo ví, jakými dežiny žaludky hňácat. Občas také kuchař udělá bramborové knedlíky, odváží se.
ale i v těch jsou biologické hodnoty, pravil závodní lékař. No proto.

0: spolu, až vlas náš pokryje moudrého stáří
1: noc s hvězdou.
2: Přikládám životopis. Byl jsem narozen pohlaví mužského, což mi už zůstalo. A má za následek i stav současný. Myslím můj, nikoliv mezinárodní. V závorce, to by nám tak ještě scházelo. Dovolte, abych začal od malinka. Mé dětství bylo poměrně utěšené, nemaje z toho rozum. S kvačícími léty jsem nabýval dojmů, čímž jsem však na druhé straně zároveň ztrácel přehled. Moji rodiče byli každé odpoledne a večer doma a nutili mě číst, psát, počítat a zpívat národní písně. Zkrátka taková typická, rozvrácená měšťácká rodina. Všichni příbuzní tvrdíce, že mě mají strašně rádi, mě mlátili na potkání. Z toho jsem vyrozuměl, že dokud mě budou mít strašně rádi, nebudu mít na světě pokoje. Léta školou povinná jsem trávil většinou na chodbě, kam jsem býval vykázán, javši se polohlasně vyrušovati pedagogy a buditele. A tu řekněte sami, co může dát i studená školní chodba vnímavé duši dítka z rozvrácené rodiny. Pranic, řeknete, pokud jste slušně vychováni. Na školních chodbách bývají kromě hrdinů vycpaní hlodavci a plazi v líhu. Odtud pramení můj odpor k hlodavcům a plazím. Zajímavé jest, že avšak nikoli v klíhu. Neboť líh si tak nějak zachovává svůj půvab, byť v něm i byla namočena zmije písečná. Puberta jest období, kdy máte dojem, že se klidně obejdete bez vychovatelů, dostanete-li vhodný podnájem ve vykřičeném domě. Tuto psychologii způsobují kontrarevoluční slečny na předních stránkách časopisů. Když se na ně nedíváte třídně a když se vám k tomu ještě přidá úpadková jazzová hudba, tak jsem byl svého času divoch. Zdůrazňuji svého času, abych v zde přítomných dámách nebudil fantastické naděje. Podívejme se však na mě politicky. Své mužství jsem zahájil bojem proti říšskému kancléři a to říkánkou Der die das psí vocas. Když to Vůcovi došlo, na místě se zastřelil a spálil. Od té doby si přede mnou žádný diktátor není jistý. I hned po válce jsem se obětavě zapojil do zachraňování našeho pohraničí. A mohu s hrdostí říci, že jsem zachránil, co se dalo. O něco později jsem začal mít takový dojem, že se veřejná práce neobejde nadále bez mé kolektivní individuality. Tak jsem tam vstoupil, nic zlého netuše. Ovšem, kdo může u nás předvídat, co bude za 20 let, když ani nevíme, co bude zítra dopoledne? Toho tajemníka jsem dělal výborně. I když zde byl nějaký ten drobný nedostatek. Avšak ruku na srdce, kdo pak u nás dneska nemá nedostatek? Myslím, nedostatek drobných. S chutí jsem dělal příslušné hovadiny, nepozorujíce, že jsem z hůry deformován. Zvláště když ty hovadiny byly podstatně lépe placeny, než projekt údolní přehrady nebo operace jater. Jakožto malý český tajemník jsem však naštěstí osobnost velice tvárná. Takže jsem se osudného jara stal u nás poměrně snadno duchovním vůdcem těch, co se 20 let báli proti mě ceknout. Už nikdy, soudruzi, volal jsem, bivši sfackován jistou skupinou odlišného mínění pracujících. Při své jinak ryzí povaze jsem netušil, že jednou budu kolísat, což prý kazí charakter. Já ho sice osobně na nic nepotřebuju, ale poslední dobou se na něj kdekdo ptá, což mě znervozňuje. Jsem připraven dáti své síly do služeb dobré věci. Jenom ať o tom, co je dobré, rozhodne prosím vás někdo, kdo je lépe informován než já. Abych zas nebyl fackován zbytečně. Na výši platu se rád dohodnu. Kdyby to bez těch facek nadále nešlo, žádám příplatek v tuzexových bonech, neb v jiné revanšistické měně. S pozdravem za dosavadní důvěru, moji jakost. A samozřejmě podpis.

0: Vrchní inšpicient Národního divadla Cintl mě jednou po představení chytil za ruku a povídá: Rolande, chceš si vydělat 150 korun? No jak pak ne, chci. A co za to budu dělat? Konferenciéra ve Varieté. Je tam modní přehlídka, já potřebuji někoho, kdo by uváděl ty manekinky a ohlašoval je. No nic to není, sem tam do toho můžeš dát něco svýho, nějaký vtip, to se vždycky dobře poslouchá. Koukej, dostaneš takové cedulky, srovnané za sebou, a na nich bude vždy popis toalety, z jakého je materiálu, jaká je obuvkní, doplňky a vůbec celá ta ženská paráda. Poučoval mě, jak manekinka přijde, otočí se jako holub na báni, to nic není, a zasvětil mě do všech podrobností. No, znělo to lákavě. Přišel jsem do Varieté a Cintl jsem je hned zmocnil. To je dobře, že už jdeš, Rolande, to je fajn, to je fajn. Tak koukej, tady máš ty lístky. Víš, a začni asi takhle. Vážení, teď něco uvidíte, co jste v životě ještě neviděli. Nebo tak nějak podobně. Já se na tebe spolehlám, ty jsi šikovný. A tak dále, řeči měl jako vody. Zeptal jsem se, kdo to pořádá, ale několik firem odpovídá. Podíval jsem se zběžně na ty lístky, čtu francouzská, anglická pojmenování. Jak tě živ, jsem to ani neslyšel. Krep, Moire, Breitschwanz. Nemohl jsem to ani přečíst, ale hlavně to anglické, copak francouzsky, to jsem ještě trochu znal ze školy. No tak a už to začalo. Opona se rozhrnula a já volám. Číslo první. Bílá plesová toaleta bez rukávů, dlouhé glazé rukavičky, bílé atlasové střevíčky se zlatými přeskami, firma ta a ta. A jak jsem to řekl, vyšla dáma oblečená, jak se mi vylíčil. Bílá jako holubička, jen se třpitila. A tak to šlo dál, vždy jsem dal lísteček do spodu a četl jsem další. Když měla přijít asi desátá manékinka, ohlásil jsem. Nevěsta v bílých atlasových šatech s čelenkou, mirtový věneček nad pravým ouškem, bílé atlasové střevíčky, v rukou lilie a bílý bez. Obecenstvo i já se díváme v očekávání a najednou se objeví dáma od hlavy až k patě v hlubokém smutku. Cintl šeptal skvůz, hluboký smutek, Rolande! Hluboký smutek, jaký se nosí, když zemřou rodiče anebo manžel. Já tedy honem ohlásil. Opravuji, hluboký smutek, jaký se nosí po smrti rodičů. Malinký smích, který zazněl, když smutečně oblečená dáma vystoupila, stichl. Hlásím další. Mladá dívka oblečená do divadla. Malá večerní toaleta ve vlasech fialky. Látka, barevný krebdešín a vyšla dáma oblečená v krátkých černých šatech. Cintl zase z kulis. Rolande, jež, polosmutek, Rolande, ty přehazuješ lístky, ty troubo, dávej pozor. Ale já si nebyl ničeho vědom. Já četl poctivě lístek za lístkem, jak byly složeny, a nic jsem nepřehodil. A hned jsem opravil. Opravuji! To je prosím dáma v polosmutku. A přidal jsem si. To je poloviční smutek, jaký se nosí, když zemře starý manžel. To je takzvaná veselá vdova. Když jsem tohle řekl, obecenstvo propuklo v huronský smích a Cintl si pochvaloval. Ty fajn, ty fajn, člověče. A už to šlo dále. Ani jediná manekinka, kterou jsem popsal, nepřišla správně. Lidi čekali s napětím na barvy. Anglická pojmenování, no ty jsem vždycky zamumlal. Nemohl jsem to vůbec ani přečíst. Obecenstvo se svíjelo smíchem a přímo řvalo. Volám, dáma v podzimním upjatém plášti, kostka, hnědá kabelka a anglické střevíčky. Obecenstvo napjatě očekává, a v tom přihopsá růžolící buclatá blondýnka v koupacím úboru. Cintl v kulisách jako blázen říkal, to je fajn, jej, to je fajn. Ale já byl spocený hrůzou. A tak jsem skončil. Měl jsem ohromný aplaus jako v opeře. Musel jsem se několikrát děkovat a když naposledy spadla opona, přišel ke mně Cintl a povídá, to je fajn, Rolande, to bylo moc dobrý. Podívej se, povídám já, ty ubohé manetinky, jak pláčou. Jak můžeš říct fajn, takovouhle vosturu jste nikdy nezažili. Ale on povídá, to nic není, z toho si nic nedělej. Koukej, jeden z pořadatelů nás chce žalovat. Nic se neboj, nic se, ať žaluje. Ať žaluje. I on to sám všecko zavinil. Přišel opilý, měl ty též lístky jako ty, přeházel je. No a tím to všecko zavinil. No. A stejně lidi, člověče, ty se bavili. Tady máš Lande 150 korun honorář. A já mu na to povídám. Ale co já vytrpěl, to za těch 150 korun nestojí. Já vždycky s hrůzou přímo se třásl, která barva za to.
1: Já dojetím.

a tisíc dohadů. Proč sám být mám z těch lidí,

0: jsem spáchal hřích. Jen tím, že mám tě rád, jsem spáchal hřích.
1: Posloucháte stanici Hvězda.

0: slyšíte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Prezident Pavel si udělal výlet do New Yorku a v OSN přednesl projev z pera svých loutkovodičů. Podle poslance Jindřicha Reichla a předsedy strany PRO to byly jen obecné nic neříkající plky kritizující Rusko a velebící válečné štváče. Projev byl prý nudný, zcela zbytečný a navíc špatně přečtený. Podle kamerových záznamů navíc projev Pávka v sále skoro nikdo neposlouchal, takže ostuda pro naši zemi nebude tak veliká. Snad jediné, co v něm mohlo pobavit, byla zmínka, zřejmě dle filmové komedie Myš, která řvala, o povelu Číně. Hradní klika si zaapelovala, že Čína má využít svého vlivu na Rusko a přemluvit ho, aby hroutící kyjevský režim ušetřilo potupné vojenské porážky. Pokud jste sami tento další z bezcenných pávkových projevů neslyšeli, nejste jediní. Poslouchali ho už snad jen redaktoři z České televize a rozhlasu. Příznačná však byla reakce obhájců. Například takový fanatický válečný štváč Martin Schwarz prohlásil, že kdo se doma ke kritice Petra Pavla přidává, je prý zrádce. Ano, Schwarz toto skutečně řekl. Kritika prezidentova žvatlání je tedy vlastizradou, alespoň podle tohoto mediálního obra. A kdo by se snad odvážil říci, že plky jsou plky, má být vyobcován. Mířil tím právě na Reichla, který se odvážil říci, že císař je nahý. Ostatně přeci už Jan Werich nám dříve radil, co dělat při srážce s podobným blbcem.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: noc s hvězdou.
1: Tati, kdo to je, prosím tě, Archimed?
2: Jaký med?
1: Archimed.
2: Ten? No to je přeci slavný Žano a vyhlasný Žano a velmi proslulý Žano. Co ti najednou lez do hlavy, jak jsi na něj přišel?
1: Protože se máme učit Archimedův zákon.
2: Jo, no jo, synáčku, to ale nebyl Archimed. To byl Archimedes, žádný Archimed.
1: A kdo to byl Archimedes?
2: Archimedes přece vynalez Archimedův zákon.
1: Jaký zákon, tatí?
2: No nařídil, že když se vleze do vody, takže přeteče vana.
1: Komu to nařídil?
2: Každýmu, protože zákon je zákon. Zákon se musí dodržovat, Žano, aby z toho nebyl holubník.
1: Z té vany.
2: Z žádný vany. Ve vaně přišel na to, že přetýká voda, když se tam vleze, Žano.
1: A proč tam lez, tatí?
2: Protože byl asi zamazanej.
1: Od čeho?
2: Od čeho porád? Nejspíš od toho, jak les po kolenou, Žano, protože si maloval na podlaze, co?
1: Vanu.
2: Žádnou vanu.
1: Rybník.
2: Žádný rybník. Kruhy si maloval. To ty nevíš?
1: Sím vím, tatí.
2: No tak jak to tedy bylo dál, když to víš, no? Jak to bylo dál?
1: Pak to bylo dál tak, že k němu přišel desátník.
2: No voják k němu přišel, to se nevěsí desátník. No a co?
1: A šlápnul mu na ty kruhy.
2: Správně. A co povídal Archimedes? No, to je velmi slavný historický výrok.
1: Archimedes povídal, šlap si po svých, sloné.
2: Já ti dám šlap si po svých, co pak by takhle mluvil Archimedes? To byl vzdělaný ten?
1: Vzdělanec.
2: No, neruš mé kruhy, řekl tomu vojákovi, když mu na ně šlápnul.
1: Ano, tohle mu jistě neřek, za to ti ručím, tati. On se tak dlouho maloval s kruhama a...
2: Za nic mi neruč a řekni, co voják.
1: Voják?
2: Jo.
1: Voják povídá, hele, hele.
2: Žádný hele, hele.
1: Ne.
2: Boreč, že ne. Vždyť ho píchnul.
1: Čím, tati?
2: No čím by ho píchnul, když to byl matematika, fyzik?
1: Asi kružítkem, vy, tati?
2: No možná, to by mohl.
1: A pak?
2: Pak vstal z té země a protože měl zaprášený kolena, jak les po podlaze, tak vlez kam?
1: Do kruhu.
2: Do vany.
1: Do vany, že jo, tatí?
2: No ovšem, že ano. A přitom vyšplouh vodu a tak ho napad Archimedův zákon, který zní... No, ukáž přesně, najdi to v té knížce.
1: Ten zní přesně, tady to někde bude, jo.
2: Tady je to. Těleso ponořené do kapaliny vytlačí tolik kapaliny, kolik samo váží.
1: To těleso, viď, tatí?
2: No, když váží málo, vytlačí málo.
1: Když váží moc, vytlačí moc.
2: A když váží akorát, tak vytlačí akorát.
1: A když to těleso vyleze na štafle a skočí do vany se štaflí...
2: Tak ti dám pohlavek. Kdyby. Nech si to svoje kdyby a řekni mi radši, jaké praktické poučení si z Archimedesova zákona člověk odnáší.
1: Že nemá...
2: Celou větou?
1: Z Archimedesova zákona si člověk odnáší, že nemá skákat se štaflí do vany.
2: Ne, že se má mládež mejt, to si odnáší. Že si má mejt krk, uši a kolena, aby i ona mohla jednou vymyslet zrovna takové zákony jako Archimedes.

mňam. A tam za tím mořem bývá, četníci mají protézy. Buldoci, gumový zuby a v tom to všechno vězí. Stromy jsou plny cigaret a stohy s koupelnama, no. Tam nesněží, čas neběží, bouře nebouří, mlha neleží, tam za tím mořem pívá. Joj, joj!

0: A tam za tím mořem pívá, tam zakázali práci. Tam nehlídají policajti, tam hlídají vandráci. Tam holky sami nechtějí spát. A když máš chuť na guláš, tak jen zakejváš, přijde Mikuláš, dá tě guláš, no to si dáváš. A pak hop, a pak hop, a pak hop, do moře piva.
1: Noc plná hvězd. Lidé si vytvořili pojem neznámý vojín. Neznámých vojínů je ovšem dost, mnoho. A přece každý z nich, než se stal neznámým vojínem, byl někomu důvěrně znám a někým dokonce i milován. Ale pak nastaly jisté okolnosti, či lépe řečeno okolnosti velmi nejisté, a ten jeho tvář, pohyby i způsob řeči někdo znal a někdo miloval. Šel do mlhy a dýmu, mizel v neznámu nějaké rozstřílené končiny, stává se už provždy její částí. Padl. Třeba ho pohřbili. Třeba z něj našli jenom jeho prst. Prst, který ještě někam ukazoval. Snad směrem vlastní hlavy. Směrem k srdci. Směrem k domovu. Byly jich miliony. A ti, kdo zůstali, cítili něco jako povinnost vzdát jim čest. Tu nejvyšší. Vytvořili si tedy pojem neznámý vojín, postavili mu náhrobky, vstýčili sloupy a kolem toho, kdo v životě byl jenom jednotkou, jen nulou, přecházejí v pozoru i generálové a v předepsaném smutku před ním postojí i hlavy států. Bylo by lepší vzdávat úctu jiným neznámým, třeba neznámému tesaři nebo neznámému oráči, zastavovat se a v úctě postávat u lidských krovů, u obdělané půdy. Uvědomovat si vždycky znovu tu slávu, trámu nad příbytkem, tu slávu brást. Přijel jsem k tomu hradu v podvečer. Nebylo ještě pozdě, nebylo ještě 6 hodin, ale byl už říjen a slunce stálo těsně nad krajinou. Rovina. Rovina dodaleka, předaleka, olivové háje, temné svíce cipřišů a hlavy jednotlivých hor korunované troskami hradů. Vinice. Vinice, vinice, vinice. Tak se odtud od úpatí Papežského hradu táhnou k Avignonu a dál. Do všech stran, do všech koutů té požehnané země zvané Provence. Slunce už rychle klesalo a v jednom z výklenků zbývajícího hradního zdiva stál chlapec. Odkud? Mohl být zdejší z těchto míst, z tohoto místa, ale pokud jde o čas, byl odjinut, byl zdaleka. Měl dlouhé vlasy, červené polovysoké boty a dlouhý hedvábný šál kolem rozhaleného límce košile. Stál tu a pískal na rákosovou píšťalu. Pískal si. Pískal sám sobě a pískal vstříc slunci, které se už dotýkalo krajiny, které temně červené procházelo větvemi oliv a zalévalo krví koruny trosek na vrcholcích hor. Pískal si. Pískal si jednoduchou melodii, co může víc taková píšťalka? Co může víc takový chlapec z dob, kdy nápěvy písní byly ještě prosté? Neznámý truvér, řekl jsem si. A díval jsem se, naslouchaje té jeho písni, do jeho kraje. A viděl tam ten jeho čas, čas statečných pánů, odjíždějících dodaleka za slávu boje, pro slávu ran, čas bledých paní s očima plnýma dálek, čas písní pod hradními okny. A vzpomněl jsem si na podobný pocit odjinut, úplně odjinut. Bylo to na scéně divadla, bylo to u nás. Už tenkrát jsem si bez těchto nabízejících se podobností řekl: neznámý truvér, kde se tu vzal? Odkud se tu bere? Byla to jen chvilka. Barevná světla reflektorů ho uzavřela kruhem červeně a on tu stál se svým nástrojem uprostřed chlapců, kteří hráli beat. A přece to byl on. Potulná, rozedraná duše pod hradními okny, šál kolem krku, prsty na strunách, kolem něj myrta, duby, rozmarín, křehký a něžný čas stesku v očích čekajících žen a planých růží odvahy na štítech mužů. Hrál beat. Hrál písně svého dne a v hledišti možná plakali dívenky. Plakali. Netušíce, že sem zavanulo něco prastarého. Vítr z rónských břehů, olivový vítr, vítr středověku, tramontána z Alpil, vítr cipřišů a mlínů, vítr smích a rozedraná korouhev, sám mistral. Hlavy i srdce matoucí vítr jménem mistral. Postůjme chvíli. Postůjte v nepoznaném dosud smutku, v nepoznané dosud radosti i vy, hlavy státům. Tu zpívá neznámý.

0: Noc s hvězdou.
1: K nám jezdila taková společnost Francouzů do Karpat. A jedenkrát přišla drobný stvoření loutka manekina. Strašně taková hezká ženička. Pak jsme stáli na černou zvěř a teď se vyřítil na nás kanec, kterého naproti postřelili. Ten barvil, ten vypadal, kdyby ho polili. A tato francouzská do pokleku a ránu za ránu, kde my jsme se kryli všichni, ona ho složila, toho kňoura, velkýho kňoura ke dvěma metrákům. To, když jsem viděl, že chlapi všichni se kryjí, ten lesmistr Kořenek a všichni, já jsem byl, ona si v pokleku na té linii dala si tři ran na to, tak jsem si říkal, pozor na to. Já jsem zažil skutečně teda ženský myslivce jako veliký kápa.
2: Já pořád jsem byl postaven před otázkou, abych přinesl nějakou lišti kůži domů. Ovíte, no ženská, na límec, na čepici, tak jsem si říkal jednou, počkej, vyjdu si. V jezede zabíjeli prase, tak jsem si vzal vnitřnosti. Zabalím to do papíru, byl mráz, už takhle únor začínal, kdy začínají lišky kaňkovat. Ale pěkné počasí, akorát úplně, jak jsem si říkal, to bude dobrý na lišku. Vzal jsem to na špagát a teď táhnu asi 3 kilometry, chodím křížem, krážem po takové holině okolo lesa a tam jsem to nechal takových 40-50 kroků ležet. Říkám si, počkej, přijde. Představte si, ono to bylo jako v Janáčkově lišce Bystroušce málem. Přijde napřed...
3: Králky, žarete ráda, slečno, jo?
2: No jo. Přijde liška, to jsem viděl, štíhla, viděl jsem jasně, že je to slečna. Voháňkou si to, vometa, sníh pěkně. Měsíček, jak rybí oko v úplňku, krásně se vyjímala na sněhu. Přijde až k těm vnitřnostem, říkám si, střelím. Dávám pušku k ramenu, ale vidím, že v dálce další liška. Říkám si, safra, počkám. Co kdyby? Čekám chvilku a on zřejmě lišák. Říkal jsem už, lišky se kaňkovaly. No a to jste neviděli, to divadlo. Oni ne, že by se vrhli na tu újeď, která tam byla. Oni okolo sebe, on okolo ní tancoval, otíral se bokem. No pán k slečně.
4: Hostitele toho všechno.
2: Říkám si, safra, teď budu mít dvě. Znovu dávám ručnici k ramenu.
5: Další.
2: Vidím v dálce další. Představte si, on přišel i další, druhý lišák. Znovu se k ním měl. Teď se dostali ti dva do sebe. A ona je rozrážela. Vždycky, když se do sebe zakousí, tak ona mezi ně skočí. A říkám si, teď je ten pravý okamžik. A jak tak byli v sobě, založím prásk, všechny tři jsem složil.
6: Jestli neměli poškozenou kožešinu,
7: no, tohle to mě připadá.
2: Každý měl jenom jeden brok v kožichu.
6: Ono je potřeba šetřit, to je jasný.
7: Jako, u nás je Nimrod, jeden kantor, a ptá se malýho Frantíka, hele, táta včera střelil tři zajíce, jo, a převčírem dva zajíce. Kolik je to zajíců? On podá, pane učiteli, jak se mě ptáte, je to pět. Ale táta, až přijde do hospody, tak střelil 8 zajíců, 2 lišky a 3 koroptve.
8: Tak to je důvod zabít.
2: Tak to zabije.

0: Hraje hvězda.
1: Stanice hvězda.
0: Na vlně bezpečí.
2: Čas letí jako bláznivý. Já nešitím ho ani vy.

do všech možných míst. Nemáš nejspíš zdání, ty ani ten sníh. To přání bude hlavinou, až ho budeš číst. Ze všech bílých věží stráž

0: Jste hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Situace možné agrese států NATO vůči Ruské federaci se stupňují a tak Rusko zřejmě znovu spustilo přísný tajný systém soudného dne. Množí se totiž důkazy, že Moskva skutečně v posledních letech modernizovala a nyní znovu uvedla do pohotovosti perimetr, legendární systém, zvaný též jako mrtvá ruka, který má zajistit jadernou odvetu i po zničení ruského vedení. Zjištění vycházejí z rozsáhlého rozboru více než 2 milionů dokumentů z ruských vojenských zakázek. Dan Watch, což je web, ze kterého čerpáme, už během roku 2024 celé měsíčně soustavně stahoval z veřejné databáze různé dokumenty ruských úřadů, které jim však opakovaně pokoušeli omezit přístup. Dokumenty se přesto získaly a pomocí různých složitých počítačových algoritmů a vyhodnocování analytiků ukazují dokumenty, že už od roku 2018 zadalo Ministerstvo obrany v Moskvě tisíce jednotlivých objednávek materiálu pro objekt zvaný 1335. No, doporučujeme přečíst o tom si celý rozsáhlý článek, který připravil Matias Glistrup.
0: Na stránkách akademie
1: ztráty a nálezy.info.
0: ztráty a nálezy.info.

když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek. Tak či tak každý den hlásil se refrénem, já dnes mám vanu plnou fialek.

Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových fialek. Postupně se všem zalíbilo, udice písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: Mám vanu plnou fialy. Mám vanu plnou fialový fialek.
1: Jsme na vlně bezpečí.

0: noc s hvězdou.
1: Když jsem byl na studiích, vytloukal jsem život, jak se dalo. To po česku znamená, že jsem učiteloval po rodinách. Zejména jsem učil češtině. A neřekli byste, jak člověk nakoukne češtině do útrop a dokonce i pod podsazení, učili českému promlouvání nečecha jako poleno. A pamětliv toho, čeho mě bez děky in puncto češtiny naučili žáci líní i horliví, a líní ještě víc než horliví, nepřestanu vám tvrdit a prohlašovat a přísahat. Člověče český, chceš-li se trochu naučit česky, popadni nejbližšího cizince, který se ti namane, a uč ho česky. A nechce-li dobrovolně, dej si ho přidělit národním výborem. Nebo jinou vrchnost. A měly být na to zvláštní paragrafy být. A tomu cizinci třeba i plat za ty hodiny, které mu dáváš, ono se ti to, věř mi, vyplatí. No tak tedy. Mezi mými žáky byl i vrchní stavební rada z tehdejšího místodržitelství. Chodil jsem k němu do bytu v Jumpanově ulici na Novém městě pražském a zasvěcoval ho do tajů jazyka libušina. Pán v létech, táhl mu na 60. Urostlý a milý člověk s krásnou tváří, sálala z ní inteligence a pevná vůle a život daný práci nebřídilsky zdatné. Zde dovolte, abych pověděl, že není žena nejkrásnějším tvorem stvořením, je jim stárnoucí muž nebo stařec. Ovšem, vydařili se. Tak tedy můj vrchní stavební rada, krásný podzimní mužnosti, byl to dobrý žák, ku podivu bystrý a horlivý. Ale když jsme se dostali ke kapitolám o českém slovese, padl na mne třas. Věděl jsem, co teď přijde. Napíše mi, jako napsali dosud všichni v tu ránu, když jsem začal vykládat české sloveso, tedy slovesné vidy, že teď nemají čas, že se zas přihlásí na jaře nebo na podzim. Tak magicky působívají na žáky nečeského původu vidy českého slovesa. Tedy aspoň na mé žáky tak působí. A teď šlo o mého nejmilejšího prozelitu češtiny. Pane Bože můj. I sebral jsem všecku odvahu a řekl mu, já, 19letý kluk, tomu krásnému starci, pane vrchní rado, teď přijde učivo těžké, velmi těžké, ale je to fantastické s tím českým slovesem. Prosím, nezlobte se, já za to nemůžu, já jsem to nevynašel na mou duši, ale je to nad každou představu a ještě žádný Nečech se tomu nenaučil. Tak se prosím nezlobte, ale je to opravdu fantastický. Vrchní stavební rada Theodor Brandt nasoupil krásné houštiny obočí a řekl, já, fantastický. No tož budeme vidět. Je to tak těžký jako gorejský? Ne. Vojské sloviso? Ale jako řecké sloviso, pane vrchní rado, myslím, že to je alespoň tak těžké. A, alespoň, no tak uvidíme. No tak vy už začínajte. Uvidíme a začněte, pane vrchní rado, radšíte vidět, jak je to těžké. A vůbec je i empirický, že ano, jen tak podle zvyku, zvykem a cvikem. A, je empirický? O, ale je taky, systematický, ano. A jak myslíte vy, co je lepší? V tom okamžiku neposedla sebevražedná touha po propasti. Vychrlil jsem ze sebe, pane vrchní radost, žáku s tak skvělou inteligencí bych doporučoval nejdříve povšechnou systematickou orientaci, ale nezlobte se, prosím, nestřelíte na mě, já udělám samou, ale já za to nemůžu, říkám samou, já to nevynašel. Vrchní rada Theodor Brandt se na mě upřeně zadíval. No tož vy se nějak bojíte, člověče? Nebo bojíte? No, proč vy se tak báte? Já vás nebudu zaščilovat. Nemějte stracha. Ne. Strach nebo strachu, genitivus, negativus. No tak jen se nebávejte, ne, systematická orientace o těch videch bude moc úspěšná. Ne, nebo prospěšná, co to řekli, že ano. No a vy se nebáte, ne, nebo nebávejte. Já budu sebrat, jak říkáte vy, rozum do hrsti, že ano. No tak můžete začínat. Ne, začít nebo začnout. Mohl jsem, tak jsem tedy začal. Začal jsem z uzoufané duše s pověstným hrdinstvím zbabělců. Rychlostí kulometnou hlásat a hlásit, oznamovat, věstit, sdělovat, vyhlašovat, intimovat, deklarovat, proklamovat. Příklady a případy dokládat, ilustrovat a dokumentovat, že rozlišujeme v češtině podle kolikosti a podílnosti děje slovesa jednorázová a slovesa iterativní neboli opětovací. Dále slovesa frekventativní neboli opakovací a slovesa distributivní neboli podílná. Podle dokonalosti děje slovesa imperfektní neboli nedokonavá a slovesa perfektivní neboli dokonavá. Podle trvání a fázovitosti děje slovesa momentální neboli okamžitá a slovesa kontinuativní, dále slovesa inkohativní a slovesa efektivní, přičemž slovesa inkohativní a efektivní mohou být buď imperfektivní nebo perfektivní, pročež pro lepší

Nejlepší rozlišení říkáme perfektivum inkohativum ingresiva a perfektní efektivum finitiva. Ani si však nechceme-li zde zbloudit, smíme slovesa finitivní neboli končící zaměňovat se slovesy terminativními neboli omezovacími. A že vedle toho české sloveso dovede vyjádřit i míru děje, míru malou třeba pro pouhé náznakovosti a zase i míru náramnou. Takže, kdyby pan vrchní rada z toho chtěl povylitět z kůže, tak by to nebylo ještě tak zlé, jako kdyby se z téže kůže vynelítal několikrát za den. A že dále, a to už jsem byl tedy opilý sadismem, na doplnění těchto prostinkých, slyšíte prostinkých zákonitostí vidových, máme tedy vymoženost, že české sloveso kauzativní neboli účinné poznáme už podle předpony, takže nestačí, chtěli by se někdo proto všechno věšet na hák ve zdi, nebo se musí pověsit na ten hák. Pověsit, pane Rado, jinak nevisíte. No tak tady prosím, pane vrchní rado, bychom byli jaksi zhruba hotoví. Víc už toho pro první potřebu není, ale i to, co jsme si uvedli, můžeme si radikálně zjednodušit schématem, sice kusím, a než přece jenom pro základní přehled dostačujícím, který stačí. Budete-li soustředně dbát, že máme slovesa imperfektivní, točíš durativní, iterativní, frekventativní, a slovesa perfektivní, točíš momentální, ingresivní, finitivní a terminativní. Radšete vědět, prosím, nezlobte s námi. A postačíte-li z první hody úplně, budete-li přesně rozlišovat tyto možnosti a tato dějová fakta. Ano, letím z kůže, lítám z kůže, lítávám z kůže, vylituji z kůže, povylituji z kůže, co jsem se navylítal z kůže. Jak radšete vidět a slyšet, tedy tvoříme tyto významové odstíny jednak sufikací, jednak prefikací, a to zase na mnoze za současné změny kořené samohlásky. Pane Rado, je to hračka. Ještě žádný Čech se v tom nezmínil, tedy račte odpustit. Vrchní rada Theodor Brandt po celou tu hodinu vidových výkladů ani nehlesl. Když jsem skončil, zahovořil. No, to je ještě napoutavější než korejské, české sloveso. No tož já si na to budu něco najít. Já se na to budu podívat sám. No vy, pane filozof, vy máte tu systematik v malém prstu od levé ruky, ale vy se moc báte. Proč vy se tak moc báte? Já se nebám. Já to zaskusím. Snad mi hlava nevypukne. A nebo nepropukne. A nepukne. Tak dobře. Já to budu nacvikávat. Jak prosím? A velký omyl. Ano, ano, já to nasvíším sám. Až budu hotový, nebo hotov, já vám budu psat, já vám budu posílat lístek. Tak děkuju, maucta. A bylo to moc, jak se to řekne, ano, moc nabadává systematik. Tak se poučím, maucta. Aha, vyjel jsem si, když se za mnou zavřeli bytové dveře. Ja, on mi bude psát. Nejen, že mi nebudeš psát, ani mi nenapíšeš, ty falote starý. Ale dobře mi tak osloví jednomu. Co pak jsem nemohl půlku toho neřádu zatajit, zpronivěřit, zdefraudovat? Teď mi můj nejlepší žák zařval na vidy. Za 14 dní jsem dostal lístek, abych přišel. Vrchní rada byl trochu přepadlý, ale to nasupené obočí se tentokrát usmívalo. Věřte nebo nevěřte, usmívalo se jakýmsi triumfálním zadosti učiněním. Sedli jsme si. Na stole před vrchním radou ležel mnohokrát složený veliký arch papíru takového inženýrského, konstruktérského. Vrchní rada Theodor Brandt ten arch vzal, rozprostřel jej, až pokryl půl stolu. Mé oči zrovna stačily jen postřehnout spleť přímek, oblouků, šipek, čtverců, trojuhelníků, elips. Tuš a inkoust modrý, červený, žlutý. A mřížovi těch čar a křivek falangy jakýchsi slov. A vrchní rada Theodor Brandt děl. A pořád mu ještě na římse obočí seděl ten vítězný úsměv primána, který vyzrál na kantora. Ale snad to byl i úsměv Gaia Julia podobití Galiecis Alpini.
Já jsem si na to udělal regulační plán. Já jsem si řekl, říkal nejde, že se vidy naučím. Budu naučit je chyba, budu učit taky chyba, to tady nestačí. Vy mě teď prosím zkoušejte, zkuste je nesmysl, zkoušívejte se, nehodí. Já vás opravdu nezastřelím. Budu střelit je chyba, budu zastřelovat, nejde vůbec. Vypoulil jsem oči a začal jsem ho zkoušet z vidů českého slovesa. Dával jsem mu německé věty těžší a těžší, samá chytačka na nějaký český vid. A on je spatra překládal jako výžbiče mrská. Svůj regulační plán českého slovesa měl v rukou, ale jen tak pro parádu, jako když si velký dirigent dá na pult partituru. A co vám budu dlouho vykládat? Můj vrchní rada za celou hodinu neudělal jedinou chybičku. Drobná zvláštnost jeho českého vyjadřování záležela jenom v tom, že za každým správným videm uvedl všechny možnosti tvaru nemožný. Abyste mu rozuměli a jemu nekřivdili, to vůbec nebyla dříčská tupost. Jenom tuhá sebekázeň to byla. No a snad i snaha trochu se mi pomstit. Když jsme skončili, blahopřál jsem mu, vrchní rada odpověděl. To není hlava, to je ten plán. A že jsem si řekl, Teodor, ty to musíš dokázat. Dokazovat je špatně. Já se teď budu cvičit, budu procvičit, nejde. Přijďte zase v pátek, uvidíte. Budete vidět, není tak dobře. A ještě přiloučený děl. Nezavírejte dveře. Nezavřete je špatně. Já to tak nemyslel. Já se jen cvičím, protože imperativ je zvláštnost. A neskákejte tak rychle po schodech. Neskočte by snad šlo taky, ale tady ne. A nezapomeňte v pátek přijít. Nezapomínejte, je zbytečné, nezapomínejte, přicházet se vůbec nehodí. Tak má úcta, děkuju. Můj vrchní stavební rada, drahý Teodor Brandt, je jistojistě už u pána všech regulačních plánů. Ale mně pořád ještě neodešel.

0: Noc plná hvězd.
1: V pálenici u starého Pelejška bylo veselo. Chlapy koštovali novou halouskovu a řečnovali. Začali stařeček Pagáč.
2: Pamatujete si na dvou páleníků, na Juru Frgála a Vinska Krpála? No, jak by ne, potvrdil pastýř Tatar. Jurovi jsme říkali Firnajs a Vinskovi Kurník. Lebo když se jim něco nedařilo a nadávali, tož měli plnou hubu Firnajzu a Kurníku. No,
3: to byli oni. A najisto si pamatujete, že v dědině dělali, jak se tomu říká, pohřební službu. Truhle v dědině nikdo nedělal, to se pro ně muselo jezdit do městečka. Když umřeli stará trháčka, to žili pro truhlu také. U truhláře ju naložili a sotva vyjeli z městečka, začalo pršat. Jura pře sebe hodil halenu a vínček, že si vleze do truhle. Nazvihl víku a šup tam. Přeli jednu dědinu a najednou bylo čut veliký řev. Mocháčku, zveste nás!
1: To partia cigánů, muzikantů, kteří šli vyhrávat do pánského sklepa na vinobraní, byla skovaná před ještěm pod mostkem.
3: A však si vylezte,
1: pravil Jura a muzikanty se friško drápali na vůz. Když uhlédli truhlu, z hrůzů posedali kolem a s očima vypleštěnýma čučali na křížek a černé krajky. Však neujeli ani 100 metrů, kdy se ozval taký řev, že koně hnedka i stáli na zadních nohách. Jak když vletí kuna mezi kuřacka, cigáne hépali z voza a přes pola a křoviska na všechny strany. Cimbála i z basů na ohrabky a kde se spodíval, tam byly rozházané husle. A víte, proč se tak vyplašili? Vince chtěl vědět, jestli ještě prší, tož trochu nazvihl víko a z truhle vystrčil ruku.

0: a Pelejšek, aby neostali dlužní, se taky rozvykládali.
1: Ano, a ti dva fiškusi u mě každý rok pálívali slivovicu. Jednou se domluvili, že ju půjdu prodat do Hradišťa, lebo tam za ňu mohli dostat věci. Ještě za tmy se vypravili. Cesta dlouhá a v krku sucho, jak po ránu. Najednou praví Jura.
2: Vinčku, nechci, abys mi něco dával zadarmo, ale prodaj mi za 3 grajcary na koštej tvojej slihovice.
3: A co na hrtě záleží, pravil si Vinček a prodal.
0: Za chvilku dostal chuť Vinček.
2: Počúvaj, Juro, co kdybys aj ty mi za 3 grajcary dal o koštovatej tvojej?
0: Jura přivřel oko a sumíroval.
3: A co? Hrcem, hrtám, však je butěla plná.
0: A prodal také. A tak, jak mašírovali k Hradišťu, tak aj slivovica mašírovala do krků Vinčka a Jury. Hlt za hltem Jura Vinčkovi, Vinček Jurovi. Za 3 grajcary ty mě, za 3 grajcary hlt já tobě. Za novou vsu už měli hlavy plné a butelky prázdné. Packovali noha kam kerá, a když už se na nich nemohli udržat, sedli si na mezu. Jura červený jak rybízák přejížděl kalnýma očima z jednej butele na druhou a hučal na Vinčka.
3: Počúvaj, ty ožralo. Všichni vezmi rozum do hrsti a zrechnuj to. Já jsem ti prodal všecku slihovicu a nemám ani grajcár. Kruci, ale že jsem měl 3 grajcary, to vím najisto. Nebo že jich měl trůbo, lebo jsem ti za ňu prodal zase i moju. Však se podívaj, že v butelce není ani kapka.
0: Seděli a přivřítýma očima čuměli do zemi. Za chvilku se probral Jura.
3: Když nejsou peníze, tož kde je slihovica? To máš teda recht. Když jsou obě butele prázdné, tož kde jsou peníze? Kůrník, znám jich někdo ukradl. Firnajs, ale co všichni budeme dělat? Kůrník, co bychom dělali, no, tož půjdem dom. Prodali jsme slihovicu po cestě, to všichni už nemusíme chodit do Hradišťa, no.

cval. Stejně nežije jen v úvahách a sebe sám si zapřahá a do posledka táhne.

0: Noc s hvězdou.
1: Kde to je divadlo, to je stejně krásná věc. Víte, co mě strašně zajímá na tom, co mě fascinuje přímo, jak lidi v divadle, jak pozorujou děj. Jak sedějí v těch řadách takhle, koukají na oponu, teď opona se zvedne. Teď celý hlediště udělá, les. Se neuvěříte, tam je pár klacků takhle, jo. Pár papírů pomalu, a chodí, les, podívej se. Teď tam někdo klepe takhle s plechem, jako dělá bouřku a takový ty, jako prosím tě, mámo, drž mě, mámo, hele, bouřka, prosím tě. Teď přijde Cyrano, má klobouk z čistírně, tadyhle, že má ceduly na tom, no. Tam stojí, lidi, Cyrano, to je ten Cyrano, to je Cyrano.

0: Teď tam se ozývá. Jo, vzadu dva chlapi klacek a držou to takhle vohadr, že jo, z toho. Dělají vítr, teď vrata obrovský na jevišti, jo, ten Cyrano jde k tím vratům, ty vrata dělají. No, tam leží technikář, dva chlapi mu šlapou na krk a on... Lidi se bojejí, vykulený v oči, že jo, z toho. Tady ten Cyrano jde pomalu k tím vratům, jo, z toho. Za těma vratama, tam je 10 chlapů, mají klacky takhle, že jo, z toho. Ten Cyrano jenom roztrhne ty vrata, ty chlapi udělají i-o-o. Teď lidi, ježiš, jak to dopadne, jak to dopadne, ten Cyrano udělá výpad, ty chlapi udělají výpad klackama po sobě, spadne opona, jo, a vy chodíte v tom foaje, teď každej Marlboro. A nevíte, jak ono to dopadne, prosím vás? Nebo mně se líbí ty hrdinové, právě kvůli tomu to celý vyprávím. Ty hrdinové nejvyšší, ty chlapi, jak tam stojí, takhle trhají si košile, že ono není to jejich, proč by to nervali? Rvou to a teď křičej tam, prostě řvou, větře duj, smrti nebojím se tě, vysměju se ti, chá, chá.
1: Ale on takovej chudák nejednou šlápne na napínáček. Teď on řve, ale on na sobě nedá najevo, že řve kvůli tomu napínáčku. On furt řve na tu smrt, jo, so. Teď opona spadne a teď k němu jde doktor a říká, ne, injekci, ne, injekci, ne. Vám vomdlí takovej chlap, ne. Nebo Vávra. Hejte, Vávra, to je úplně kardina, to je školní, to je kabinetní ukázka toho, kam to až člověk může dotáhnout. Vávra, Mariša, myslím. Ten Vávra, on už to hraje po 150. On po 150. jde, ta Mariša mu tam po 150. nasype jed do toho kafe. On jde a to kafe do sebe sekne. No to je neuvěřitelný. No to je, já nevím, i ta myš, podívejte se, i ta myš, když na ní nalíčíte pastičku, doma dáte tam mandličku, jo, tak ta myš jde, kouká tady, říká si, jo, to je zajímavé. Mandlička, panečku, hej, a teď kouká, strčí do toho takhle tou prackou, pastička spadne, říká, pozor, tady nemůžu. Ale ten Vávra, ten jde prostě, on je úplně jak tupej, on leze prostě. On v tu chvilku, on se sápe po tom kafi, no to kdyby mu nedali, prosím vás. Já už mám pocit, ta Mariša mu tam ani ten jed nesype do toho. Kdyby mu aspoň po každý dala ten jed jinam, jo. Tak to vemu, vypiju kafe, nenajdu to, kousnu do chleba, jsem tuhej. Já byl na představení, takhle viděl jsem hrát zase Vávru, jak leze teď, ona mu tam sype ten jed, teď on stoupne, už se hrne po tom kafi, tak jak kdyby týden hladovej tadyhle. Tak já vstal, říkám, Vávro, nepí to, je to otrávený. Ale on čel furt, já si říkám, on chudák neslyší asi, jo. Možná je to Moravák, tak dialektem, Vávru, nepí to, je to otrávené. No on les furt za tím kafem, teď já vlít najviště, ty technikáři mě rvali zpátky, jo. Teď ten Vávra, já držel jeho, on se sápal po tom kafi. Mně to připadalo, že vidí 1000 korun, on potom les takhle. Já už nevěděl, co, teď se mu kop do toho kafe aspoň, jo. To se rozlilo, ona spadla opona, ten Vávra po mně. On mě držel pod krkem, škrtil mě takhle, říkám, pane Vávra, co to děláte? Ty človíčku, já jsem vám zachránil život. Zachránil život. Zachránil život. Kamaráde, ty jsi mi zničil život, protože jsi mi zkazil smrt. Proč si myslíš, že sem ty lidi chodějí?
2: Je 5:00 ráno.
3: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: Posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Snad každý rozumný člověk souhlasí s tím, že mír je lepší než válka. Ukrajina však možnou pravou rozbuškou velké války mezi Západem a Východem nebude, ani tak Blízký východ. Stává se jí však velmi potichu, naprosto bez povšimnutí zcela záměrného veřejných médií, Kaliningrad a Arktida. Však už začínají doutnat. Na to postupně zvyšuje tlak. Jsme znovu v létě 1914 a kdo vlastně zabrzdí pochod k jadernému střetu? O tom nám píše bývalý důstojník zpravodajské služby Spojených států Scott Ritter.
1: Na stránkách protiproud.info

podle souřadnic. Hledej místo mimo stisk chapadel chobotnic. Tady v lomu

0: noc s hvězdou.
1: Dobrý den, vážení a milí posluchači Kolotoče. U mikrofonu redaktor doktor Capec.
2: Pokládám, redaktor doktor Capec.
1: Dobrý den, soudruhu. Lopucho, hlásíme se opět z háje, kde tak krásně svistí a šustí to svadlé listí, že?
2: Ano, ano.
1: A myslím, že bychom se měli právě zase, jak nám mnozí posluchači psali, že národ miluje sporty, tak abychom zase, jako jsme již několikrát pohovořili o sportu, abychom zase pohovořili o sportu.
2: No tak podívejte se, když národ miluje sporty, tak my milujeme taky sporty.
1: A milujeme národ, že?
2: A národ a co chce lid a národ, tak to my taky milujeme.
1: Jistě, prosím. To je správné. No podívejte se, já myslím, že bychom dneska promrskali ještě ty sporty, které jsme nepromrskali, že?
2: No ještě máme na promrskávání toho teda hodně.
1: No například, které sporty, tak namátkou, že?
2: Například ta gymnastika.
1: Gymnastika, to je krásný sport.
2: To je krásný sport, třeba pokladině, rozkročmo.
1: Nebo rozkročení přes kladinu.
2: A nebo zánožmo přes kladinu. Nad rozkrokem únožmo.
1: To je krásné.

0: Já si myslím, že kladina to je skutečně disciplína velice hezká a že se dost opomíjí.
1: A dost se opomíjí.
0: Podívejte se, já třeba, já chodívám mnohdy...
1: Na kladinu?
0: Ne,
1: na hodiny, ne? Ne, to nechodíte se
0: právě, no tak já jsem právě, nechodím, ale že chodí...
1: Já znám třeba... jednu dívku a ta chodí na kladinu prostě, na hodiny.
0: Chodí do kladiny jako na hodiny?
1: Do kladiny, jo.
0: Jako se chodí...
1: Já říkám, kam jdeš, a ona říká do kladiny.
0: Jako je třeba do houslí se chodí,
1: ano,
0: že jo?
1: Ano, ano, tak po té kladině ona nejen chodí, ale oni se musí i válet pod tou kladinou, ano. Občas, víte.
0: Ona má prostě svou soukromou učitelku kladiny.
1: Kladiny.
0: Ano.
1: Protože ono jí to nešlo ve škole. Víte?
0: Nešla jí kladina, no.
1: Tak ta jí dává kondice v kladině.
0: No, kladina je těžká.
1: Kladina je těžká, ta je těžší než bradla.
0: Tenkrát to nebylo ještě, dneska jsme dál. Dneska se člověk může nechat přiučovat i v bradlech, že?
1: V bradlech můžete si dát hodiny na bradla.
0: Ano.
1: A nebo i na ty madla zase s tím koňským... To, nebo koza potom je, to je zase bez madel.
0: Ano, bez madel, ano, jistě.
1: Tam mají několik koní s madlama.
0: Ano.
1: A kozy bez madel.
0: Kozy bez madel.
1: A ty se skáče zase.
0: Bez madel, ano.
1: Ano.
0: No a jako, co byste měl nejoblíbenější?
1: No tak já jsem měl nejoblíbenější kruhy.
0: Kruhy, ano.
1: A kolovadla.
0: A proč se vám to tak líbilo?
1: Já jsem do těch kruhů strkal údy, ano. Buď horní nebo dolní,
0: ano.
1: A houpal se,
0: ano.
1: Sem a tam.
0: To se vám líbilo?
1: To se mi líbilo a do těch kolovadel jsem se taky zašprajcoval vždycky a ono se to se mnou točilo.
0: Ano, ale dělal jste třeba někdy také rozpory na kruzích?
1: Já jsem byl dost často v rozporu na těch kruzích.
0: Ano.
1: I s těma kruhama, hlavně s vyššíma kruhama, ale ještě dokud to nebylo jako to, víte?
0: Ano, ano, jistě, no, samozřejmě. Tenkrát jako
1: tenkrát
0: to bylo
1: pochopitelné. Bylo pochopitelné.
0: Dneska už jako je dneska to něco jiného, že jo, jsme dál.
1: Žádný kruhy nemáme takový.
0: Jistě, takové
1: kruhy. Prosím.
0: No, ne, tak to nechme tohle, to jsme jako zabředli, ale já si myslím, abychom zase dál forzírovali ten sport, víte? Jako například prostě jsou zapomenuté i sporty, že?
1: Jako hrazda.
0: Jako hrazda je třeba velice zapomenutá.
1: No to je pravda.
0: Podívejte se, kdo má dneska hrazdu. Přijdete i do bytu a uvidíte, mají televizor, mají motocykl, mají
1: a hrazdu prostě... nemají.
0: Já si myslím, že každá rodina by měla mít hrazdu trochu.
1: No ovšem, a oni nemají ani šplhadla, ačkoliv šplhat se dneska učí každý od mládí. Už ve škole, víte. Velice málo, kdy jsem viděl v málo kterých rodinách pro vás,
0: ano.
1: Který by jim vysel od stropu, aby mohli šplhat po tom provaze taky.
0: Ano, no to je jako, já vám řeknu, že já jsem to neviděl skoro v žádné rodině.
1: V žádné rodině, víte.
0: Já pro
1: ani vás... gorotky už nemají doma lidi?
0: Ano, no tak jako jsem tam gorotku jednu nebo dvě mají, ale...
1: Ale ne, že by měli... pořádný, aby měli všech...
0: Třeba celý chov.
1: Ano, všech třeba 40 gorotek.
0: No.
1: To nemají.
0: Ano.
1: No,
0: já jsem
1: tak taky už ani nikdo
0: u
1: neví,
0: jednoho doktora
1: jak se to hraje.
0: A ty měli griotku doma.
1: No tak griotky to už mají víc lidí, s tím si taky lepší poradí, víte?
0: Ano, ale gorotky to...
1: Gorotky jako... to prosím, no.
0: A nebo, ani... nebo třeba, třeba stůl, takový ten...
1: Víte? No tak stůl mají taky málo, víte, na takový to...
0: Takhle na obědvání to mají stůl.
1: To mají, obědvají oni, jej, to jo, ale to takhle, aby měli stůl na skákání.
0: Ano, takzvaný skákací stůl.
1: Skákací stůl, to je no. Málo kde. Lidé, že používají toho obědvacího někdy, některý.
0: No, nebo
1: lidi,
0: že by obědvali na tom skákacím.
1: Na
0: že?
1: Tom skákacím. No, na tom skákacím by se dalo i obědvat. Nábytkové firmy by to měly vzít v úvahu, tohle ty zlepšováky.
0: Že by se prostě koupil skákací stůl.
1: Skákací stůl a pod ním by mohly být ještě i ty gorotky, víte?
0: Myslím si, že jako...
1: Já jsem znal takovou jednu gorotku. No, ale ta zase nebyla doma věčně, no, tak o tom nebudeme radši mluvit.
0: No tak, ale podívejte se, jsou ještě jiné zapomenuté sporty, jako třeba pasák, že? Nebo...
1: No tak pasáci ty zmizeli právě s těma gorotkama.
0: Ne, já jsem myslel, víte, jak se hrál na pasáka.
1: Aha, jak se vždycky to šmrclo je, do toho,
0: to je obdobná
1: do toho topůrka.
0: To je obdobná hra, jako je třeba ten golf, ale je to úplně jinak, že? Ale...
1: No jo, tak při golfu, vidíte, tenhle ten golf taky nemají doma, víte lidi.
0: No.
1: Aby měli doma takový ty hole.
0: Ano.
1: A strefovali se do těch dírek, víte?
0: Nebo jamky.
1: No, do jamek, no.
0: Ano. protože jako...
1: Nemají tak, udělaný jamky, no.
0: Já si myslím, že každá rodina by, no, kdo má větší byt, že by tam...
1: Já myslím, že by se to mělo propagovat a i vykřikovat o Spartakiádě.
0: Ano.
1: Udělejte si jamky.
0: V bytě si udělejte jamky.
1: Udělejte si jamky a můžete golfovat.
0: Prosím, že? No, nebo podívejte se zrovna na mátku.
1: Nebo hokej.
0: No, hokej, no tak, že by si někdo... Doma jako to.
1: S hokejkou.
0: To já myslím, že ne, já. Víte, ale jsou sporty, tak ten celkem hokej se propaguje, ale podívejte se třeba no, tak takový sport, no tak mě tak nenapadá.
1: No ten nikdo. Taky je.
0: Tak děkuji vám.
1: Prosím.
0: Naschledanou.
1: Děkuji.
0: A prosím.

0: Noc plná hvězd.
1: Když Zer dostal, on hrál ve Strakonickým Dudákovi Alamíra, prince, a hráli jsme ho v neděli odpoledne. A to se zrovna odbýval souboj Sparty se Sláví a on byl zuřivý Spartan. Tak se šel na to podívat a úplně zapomněl, že je odpolední představení Strakonického Dudáka. V divadle to zaskočil režisér Hart. A tedy nic se nestalo, jenom že to muselo přijít do hlášení samozřejmě. Druhý den se to dozvěděl Hilár, tak si pozval Dostála a říkal jakoby nic. Tak prosím, pane režisér, jaký to bylo včera na Spartě? No, ohromný, pane šéfe, ohromný. Sparta vyhrála 3-1, to vám byla hra. Přízemí, ty góly ze zdálky, krásný. Jo, prosím, a jak to dopadlo? Prosím, 3-1. Tak, pane režisér, tady je to 4-0. Vy jste prohrál včera představení odpolední. 200 korun za Alamíra a 200 korun jako režisér za Strakonického Dudáka.
2: Už jenom taky zaskakoval, Dostál. Hráli jsme Sluh dvou pánů, kde hráli ty dva starší pány, teda by se znovu vracil Františku, ano. Olga Filipovský a...
3: To každý mladý.
2: Olga Filipovský a Roland. A jeli jsme na zájezd do Humpolce, jako dneska to pamatuju. A František, když jsme to zkoušeli, tak Karel Dostál mu předehrává, říká, prosím, Pantalon, tak to bude hrát. Na František vyhověl hrát, prostě, ano, pane Brigello. Pořádku všechno, jeli jsme na zájezd a Roland onemocněl. A Dostál to zaskočil. A teď došlo k úplné katastrofě, protože se setkali na jednoho. Pane Brigello, kam půjdeme? Ne, pane Souse, nepůjdeme. Prostě absolutně dva stejní proti sobě. Až tam jsme se to uvědomili.
4: Tohle to je krásná taky historie. Mirek Homola přeci z městských divadel, ten dělal vynikajícím způsobem, napodoboval Štěpánka. Jednou se stalo to, že měli generálku v komorním divadle na něco, já nevím, co to bylo za kus, a na jevišti byl dialog Homola se Štěpánkem. A režíroval to Salcer, a ono bylo to takový příšeří celý, a ten Salcer najednou vylít a pojádá, to už přestává všecko, já nevím, kdo to tam vlastně mluví. Byla pauza a Štěpánek povídá, tak já změním hlas.

0: Noc s hvězdou.
1: Já jsem dostal různý dopisy o té dačtině. Píše mi nějaká paní Dadová z Bratislavy. Jmenuje se Miroslava Dadová, nebo jak Miloslava, a píše mi, jestli bývali Dadové statní onáci. No to by měla vědět ona snad, ne? Vlastně.
2: Se tak jmenuje, ne?
1: No, tak by to měla vědět, jestli...
2: No.
1: Jak to bylo s jejím Dadem. Ale mám tady daleko zajímavější dopis o dačtině. Tady dostávám dopis z Hrabětic, kde při hovorech H, při lekci o dačtině, stála malá dceruška, desetiměsíční dcera Iva v postýlce. A poslouchala tedy, no pokud desetiměsíční dítě poslouchá, že jo. A tam, jak jsme říkali to sloveso já, což je tak.
2: Už jim to dopadlo.
1: To ne, to ještě asi ne. Tak oni tu dcerušku mají vycvičenou na takový podmíněný reflex,
2: ano.
1: Že tohle slovíčko znamená, když ano. Má jaksi na té nádobě vykonat to potřeba.
2: Má být výsledek.
1: Ano, má být výsledek, prostě.
2: Ano.
1: No a ona je na to zvyklá od tatínka a najednou to slyšela asi 4x nebo 5x za sebou z televize.
2: Ježiš.
1: A 3x vyhověla. Takže tady mi píšou rodiče, abych příště, když bude dačtina, předem varoval. Asi, aby mohli dát pod Ivu Škuvik Slajvan.

zarazil, jen v bluze, kalhotách a s párem starých bot. Tam za mnou zůstal San Quentin, kavalec a přestřihnutý plot. A slunce bodá do očí a jazyk bez vody už zdřevěněl a nohy bolí

0: je 6.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Mafiánské struktury STANu a jejich kmotra, bývalého ministra vnitra Víta Rakušana, dál prorůstají celým veřejným prostorem. Díky zjištění Tomase Pauknera minulý týden vyšlo navíc

0: najevo, že síť sahá od radnic přes média až do české armády. Součástí byla totiž i dronová iniciativa takzvané skupiny D. Podle Pauknera se za sbírkou na údajné speciální vojenské drony skrývaly jen obyčejné hračky, koupené v Číně, jen s jedním rozdílem, obrovským rozdílem v ceně. Peníze pak mizely v kapsách mafie kolem Víta Rakušana. Do této vojenské sbírky byly zjevně zapleteni jak vysocí důstojníci, tak běžní civilisté, například sám herec Ondřej Vetchý. A jaká je situace nyní? Velmi podobná. Ani vláda Andreje Babiše se s těmito rozkrádačkami a podvody zatím nevyrovnala. Volební porážkou hnutí STAN tak nic neskončilo a jede se dál. Vždyť například Karel Hřehka nyní kandiduje za STAN v Plzni do Senátu a jeho manželka je poslankyní parlamentu. Chobotnice pod značkou strany prostě nadále noří svá chapadla všude tam, kde jde o moc a o peníze. Zatímco ODS snad v minulé vládě věřila, že vládu skutečně řídí Petr Fiala, Rakušan si potichu budoval vlastní mocenské centrum. Není tak náhodou, že právě dnes ho předvolební průzkumy a liberální média označují za vůdce opozice a možného budoucího premiéra. Úkol je přece jasný – dosadit tohoto mafiána i do premiérského křesla a ve spojení s hradní skupinou kolem Pávka tak ovládnout podle vyzkoušených praktik dozimetru celou republiku. Žel, toto vůbec není nereálné. Vlastenci ve Francii ze strany Marie Le Penové a jejich spojenci získali v nedělních senátních volbách rekordních 14 křesel. Je to historicky nejlepší výsledek vlasteneckých sil za posledních 30 let. Francie, znechucená vládou bruselských elit, tím tak vyslala jasný signál před dubnovými prezidentskými volbami. Úspěch je navíc o to větší, že senátory ve Francii nevolí přímo občané, nýbrž místní zastupitelé, tedy právě starostové a radní z měst, kteří denně nesou důsledky politiky diktované z Paříže a Bruselu. V novém francouzském senátu budou mít sice stále většinu strany středu a levice podporující politiku Evropské unie, ale situace se rychle mění. Vždyť za několik měsíců budou volby prezidentské, ve kterých Marie Le Penová kandiduje. Úspěch vlastenců v Senátu je proto dalším kamínkem do mozaiky na cestě vlastenců k moci nad svou vlastní zemí a v dubnu by se, alespoň podle dosavadních průzkumů, stala novou prezidentkou zcela jednoznačně právě Le Penová. Pro nepodvolené v České republice bude snad úspěch francouzských vlastenců další inspirací, jak se už za týden rozhodovat u volebních uren. Prezident Pavel si udělal výlet do New Yorku a v OSN přednesl projev z pera svých loutkovodičů. Podle poslance Jindřicha Reichla a předsedy strany PRO to byly jen obecné nic neříkající plky kritizující Rusko a velebící válečné štváče. Projev byl prý nudný, zcela zbytečný a navíc špatně přečtený. Podle kamerových záznamů navíc projev Pávka v sále skoro nikdo neposlouchal, takže ostuda pro naši zemi nebude tak veliká. Snad jediné, co v něm mohlo pobavit, byla zmínka, zřejmě dle filmové komedie Myš, která řvala, o povelu Číně. Hradní klika si zaapelovala, že Čína má využít svého vlivu na Rusko a přemluvit ho, aby hroutící kyjevský režim ušetřilo potupné vojenské porážky. Pokud jste sami tento další z bezcenných pávkových projevů neslyšeli, nejste jediní. Poslouchali ho už snad jen redaktoři z České televize a rozhlasu. Příznačná však byla reakce obhájců. Například takový fanatický válečný štváč Martin Schwarz prohlásil, že kdo se doma ke kritice Petra Pavla přidává, je prý zrádce. Ano, Schwarz toto skutečně řekl. Kritika prezidentova žvatlání je tedy vlastizradou, alespoň podle tohoto mediálního obra. A kdo by se snad odvážil říci, že plky jsou plky, má být vyobcován. Mířil tím právě na Reichla, který se odvážil říci, že císař je nahý. Ostatně přeci už Jan Werich nám dříve radil, co dělat při srážce s podobným blbcem.
1: Jo, pořád se něco děje.

ale uzavřel. Brásle ze zanechty je ostrej jako dláto, najednou nevíš, kam bys šel. Cestou tě zdraví jenom holí ruce s

na obloze nekoneční mraky, chuchvalce mlhy v údolí. Touha je čekání a v dálce noční vlaky, špinavej v okoralej sníh.

já šel jsem do přírody snít. A tak se stalo, že jsem spadl z města činžáků rovnou do města chat.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden depak, hochu, dneska už se tak žít nedá jako dřív. No pojej, dřív jsme například s manželkou chodívali do těch nejdražších barů, že jo? Jedli jsme tam kaviár, pili jsme francouzský koňak. Depak, dneska si to můžu dopřát už jedně já sám.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Byl podvečer, my v poušti, na oáze kraji, tak ticho kol, i Araby, kteří si jindy bujně hrají, dnes mlčí schoulení, jak teskný zjev. Co je vám, muži? Pane, zde byl lev. Želev? A kdy? To, pane, těžko říci. Snad dnes, snad před týdnem, snad před měsíci, však jisto jest, jsem spěla jeho chůze, snad cítíš kraj, jak po něm strnul hrůze.

promluvíš taky ke mně, kdy nejbujněj jsem vykročil si v ráz až k srdci zasáhnul mě náhlý mráz. Jak by se kolem skalné hory ptali, co v zemi obrů chceš, ty muži malí, jak udiven, ty pohled na mne, kraj ten němý si slab, přes příliš slab, si na mne český.

poutíži cítíme a jsme přece na svobodě. Strach běží po lidech, mrak běží po přírodě, zpěv před věky se naposledy zdvih. Odletěl a kdesi v modru stich. Vždyť i vtašera vlků našich hejna se zabořila plachá bázeň stejná. Ač věčný hlad jirve a krve žízeň mučí ke skále tlačí se.

jak na poušti, kde lev si lehl polem. Po širých Čechách teskno dýše kolem, jen jednou krajem tím šel národ lev. Jen jednou před dávnem hřměl jeho řev. A sama země poslouchá se zatajeným dechem, zda hrozný hrom ten nevrátí se echem. A co kde dýše, choulí se ve své skrýši a schvění cítí, jsme zde velví.

zajímavý. Nikdy v životě jsem nechodil na hodiny piana. A není to znát. A trilek. Božňuju trilky.

mopedy, dvojníka když znáš, že našel jsem jej štěstí mám, ač sotva se mu podobám, je dívkou a s ní vyhrávám, tak jí mohu psát, vlaštovky a mopedy.

jedem. Až stříbro řeky Vltavy se v zlato létem přetaví, tvůj dvojník se ti představí. Sama uvidíš ten nejkrásnější ze všech dnů, ten

kdo myslí však, že dívku jen chci jako doprovod, ten mýlí se i s babičkou, se vydám na pochod. Já s dědou rád si vyšlápnu a s každým, kdo chce jít, já Prahu svýma očima chci vidět, pohladit,

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Situace možné agrese států NATO vůči Ruské federaci se stupňují, a tak Rusko zřejmě znovu spustilo přísný tajný systém soudného dne. Množí se totiž důkazy, že Moskva skutečně v posledních letech modernizovala a nyní znovu uvedla do pohotovosti perimetr, legendární systém, zvaný též jako mrtvá ruka, který má zajistit jadernou odvetu i po zničení ruského vedení. Zjištění vycházejí z rozsáhlého rozboru více než 2 milionů dokumentů z ruských vojenských zakázek. Dan Watch, což je web, ze kterého čerpáme, už během roku 2024 celé měsíčně soustavně stahoval z veřejné databáze různé dokumenty ruských úřadů, které jim však opakovaně pokoušeli omezit přístup. Dokumenty se přesto získaly a pomocí různých složitých počítačových algoritmů a vyhodnocování analytiků ukazují dokumenty, že už od roku 2018 zadalo Ministerstvo obrany v Moskvě tisíce jednotlivých objednávek materiálu pro objekt zvaný 1335. No, doporučujeme přečíst o tom si celý rozsáhlý článek, který připravil Matias Glistrup.
0: Na stránkách akademie
1: ztráty a nálezy.info.
0: Ztráty a nálezy.info.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Existují věci mezi nebem a zemí, které je třeba osvětlit. Ku příkladu lustra. Nebo událost, jež se mi přihodila počátkem zimy. Ničeho netuše, vkročil jsem do svého příbytku, když jsem ustrnul. U stolu jakoby se nechumelilo, ačkoliv venku padal sníh, seděl špatně živený kostlivec. Přestože jsem svou odvahou široko proslulý, roztřásla se mi kolena a vypravil jsem ze sebe. Duchu, čeho žádáš? Kostlivec odtušil. Neblbni, kafe máš v troubě. Jsem tvá žena Olga. Nedostala jsem koupit jinou žárovku než rentgenovou.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: V celostátním rámci kritiky jsme namátkovými dotazy zjistili, že téměř nikdo z vás neví, k čemu je kyselina linolová a linolenová. Velice nás to překvapilo, neboť jsme si mysleli, že to nevíme pouze my zde v našem výzkumném ústavu.
2: Tedy jsou to nenasycené mastné kyseliny, které snižují hladinu chlorelez, cholerez.
1: Já vám to řeknu česky. Když člověk nemá dostatek těchto kyselin, má velkou šanci, že mu začnou cévy kornatět a zužovat se. A stěny cév musí být i pružné a průchodné, aby se tělo dobře prokrvovalo.
2: Jinak vás postihnou vše možné nepříjemnosti cévy, například stvrdnou. Tak, že už to nejsou cévy, ale výstuže. Zkuste ohnout koleno, záda nebo krk, když v něm máte výstuž.
1: Kde někdo a vy před ním nemůžete ani ohnout hřbet?
2: Někdo vystoupí, vy se nemůžete uklonit?
1: Ano, někdo něco navrhne, vy máte vší výstuže a vy to nemůžete odkejvat.
2: Vysvětlujte potom, že váš organismus nemá dost nenasycených mastných kyselin.
1: Měl byste ovšem vědět, kde tyto ochranné látky vzít. Jsou v rostlinných tucích. Ale pouze v rostlinných tucích. Živočišné tuky mají na vaše cévy právě opačný, tedy prašpatný vliv.
2: A co jsou to rostlinné tuky, to víte, například sojový olej, jiné rostlinné oleje, dále margarín, nisana, smetol a tak dále.
1: A tak, tedy pozor na cévy.
2: Pozor na výstuže.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
5: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

sám nemám tyhle lidi rád, co se nechtějí a neumějí smát. Řekněte mi, má to smysl takhle si kaponit mysl? Vždyť si člověk může brát příklad ze zvířat. Dejme tomu stonožka, co má práce s obouváním, než se oběda dočka, začne se zouváním. Na každou totiž nožku má ponožku, v botě vložku,

0: nohy. Mám-li vztek víc než trošku, že bez práce mám jenom hlad, vzpomenu na stonožku a jsem na světě rád, a jsem na světě rád.
1: O 5. odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

mý vlasy zrezlí, mi za ty roky slezly, mám pleš. Dežo se šine, říká mi skine, kam deš. Temný kout, má pleš se leskne, to mě mohlo napadnout, že mi tu někdo pleskne, bu, bu, bu.

0: začala osmá raní.
1: Posloucháte Hvězdu.
0: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým svět.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Chvilkaři, šmelináře, Mikuláše, mináře zažili propadák a kde jinde než na Staromáku. Zprofamované osoby pražské kavárny a stovky účastníků místních se s turisty čekajícími na Orloj mohli počítat na nejvýš na vyšší stovky účastníků. Liptardi si zkrátka vystříleli munici a dnes už nikoho nezajímají. Budeme za týden tedy volit tak, abychom měli po starostech? I po starostech s velkým S, myslí Daniel Sterzik, který nám k tomuto zajímavému tématu napsal celý článek.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: To bylo vážně, že jsem měl jako zpěvačku v Plzni. Krásnou hlavu měla takovou, víte, jako když dělal Picasso ten klasický kubismus, víte, jak vždycky kreslili takový ty klasický tváře a odtak už to byl šifonér, jo? A ona byla vůbec taková celá, byla kredenciózní dáma, že jo? A teďko tam přijde scéna taková, kde ona, a ten Leon Geikner zpíval Joseho. Ten byl takový droboučka, měl takový nehlásit, my jsme po něm zpívali celá Plzeňský, bílá moje raní, bílá moje raní. Ten hrál toho Joseho. No tak ona byla dost moudrá, že nikdy se k němu nepřiblížila, protože byla opravdu mohutná a on byl takový droboučkej. Takže a teďko tam je ta scéna v té krčmě, kdy ona říká, veme šidli a říká, sedněte sem, Carmen tančí, ona tu židli vzala, dřepla si na ní, ovšem víte, a tančila takovým způsobem, že prostě vyhazovala jenom také nohy a tančila to fandango.
2: Na židli.
1: Na češ přišel Veverka, zapráskal fousama a říká, a co jsi dělala ženská, prosím, dělala jsem v Carmen, a si dřepla, vyhazovala kejty. Pane řediteli, já bych se zadýchala, já bych to nevyspíval.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

ten, kdo nepřekládal uhlíší, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

prav, ať se na hucom zvýší, kde najmout dát. Jo, kdo chce zhrpnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já.

0: že z těch lodí, o kterých všichni sníme, nikdy žádná pro nás neplula přes oceán. Byla jsem ráda za všechny šťastné chvíle, chcete-li, u přepážky vám je odevzdám. Nechce se vždycky jen smát anebo brečet, nedá se vždycky všemu rozumět. Co po vodě v moři, to je po lidských řečech, v srdci to hoří a už nehře.
1: Hraje hvězda.
2: Stanice Hvězda.
1: Na vlně B.

0: Vdechujte vůni šeříků, budí žal, budí stesk.
1: Byla to krásná loď, Tropicana, svého času snad vůbec nejkrásnější. Jenomže přepych a módní komfort ještě z žádného parníku neudělali dobrou loď. Příliš brzo zastarala Tropicana, cestujících čím dál míň, až se v přístavu objevil nápis na prodej.

A nedbal jsem však jaké, abych jel také o kousek dál. Věřte, byl jsem rád, když jsem poprvé vůbec vyjel z vrat.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6 večer.

štěstí. A matky plakat už nebudou, jenom víc

co domy, pole, každou skálu. Prodali za hromádku zlata a lidem místa sal.

odešli jako Che Guevara. Myšlenka zůstala živá. V Chile si dnes každá kytara, každý hlas

odešli, jako když kácí strom. Vlak odjel bez návěští. V Andách však jednou zazní hrom. Úderem

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Mafiánské struktury STANu a jejich kmotra, bývalého ministra vnitra Víta Rakušana, dál prorůstají celým veřejným prostorem. Díky zjištění Tomase Paucknera minulý týden vyšlo navíc najevo, že síť sahá od radnic přes média až do české armády. Součástí byla totiž i dronová iniciativa takzvané skupiny D. Podle Paucknera se za sbírkou na údajné speciální vojenské drony skrývaly jen obyčejné hračky koupené v Číně. Jen s jedním rozdílem, obrovský

0: tím rozdílem v ceně. Peníze pak mizely v kapsách mafie kolem Víta Rakušana. Do této vojenské sbírky byli zjevně zapleteni jak vysocí důstojníci, tak běžní civilisté, například sám herec Ondřej Vetchý. A jaká je situace nyní? Velmi podobná. Ani vláda Andreje Babiše se s těmito rozkrádačkami a podvody zatím nevyrovnala. Volební porážkou hnutí STAN tak nic neskončilo a jede se dál. Vždyť například Karel Hřechka nyní kandiduje za STAN v Plzni do Senátu a jeho manželka je poslankyní parlamentu. Chobotnice pod značkou strany prostě nadále noří svá chapadla všude tam, kde jde o moc a o peníze. Zatímco ODS snad v minulé vládě věřila, že vládu skutečně řídí Petr Fiala, Rakušan si potichu budoval vlastní mocenské centrum. Není tak náhodou, že právě dnes ho předvolební průzkumy a liberální média označují za vůdce opozice a možného budoucího premiéra. Úkol je přece jasný – dosadit tohoto mafiána i do premiérského křesla a ve spojení s hradní skupinou kolem Pávka tak ovládnout podle vyzkoušených praktik dozimetru celou republiku. Žel, toto vůbec není nereálné.
1: Jo, pořád se něco děje.

mincí probouzí. Kdo pověsil buben na kliku? Nevídáno. Dragon netroubí.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: No, hezká je ta klasická, vaše přírod emocie, ta klasická vojtovská je o těch domácích zvířatech, jak se vypravovalo
2: předtím, kdo má,
1: který zvíře rád, ten měl pejska, ten kočičku, a Steinmar ten měl přece celou tu sadu zvířat tam v úvalech, včetně drůbeže, krupy, holuby, kachly, a největší holuby. Lásku, holuby, že ano. No a do debaty se najednou Vojta vmísil tím, že chtěl dětem udělat radost a že jim koupil veverku. Tak všichni žasli a pak někdo povídá, prosím tě, Vojto, co jsi z toho vzpomněl za blbost, veverku. Veverka přece smrdí, ale Vojta ten svůj nápad hájil, říkal, veverka, že smrdí? Vůbec ne, ale někdy hrozně.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Právě před 20 lety začaly tikat první budíky československé výroby.
2: Tenkrát jsme doplnili desítku států celého světa, kde se hodinky vyrábějí.
1: A dnes jsou hodinky a budíky z Chronotechny k dostání ve všech našich obchodech.
2: Výrobky Prim vyvážíme také do zahraničí.
1: Říká se, že nesmyslné a zbytečné je nosit dříví do lesa a sovy do Atén. Ale to, že vyvážíme československé hodinky a budíky Prim i do zemí, kde už mají vlastní hodinářskou tradici, to je současná skutečnost.
2: Hodinky a budíky Prim svou kvalitou opravdu se osvědčují i v Německé demokratické republice, Německé spolkové republice, ve Švédsku a v Jižní Americe.
1: Indii zavedli naši pracovníci výrobu budíků. Závod má vysokou výrobní kapacitu a obstojí i ve velké konkurenci západních firem.
2: Náramkové hodinky Prim prošly vítězně televizní olympiádou kvality a získali zlatý kahan na ostravských výstavních trzích.
1: A zcela náhodou osvědčili svou kvalitu i v praktické zkoušce v uhelném dole, kde jednomu horníkovi vypadly z ruky. Prošli 10 přesypy, spadli do 35 metrů hlubokého zásobníku a odtamtud s uhlím do vozíku. Pak prošli drtičem a nakonec byli nalezeni na hornickém vozíku s uhlím. A ví

0: výsledek. Hodinky byly poškrábané, ale šly a ukazovaly přesný čas.
1: Spolehlivé budíky, kuchyňské, pokojové, náramkové, sportovní i společenské hodinky československé výroby mají značku Prim.
0: Výrobky Prim mají primát v přesnosti, kvalitě a eleganci.
1: Pánem svého času je ten, kdo je pánem hodinářských výrobků Prim.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

posedné chvíle klapem míjejí. Ať jdou vzhůru nebo vrátky podle zdí, stejně žádné vlaky zpátky nejezdí. Tudy žádné vlaky zpátky nejezdí, dál se ženou od rozcestí k rozcestí. Nepřehlednou křižovatkou, dráhou nebezpečně vratkou, kudy žádné vlaky zpátky nejezdí. Nepřehlednou křižovatkou, dráhou nebezpečně vratkou,

0: křižovatkou, dráhou nebezpečně vratkou, kudy žádné vlaky zpátky nejezdí. Na té trase bez mílníků stojí špalír otazníků, ale žádné vlaky zpáteční. Na té trase bez mílníků stojí špalír otazníků, ale žádné vlaky zpáteční. Na té trase bez mílníků stojí špalír otazníků, ale žádné vlaky zpáteční. Na té trase bez mílníků.
1: Posloucháte stanici Hvězda.

vlak mi odjel z toho, kterou mi osud přál. Tak krátký čas být s ní ve dvou, jsem blout a všude být.

řeky divoký, hlavolami na popsaných zdech, železniční zastávky až za červenou pár, úplně tě blízko, dobře víš, kde jen hledat na létat.

0: Z dnešního dne čas ukrojil už 10. hodinu.
1: Slyšte, slyšte, slyšte.
0: Stanice Hvězda.
1: Stanice Hvězda. Hvězda hraje všem, všem, všem.

0: Slyšíte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Situace možné agrese států NATO vůči Ruské federaci se stupňují a tak Rusko zřejmě znovu spustilo přísný tajný systém soudného dne. Množí se totiž důkazy, že Moskva skutečně v posledních letech modernizovala a nyní znovu uvedla do pohotovosti perimetr, legendární systém, zvaný též jako mrtvá ruka, který má zajistit jadernou odvetu i po zničení ruského vedení. Zjištění vycházejí z rozsáhlého rozboru více než 2 milionů dokumentů z ruských vojenských zakázek. Danwatch, což je web, ze kterého čerpáme, už během roku 2024 celé měsíčně soustavně stahoval z veřejné databáze různé dokumenty ruských úřadů, které jim však opakovaně pokoušeli omezit přístup. Dokumenty se přesto získaly a pomocí různých složitých počítačových algoritmů a vyhodnocování analytiků ukazují dokumenty, že už od roku 2018 zadalo Ministerstvo obrany v Moskvě tisíce jednotlivých objednávek materiálu pro objekt

0: zvaný 1335. No, doporučujeme přečíst o tom si celý rozsáhlý článek, který připravil Matias Glistrup.
1: Na stránkách akademie
2: ztráty a nálezy.info.
1: Ztráty a nálezy.info.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Já tuhle čet, že píchne-li člověka včela do ruky, že jí má namazat čpavkem. Taková volovina. Než najdu čpavek, tak mě ta včela před dávnou ulítne, ne?
0: Bezpečí stanice Hvězda.

kdysi kauboj zateskný. Věnec pustů jen k jedné s kým je zbývá, což je poměr, dá se říci, groteskný.

tuhle živou. Ještě než ten rudej oheň dohoří, tak jsem na valbušty i s tou tvrdou skývou. A když ne, tak naše kolty hovoří. Kauboj vzdal se buštu, když chtěl zůstat živý.

náboj, vzdal se buštu, když chtěl zůstat živý. Dal se totiž Margot falešnicí svést. Ztratil bušty, ztratil pohled Margot živý. Jež to podešla s tou bandou, bušty

cest, nám srdce až drásá. Bože, co zasil trpkosti do této naší země, strpklý je širý ten náš kraj, strpklé je všechno plémě. Trpce lid žije v palácích, trpko se dýše v chýši. Trpká je naše ornice, trpké je víno v číši. Trpká je sláva po otcích, přetrpké vzpomínání. Trpká je naděje v budoucnost, že až se hlava sklání. Trpce zní píseň národa, trpce vše slovo naše. Trpké jsou kletby z našich úst, trpké

vždyť nemohla ta báje jinde povstat skor. Nežli v krajině, kde se denně nadělá,

0: odejde to s nás, tam prsty včas si srovná. Víte, na světě snad nic bez učení není, však jen počkejte ten skok na přes rok. Však počkejte ten skok na přes rok.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
1: Dnes od 6. večer.

milej pane, to nemůže bejt. Tamhle sedí moje roští, nadělá z vás prejt. Jo, takovýho frajera seč

0: Za hodinu bude poledne.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Snad každý rozumný člověk souhlasí s tím, že mír je lepší než válka. Ukrajina však možnou pravou rozbuškou velké války mezi Západem a Východem nebude. Ani tak Blízký východ. Stává se jí však velmi potichu, naprosto bez povšimnutí zcela záměrného veřejných médií, Kaliningrad a Arktida. Však už začínají doutnat. Na to postupně zvyšuje tlak. Jsme znovu v létě 1914 a kdo vlastně zabrzdí pochod k jadernému střetu? O tom nám píše bývalý důstojník zpravodajské služby Spojených států Scott Ritter.
1: Na stránkách

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Já osobně dávám přednost cestování vlakem. Zvláště rád jezdím do jižních Čech. Před týdnem jsem se na nádraží zeptal železničáře. Je tento vlak na písek? Odpověděl. Ne, tento je na páru.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Jdu za kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrouf si tě
1: být. Až se v bílém půjdu vdát.
2: Já ti přeju za sebe, ať bohatýho máš, co ti koupí kilo ryb a dvě deky na pláž.
1: Až se v bílém půjdu vdát.
3: Já ti přeju naposled, ať můžu klidně spát, aby tě měl doopravdy jednou pro vždy rád.

U nás je les nejhustší, s hebkou vůní ovzduší, to netušíš. A na louce hlouček chat, které hlídá vodopád jak pevný hrad.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Po těžké práci vás příjemně osvěží hanácká francovka s přísadou léčivých bylin. Bolest hlavy mírní a zemdlené nervy osvěžuje hanácká francovka s přísadou léčivých bylin. Koho trápí revma, tomu přinese úlevu hanácká francovka s přísadou léčivých bylin. Když se hlásí chřipka, osvědčují se výborně masáže a obklady hanáckou francovkou. Do každé domácnosti patří lahvička hanácké francovky s přísadou léčivých bylin. Žádejte všude výhradně hanáckou francovku s přísadou léčivých bylin.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

nirvánu, na Olymp, na nebe nevěřím. Když někdo svět pomlouvá, vždycky láteřím. Nestojím o nekonečno s hvězdami všemi. Stačí mi pár krásných let někde na zemi. Když já vám povídám, že je nebe na zemi, pravdu mám, věřte mi. Za život, život dám, i když nerad umírám, nejsem sám. Věřte mi, pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás, jen od nás. Věřte mi, záleží, kdy přijde čas, kdy pro nás bude nebe.

0: toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás, jen od nás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas, kdy pro nás bude nebe na zemi. Kdy pro nás bude nebe na zemi.
1: O páté odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

0: Jste hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Situace možné agrese států NATO vůči Ruské federaci se stupňují a tak Rusko zřejmě znovu spustilo přísný tajný systém soudného dne. Množí se totiž důkazy, že Moskva skutečně v posledních letech modernizovala a nyní znovu uvedla do pohotovosti perimetr, legendární systém, zvaný též jako mrtvá ruka, který má zajistit jadernou odvetu i po zničení ruského vedení. Zjištění vycházejí z rozsáhlého rozboru více než 2 milionů dokumentů z ruských vojenských zakázek. Danwatch, což je web, ze kterého čerpáme, už během roku 2024 celé měsíčně soustavně stahoval z veřejné databáze různé dokumenty ruských úřadů, které jim však opakovaně pokoušeli omezit přístup. Dokumenty se přesto získaly a pomocí různých složitých počítačových algoritmů a vyhodnocování analytiků ukazují dokumenty, že už od roku 2018 zadalo Ministerstvo obrany v Moskvě tisíce jednotlivých objednávek materiálu pro objekt zvaný 1335. No, doporučujeme přečíst o tom si celý rozsáhlý článek, který připravil Matias Glistrup.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info.
0: ztráty a nálezy.info.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Sedí pán při malém pivu, ve tváři má zděšení. Není ani příliš divu, padá na něj lešení.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

slunce tupý jas, peron odráží.

0: Kraje Hvězda.
1: Stanice Hvězda.
0: Na vlně bezpečí.
2: Tuhle píseň zpívám společně s Miluškou Voborníkovou. Miluš,

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

proto je úžasný, proto je lord, proto je úžasný.

0: je 1 odpoledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: slyšíte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Vlastenci ve Francii ze strany Marie Le Penové a jejich spojenci získali v nedělních senátních volbách rekordních 14 křesel. Je to historicky nejlepší výsledek vlasteneckých sil za posledních 30 let. Francie, znechucená vládou bruselských elit, tím tak vyslala jasný signál před dubnovými prezidentskými volbami. Úspěch je navíc o to větší, že senátory ve Francii nevolí přímo občané, nýbrž místní zastupitelé, tedy právě starostové a radní z měst, kteří denně nesou důsledky politiky diktované z Paříže a Bruselu. V novém francouzském senátu budou mít sice stále většinu strany středu a levice podporující politiku Evropské unie, ale situace se rychle mění. Vždyť za několik měsíců budou volby prezidentské, ve kterých Marie Le Penová kandiduje. Úspěch vlastenců v senátu je proto dalším kamínkem do mozaiky na cestě vlastenců k moci nad svou vlastní zemí a v dubnu by se, alespoň podle dosavadních průzkumů, stala novou prezidentkou zcela jednoznačně právě Le Penová. Pro nepodvolené v České republice bude snad úspěch francouzských vlastenců další inspirací, jak se už za týden rozhodovat u volebních uren.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: a zahoď hůlku, k čemu kytka uměla.
1: Zmizím rakvem chleba půlku, my jsme parta veselá.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Nezdravé otužování. Náš starodávný dědeček se každé ráno vlévá do vany se studenou vodou a setrvá v ní 3 hodiny. Dá se to nazvat zdravým otužováním. To není zdravé otužování. Nachladne se a zemře. Dědečku, vylez z vany. Nachladneš se a zemřeš. Dědeček vylezl z vany. Nachladl se a zemřel.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

chtěl pak jíst, ale ta ženská se obrátí na manžela, měla hubu celou masnou a povídá. Nebyl na něj moc pěkný pohled. Klátil se na tom dubu jako panák, víš, a měl fialový jazyk. Ty, poslouchej, proč on se vlastně Donald oběsil? Ale co se staráš, povídá ten chlápek, po něm nikdo dědit nebude. A nebuď tak vykulená, ještě si neviděla mrtvýho. Tohle a ještě dál. A mezi tím jedli, jako by se nechumelilo. Žaludek se zvedl, dveře do kořán, chlad ulice.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Těm, kteří dávají přednost ušití šatů, nabízíme velký výběr vlněných, bavlněných i hedvábných látek. Nezapomeňte však při výběru látky na vhodné doplňky, které jsou výrazem vkusu každé ženy. Vhodné boty, kabelka i rukavice zvyšují váš půvab.
2: Chcete-li si koupit na pánské šaty, přijďte. Poradíme vám nejen kvalitní látku, ale také vzor i barvu, která vám bude nejlépe slušet.
1: Vhodné oblečení pro každou příležitost mají v bohatém výběru prodejny Jednota.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: jsou 2 hodiny odpoledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: Slyšíte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Situace možné agrese států NATO vůči Ruské federaci se stupňují a tak Rusko zřejmě znovu spustilo přísný tajný systém soudného dne. Množí se totiž důkazy, že Moskva skutečně v posledních letech modernizovala a nyní znovu uvedla do pohotovosti perimetr, legendární systém, zvaný též jako mrtvá ruka, který má zajistit jadernou odvetu i po zničení ruského vedení. Zjištění vycházejí z rozsáhlého rozboru více než 2 milionů dokumentů z ruských vojenských zakázek. Dan Watch, což je web, ze kterého čerpáme, už během roku 2024 celé měsíčně soustavně stahoval z veřejné databáze různé dokumenty ruských úřadů, které jim však opakovaně pokoušeli omezit přístup. Dokumenty se přesto získaly a pomocí různých složitých počítačových algoritmů a vyhodnocování analytiků ukazují dokumenty, že už od roku 2018 zadalo Ministerstvo obrany v Moskvě tisíce jednotlivých objednávek materiálu pro objekt zvaný 1335. No, doporučujeme přečíst o tom si celý rozsáhlý článek, který připravil Matias Glistrup.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info.
0: Ztráty a nálezy.info.

aby přehled byl, kdo s kým zrobí dvojicu, aby v červencovém hicu z Vítkovic na Ostravicu do cíla dorazil. Tiger vypsal ceny, dvě kože z hyeny, aby mohl být odměněny, ten nejzdatnější tým. Nevím, jak to přijde, štěstí stalo, kaj si indě, nechalo mě pokrk v brindě, jestli

startu hned jak v lize, dostal se do krize, pri ponožka ho hryze a od hladu je mu mdlo. Nic nebylo z té tury, bo nás předjížďali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní, jestli pomoct potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader, řeci přidej, kyste saber, bo jsme poslední. Brzoch rezignoval, už jsem ho neprovokoval, psychicky než ten kroval, k rychlosti větší, stejně noha míně nohu. A tak se modlím k Bohu, to jako bezpartijní mohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl.

se měl robiť, taky peň se těžko hleda, co jde ráno bez oběda, ani plán se podlez nedá, musí se překročit. Na šachtě jsou také hromské zákony, že jak měníš peku, tak nesu vykony. A kdyby jsem byl dajiny, hned jak jsme vyšli z lajny, mohl jsem ten cizokraj.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden, hele, ty si mě před rokem říkal, že si budeš brát nějakou roztomilou vdovu a vzal jsi si ji vlastně? On říká, no tak zatím ne, no já ještě čekám. On říká, prosím tě, a na co čekáš? No čekám, až se stane vdovou.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

0: odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu 3. dubna zemřel na kříži Ježíš Kristus.
1: 2. října má svátek svatý Justus, biskup lyonský. Svatý Justus, francouzský Just, patří k postavám, jejich životní příběh je krátký, ale o to silnější. Pocházel z aristokratické rodiny z kraje Vivaré na jeho východě Francie a soudobý životopisec ho popisuje jako muže mírného a milosrdného. Stal se jáhnem církve ve Vienne a někdy po roce 343 byl zvolen nástupcem biskupa Verissima na lyonském stolci. Lyon byl tehdy jednou z nejvýznamnějších křesťanských obcí v Galii. Jejím prvním biskupem byl mučedník Potin a druhým svatý Ireneus, velký učitel víry. Justus byl vzdělaný muž. Roku 374 se účastnil regionálního koncilu ve Valence a o několik let později koncilu v Aquileji jako jeden ze dvou zástupců galských biskupů. Tento sněm mimochodem odmítl ariánství a odsoudil jeho stoupence Paládia a Sekundiána. Justus si dopisoval se svatým Ambrožem Milánským. Dochovaly se dva Ambrožovy listy, v nichž s ním rozebírá místa z písma, a už to svědčí o úctě, jaké se Justus jako učenec těšil. Pak ale přišla událost, která změnila všechno. Na lyonském tržišti se jakýsi muž v záchvatu šílenství vrhl s mečem na kolem jdoucí a několik lidí zabil. Utekl pak do katedrály a dovolával se práva azylu. Rozvášněný dav se chystal do chrámu vtrhnout, ale biskup navzdory výhruškám provinilce nevydal. Nakonec přišel městský úředník a přesvědčil Justa, aby mu muže předal se slibem, že věc bude vyřízena podle práva. Biskup mu uvěřil a muže vydal. Sotva však vyšel z kostela, rozvášněný dav přemohl stráže a nešťastníka ubil. Justus nedokázal takto prolitou krev ze svého svědomí smít. Byl přesvědčen, že tím, že nešťastníka neochránil, se stal nehodným vést křesťanskou obec a rozhodl se zbytek života zasvětit pokání. Vzdal se úřadu a odešel do svého domu v Turnonu. Přátelé ho marně přesvědčovali, že za mužovu smrt nenese vinu. Jednou v noci pak tajně odešel. Přes Arl dorazil do Marseille, odkud chtěl odplout do Alexandrie. Katedrální lektor Viator, který biskupův záměr tušil, se vydal za ním, dostihl ho v Marseille a oba se společně nalodili do Egypta. V Egyptě se připojili k mnišské komunitě v poušti Skétis, za horami Nitrie v libyjské poušti. V jejím čele tehdy stál svatý Makarius egyptský, žák svatého Antonína proslulý svatostí a přísnou askezí. Mniši žili v celách vyhloubených v zemi či postavených z kamene, každý z dohledu ostatních, a scházeli se jen v sobotu k bohoslužbě. Živili se prací vlastních rukou, jedli jen nejprostší stravu a jejich život vyplňoval půst, modlitba, mlčení a noční bdění. Někdejší biskup velkého galského města tu žil jako prostý mnich, neznám a skryt. Jeho inkognito však netrvalo věčně. Podle podání ho po letech poznal jeden poutník a po návratu o tom vyprávěl v Lyonu. Lyonští věřící, kteří chtěli svého biskupa zpět, vyslali delegaci v čele s knězem Antiochem. Ten Justa nalezl, ale k návratu ho nepřemluvil. Vrátil se tedy do Galie sám, později se také stal lyonským biskupem, a Justus zemřel roku 389 v klášteře ve Skétis, dnešním Vádí Nátrún. Viator ho následoval krátce na to. Biskup Antiochus pak zařídil převoz ostatků obou mužů do Lyonu a uložil je v bazilice Makabejských, kterou přejmenoval na baziliku svatého Justa. Úcta k oběma světcům byla v Lyonu mimořádná. Již v 5. století se tam na jejich počest slavili každoročně 4 svátky. Římské martyrologium připomíná Justa jako muže podivuhodné svatosti a prorockého ducha, který po několika letech téměř andělského života v poušti odešel k pánu 14. října. Jeho tělo i Viatorovy ostatky byly později přeneseny do Lyonu 2. září. Bože, ty jsi naplnil svatého Justa svou láskou, dal si mu víru, kterou předával druhým, a když se druzí proti němu provinili, díval se jen na důsledek, který nepředvídal, a za chybu šel konat pokání. Ty jsi ho pozvedl z egyptské pouště a přidružil si ho k zástupu svatých biskupů. Na jeho přímluvu dej i nám vytrvalost ve víře a lásce, abychom měli spolu s ním účast na tvé slávě. Skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

0: Stanice Hvězda.
1: Napsal jsem si píseň, je to píseň tato. Melodie nic moc, ani slova žádné zlato. Napsal jsem ji jen tak, z radosti a štěstí, že už zase mohu, nikdo nehrozí mi pěstí. Píšu, co chci, co se mi chce, co mé srdce žádá. A pan kritik, hudební znalec, z toho strádá. Já ho chápu, já mu rozumím, já jinak písně skládat neumím. Možná, že umím, ale nechci. Možná jsem propadl v poslední lekci, propadl po zlátku peněz a slávy. Jenže co s tím, když mě to tak baví? Milý pane, promiňte, že hraju, já se kaju. Promiňte všichni,

Napsal jsem si píseň, sloku, refrén, sloku, tak nějak to dělám. Už 35 roků, celé dlouhé roky, v levné masce barda, hraju si a zpívám. A bavím se jak malý Jarda, hraju co chci, co se mi chce, co mé srdce žádá. A pan kritik, hudební znalec, z toho strádá. Pro něj jsem šejdíř, pro něj jsem kujon, pro něj jsem prošlý slepičí bujon, pro něj jsem bluma spadlá z višně, děvkař a frajer tvářící se pyšně, zhouba národa, špatný vzor, krycí jméno Nevermore. Promiňte všichni, že ještě hraju, já se kaju. Promiňte všichni, do

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Prostředky hromadné dopravy mají v skutku svých nedostatků. A jelikož mám rád zvířata, zbožňuji půlku koně ve svém mopedu.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: není, obstará důvěrné seznámení. Chce-li se dívka bohatě vdát, stačí dát inzerát.
1: Obstarat práci je mu legrací,
0: chuť do života každý.

0: Uměli to, že? I my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: vysílá Hvězda.
1: Nakoukněme do 50. let.
2: Slavní mudrci, vzácní chemici, slovutní mistři, páni magistři, astrologové, geometři, agronomové, psychiatři, páni docenti, geologie, psychologie, teologie. Nemocí zhoubných, nemocí zjevných,

Zkrátka inteligence. Tady je tesař, klempíř, zedník, a ten, co otesává kameny, je kameník. A tady služka, oráč, kamnář, ten, když se umeje, je k nepoznání kominík. Ten dláždí ulice, ten kove podkovy, ta krmí

0: slepice, ta peče cukroví, ten umí to a ta zas tohle a všichni dohromady udělají moc. A tu je platnéř, kočí, havíř.
1: Já svárám dolů, do dolů a dolů jurudu.
0: A tady rybář, kejklíř, dudák.
2: Já mám rád každou písničku na dudy za dudu.
3: Já louhuju kůže,
4: já z nich šiju boty.
5: Já pěstuju růže,
6: já látám kalhoty.
0: Ten umí to a ta zas tohle. A všichni

0: My všichni budem na tom lépe, když dáte rady nám a my vám dáme své rady. Když všichni všechněm všechno dáme, tak budou všichni lidi všechno mít dohromady.
1: I širší ulice a tvrdší podkovy,
2: kuřata, slepice, pečivo, cukroví.
0: Když ten dá to a ta zas tohle, tak všichni dohromady budeme mít dost. Továrny na kůže, peníze na boty a do vlasů růst.

dokumenty o Římu, v bytě plnám kaktusů, u závěsu z ubrusu, v pronajatém azylu, si matlačí na pilu, vedle zbytku sušenek, nová

0: na počátku neděle a vysoko jsou a neděle.
1: Posloucháte stanici Hvězda.

0: Jsou 4 odpoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: Posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Chvilkaři, šmelináře, mikuláše, mináře zažili propadák a kde jinde než na Staromáku. Z profamované osoby pražské kavárny a stovky účastníků místních se s turisty čekajícími na Orloj mohli počítat na nejvýš na vyšší stovky účastníků. Liptardi si zkrátka vystříleli munici a dnes už nikoho nezajímají. Budeme za týden tedy volit tak, abychom měli po starostech? I po starostech s velkým S, myslí Daniel Sterzik, který nám k tomuto zajímavému tématu napsal celý článek.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Neboštík Franta Velebný mě vypravoval, že ho dali jednou taky jako chtěl vrátit v Hilbertovi nějakou roli a pan Hilbert měl dlouhý prsty tenkrát, tak to nechtěli udělat. Obávaný kritik, že jo, a já nevím co všecko. Tak prostě chtěli lékařské vysvědčení, tak ho poslali na to Národní divadlo, mělo svého úředního lékaře a ten vydal písemně pro Šafařovice, ředitele teda, napsal na úřední papír, napsal: herec Saša Rašilov je tak veliký simulant, že už to samo o sobě je choroba.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

si, ale chce se zjemnili touhy, si půvabná jako kdysi a já stále v roli slouhy.

0: vysílá hvězda.
1: Nakoukněme do 60. let.
2: Říkala mě Stázi, tobě schází více ovoce a šťáv. Nebuď líný jísti vitamíny, dlouho, dlouho budeš zdrav. Pak náhle přede mnou schová svá ústa jahodová. Tak jak mám její nápad vážně chápat,

Tak nebuď líný, jíst ti vitamíny. Dlouho, dlouho budeš zdrav. Pak náhle přede mnou schová svá ústa jahodová. No tak jak mám její nápad?

0: Jackson!
1: Moc víš nám bylo dáno, právo na život, tak jak v životě je psáno, byla to krásná noc. A jaký bude den, přejem si dobrou noc, přejem si dobrý den, přejem si dobrou noc, přejem si dobrý den. Byla to krásná noc.

0: Bezpečí stanice Hvězda.
1: V naší kanceláři nejlepší se kafe vaří, to říká i sám soudruh ředitel. Hned má jazve tváři,

je ocáhlová krásek i vosol sobě. V naší kanceláři všechno se nám stále daří, spokojen je i soudruh ředitel.

0: velice schoval se za mrakem.
1: Povídám, počkej měsíci, však si to dopovíme,
0: až budeš zas v mé

0: za mrakem. Povídám, počkej měsíci, a však si to dopovíme. Až budeš zas v mé sklenici, vypiju tě na mou duši, vypiju i s tím vínem.
1: Volá hvězda. Vybíráme z 50. let.

Když dívkám sukně ze silonů v ulicích blízkají, když roztočí se v bílém zvonu na schůdkách tramvají, zpívám si ráno na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem po vlnách. Praha je zlatá loď, na které slunce v máji po noc

tisíc veršů, básník píše o ní, křehkých jak úsměv jejich žen. Na tisíc květů na palubu sněží, na tisíc chlapců pod stožáry věží, sní tu svůj námořnický sen.

0: nocí den a světlo s tmou. A těm dvěma, kteří za ruce se vedou, ukáže cestu jedinou.
1: On je velký,

0: šedesátky o šesté.
1: Na stanici Hvězda.
0: Léta 60. Na stanici Hvězda.

0: hlásí se vám Stanice Hvězda. Hrajeme si léta 60.
1: Kdo z vás viděl bílou vránu, infarkt srdce z marcipánu, úkol a v něm ani chybu, v akváriu zpívat rybu.

tisk Hamlet, udání, nadání. Mluvilo se udání o tom, že

víru, že tam tomu puchu neunikneš ani v kvartíru. Že v tom dánském státě bude jistě něco smělého, že takhle ta

co dělat, řekl Damnet, jste správně u cíle. Zde páchne vikomt Hamlet. On to...

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Paříži se ptá jeden turista, jak se dostane k Eiffelovce. A ten mu říká, no tak půjdete tamhle, druhou ulicí doprava, kus rovně, no a pak už to uvidíte, no. Eiffelovka stojí hned vedle takový boudy s párkama.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

jednou jsem měla svátek, můj milý místo květů. Bylo to, myslím, v pátek.

0: hvězda.
1: S Bohem světe musím se rozžehnat. S Bohem druzy musím se rozžehnat.

0: Byla jednou jedna hodná a roztomilá dívenka. Kde kdo ji měl rád, ale maminka a babička ji měli nejradši. Babička, která bydlela na samotě v chaloupce za lesem, jí kdysi upletla červený čepeček, karkulku. A podle toho čepečku pak té holčičce říkali červená karkulka. Jednou v létě maminka napekla koláčů, odlila do láhve malinové šťávy a řekla karkulce: babička u nás už měsíc nebyla, donesí to a vyřití, ať se k nám brzo přijde podívat. Karkulka vzala košíček s koláči a malinovou šťávou a šla. Došla k potůčku a v tom se před ní rozhrnulo křoví a z něj vyšel vlk. Dobrý den, karkulko, kam pak, zeptal se. Chtěl mluvit dobráckým hlasem, ale neuměl to. V hubě mu to skřípalo, jako by se o sebe třeli rezavé hřebíky. Karkulka nikdy předtím vlka neviděla. Myslela si, že je to veliký pes. Zatřepala na něj ručičkama a řekla: dobrý den, pejsku. Nesu babičce koláče, už měsíc u nás nebyla. Chceš ochutnat? Sáhla do košíku a hodila vlkovi koláč. Vlk k němu jen přičichl a ošklíbl se. Masmo nemáš? Ptal se. Nemám, odvětila karkulka. Nevadí, řekl vlk. Koláč si nechám k večeři. Koláč mu nevoněl, raději by se pustil do karkulky. Ale nedaleko praskaly větve a zněly hlasy dřeborubců i bál se vlk karkulce ublížit. Kde pak bydlí babička? Optal se. Jak to, že to nevíš? Divila se karkulka. V chaloupce za lesem. Jde se kousek dolů podle potoka, pak cestičko vlevo a za chvíli si tam. Víš co, karkulko, pravil vlk, budeme závodit. Ty jdi dolů podle potůčku a já půjdu proti vodě. Schválně, kdo tam bude dřív? To víš, že já, pejsku, smála se karkulka. Půjdeš-li proti vodě, nikdy se k babičce nedostaneš. Vzala košíček a běžela dolů podél potůčku. Vlk šel kousek opačnou stranou, ale když už ho karkulka nemohla vidět, skočil do houští a hnal si křovím a strouhami rovnou na kraj lesa. Hop a hop a už byl u dveří babiččiny chaloupky. Zaklepal na dveře. Kdo pak to klepá? Ozval se zevnitř babiččin hlas. To jsem já, vaše karkulka, zavolal tiše vlk. Ty ses nějak uběhla, karkulko, ozvalo se ze světničky. Máš chraptivý hlásek. Babička se už nemohla vnučky dočkat a otevřela dveře. Spatřila vlka, vykřikla strachem a chtěla mu dveře přirazit před nosem. Ale vlk se na ní vrhl a spolkl jí. Potom si dal na hlavu babiččin čepec, nasadil si na nos její brýle a lehl si do postele. Konečně došla k chaloupce i karkulka. Zaťukala na dveře, ťuky, ťuky, ťuk. Zevnitř se ozvalo: kdo pak to ťuká? Hlas byl hrubý jako cizí. Karkulka se trochu zarazila. To jsem já, babičko, vaše karkulka, zvolala. Pojď dál k babičce, je odemčeno. Karakulka vešla do světničky. Už jsem si, babičko, myslela, že to nejste vy, pravila, když spatřila babiččin čepec. Máte takový divný hlas.
1: Nediv se, děvečko, uhřála jsem se a napila studené vody. Trochu stůnu.
0: Karakulka vyřídila pozdrav od maminky a na stůl postavila košíček s koláči a malinovou šťávou. Pak šla dát babičce hubičku.
1: Babičko, vy máte ale velké uši, zvolala polekaně. No, abych lépe slyšela. Babičko, vy máte velké oči, to abych lépe viděla. Babičko, vy máte velké zuby, to abych tě lépe mohla sníst.
0: Jak to vlk řekl, vyskočil a Karakulku spolkl. Ta dvě sousta, babička a Karakulka, ho náramně tížila. Svalil se na zem a usnul. Šel kolem chaloupky myslivec, babičin dobrý známý. Uslyšel ze světnice divné zvuky, jako by se tam řezalo dříví. Nakoukne okénkem a vidí, jak na zemi leží velký vlk s nafouklým břichem a chrápe. Myslivec nemeškal, vpadl dovnitř a tesákem rozpáral vlkovi břicho. Z břicha vyskočila Karakulka, za ní babička, obě živy a zdrávy. Vlk spal dál jako zabitý. Myslivec řekl babičce o košík a přinesl v něm kamení. To nasypali vlkovi do břicha a znovu je zašili. Potom se schovali a čekali, co se bude dít. Za chvíli se vlk probudil a zaskuhral.
1: Tu mám žízeň.
0: Kameň ho tížilo, sotva se dovlékl k studni. Nahnul se nad ní a kameň ho stáhlo dolů.
1: Žbluňk!
0: A vlk se utopil. Babička uvařila kávu a pohostila myslivce. Koláče mu chutnali, tuze si je pochvaloval.

0: slyšíte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Prezident Pavel si udělal výlet do New Yorku a v OSN přednesl projev z pera svých loutkovodičů. Podle poslance Jindřicha Reichla a předsedy strany PRO to byly jen obecné nic neříkající plky kritizující Rusko a velebící válečné štváče. Projev byl prý nudný, zcela zbytečný a navíc špatně přečtený. Podle kamerových záznamů navíc projev Pávka v sále skoro nikdo neposlouchal, takže ostuda pro naši zemi nebude tak veliká. Snad jediné, co v něm mohlo pobavit, byla zmínka, zřejmě dle filmové komedie Myš, která řvala, o povelu Číně. Hradní klika si zaapelovala, že Čína má využít svého vlivu na Rusko a přemluvit ho, aby hroutící kyjevský režim ušetřilo potupné vojenské porážky. Pokud jste sami tento další z bezcenných Pávkových projevů neslyšeli, nejste jediní. Poslouchali ho už snad jen redaktoři z České televize a rozhlasu. Příznačná však byla reakce obhájců. Například takový fanatický válečný štváč Martin Schwarz prohlásil, že kdo se doma ke kritice Petra Pavla přidává, je prý zrádce. Ano, Schwarz toto skutečně řekl. Kritika prezidentova žvatlání je tedy vlastizradou, alespoň podle tohoto mediálního obra. A kdo by se snad odvážil říci, že plky jsou plky, má být vyobcován. Mířil tím právě na Reichla, který se odvážil říci, že císař je nahý. Ostatně přeci už Jan Werich nám dříve radil, co dělat při srážce s podobným blbcem.
1: Jo, pořád se něco děje.
3: Jistě by ani na chviličku nezaváhal, kdyby v dálce uviděl zlé oči jejich reflektorů. Docela určitě by se nezalekl bojovného troubení klaxonů, varovného řevu motorů ani zákeřného svištění pneumatik. Věřím tomu, že by zasadil unavené rozinantě ostruhy a snažil se držet dřevec zpříma. Alespoň tak, aby mu na špatné silnici nevyklouzl z rukou. Hrozně si přeju, aby se mu to podařilo. Dokonce se mi občas zdá, že mezi nemilosrdnými hlasy aut slyším krotký klapot koňských kopyt. Jenom se bojím, že tentokrát by tuny plechu nebyly tak milosrdné, jako strouchnivělé lovo.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Chvilkaři, šmelináře, Mikuláše, mináře zažili propadák a kde jinde než na Staromáku. Z profamované osoby pražské kavárny a stovky účastníků místních se s turisty čekajícími na orloj mohli počítat na nejvýš na vyšší stovky účastníků. Liptardi si zkrátka vystříleli munici a dnes už nikoho nezajímají. Budeme za týden tedy volit tak, abychom měli po starostech? I po starostech s velkým S, myslí Daniel Sterzik, který nám k tomuto zajímavému tématu napsal celý článek.
1: Na stránkách protiprout.info

Byl to dlouhý a krásný den a já do něho třeštil svoje zcela nové oči. Byl to čas snů a touhy drásající, v košilce jara zmrzlina léta, svět se točí, kaštany v usínající trávě a zimní choulení.

první rty a dlaně splynutí. Tmavé schodiště z osvětlených ulic, když jsem za tebou přišel opilý. Snášení jara na

lidská nevěra. Voda se vrací do očí řek a moří stále znova. Ne, neřeknu o tobě.

Vlak už dávno odjel, koleje vedou pořád dál, po nich se zase vrátí stromky vánoční. Ze slov smícha, ze sl smlčení a ticho v bezbarvých nocích. Pak zábleskne jen tak na památku, jak když otevřeš památník. A v něm na obrázku růže, co k ní už nepřivoníš. Voda se vrací do očí, řeka, moří, stále znova.

0: Milla vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný, v ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
1: Osmdesátky o 8.

0: stanice Hvězda. Hrajeme si léta 80.
1: V lesích Ontária čerstvá smůla voní, tam, kde silných mužů paže vládne jen, kde sosny staleté se pod sekirou kloní, v kempu dřevorubců žije slaboch Ben. Mlčí stále jen a snáší strasti žití, a když kamarádů výsměch dávnosti v noci nad jezerem polárka, když svítí, odpouští jim

na cestu mu dává bez nábojů zbraně, kdyby se snad před kojoty bránit chtěl, kdyby se mu chtělo vystřelit si na ně, že by stejně, jak se míří, nevěděl. Bez nábojů prý se aspoň nepostřelí, kdyby třeba přemohl strach a ránu dal. A když ještě dodal, snad se vrátíš celý,

Tábor nebyl náhle přepaden bandou, kterou vedl jednooký Billy, kterým mnohý trapér byl už zastřelen. Na 5 kamarádů 10 koltů cílí, každý z nich už s životem se rozžehnal. Když tu náhle výkřik zazněl,

Koltů na to cíl svůj ihned mění, míří tam, kde v jejich zádech stojí Ben. Leč pět kamarádů v tom též okamžení střelbu spustí, dokud Bill je překvapen. Pak už v trávě leží jednooký Billy a s ním jeho čtyři muži, mrtví jen. Jako šestý s nimi, s nenabitou

0: Je 9. Večer se mění v noc.
1: Posloucháte stanici Hvězda.

0: vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše. A teď už jen poslouchejme tiše.
1: Kapitola 15. Svět se zmenšuje.

Od té doby jsem si vedl deník. Je to směsice kroniky, katalogu, zásob a poznámkového bloku. Jsou tam záznamy o místech, kam mě zavedly mé výpravy, podrobný výčet svezených zásob, vyčíslení jejich množství, zápisy o stavu domu a pozemků a spousta poznámek o věcech, které měly být vyřízeny přednostně, abychom v tom či onom směru nepocítili náhlou nouzi. Stálými objekty mého zájmu byly potraviny, pohonné hmoty a osivo, ale ani zdaleka nebyly jedinými. Našli byste tam podrobné zápisy o nákladech šatstva, nářadí, lůžkovin a prádla, postrojů, kuchyňského nádobí, nákladech sloupků, drátu a zase drátu a také knih. Vidím tu například, že již necelý týden po mém návratu z Tynšemu jsem začal vstyčovat drátěný plot proti trifidům. Až doposud jsme je zadržovali od zahrady a nejbližšího okolí domu dřevěnými ohradami. Nyní jsem se pustil do úkolu mnohem náročnějšího – vypudit je z několika set hektarů půdy. Znamenalo to postavit pevný drátěný plot, využívající všech předností terénu a dosud postavených ohrad, a uvnitř pak ještě jeden lehčí, který měl zajistit, abychom se my nebo dobytek neprozřetelně nepřiblížili na dosah žahadla k hlavnímu plotu. Byla to těžká, jednotvárná práce a trvalo mi několik měsíců, než jsem ji zdárně dokončil. Současně s tím jsem se snažil zvládnout základy polního hospodaření. Takovéhle věci se z knih neučí nijak snadno. Především proto, že žádného autora zemědělských příruček v životě nenapadlo, že by nějaký potenciální sedlák mohl začínat od absolutní nuly. Zjistil jsem tudíž, že v knihách se začíná všechno od prostředka a zcela samozřejmě se počítá se základy a slovníkem, které mě scházely. Moje úzce specializované biologické znalosti se tváří v tvář praktickým otázkám ukázaly naprosto k ničemu. Většina teorie vyžadovala látky a prostředky mně buď nedostupné, anebo takové, jaké bych nepoznal, i kdybych je byl našel. Brzy jsem si počal uvědomovat, že až mi dojde všechno, co bude zakrátko nenahraditelné, jako například chemická hnojiva, dovážená krmiva a v podstatě vše krom těch jednodušších strojů, budu muset prolít hojnost potu oplátkou za dost problematické výsledky. Rovněž tak nejsou knižní vědomosti spolehlivým základem pro chov koní, mlékárenství, jateční řemeslo a ostatní umění. Jako na potvoru se nejvíc problémů vyskytne právě tam, kde si nemůžete odskočit a poradit se s příslušnou kapitolou. A nadto vám skutečnost ustavičně předkládá nějaké záhady, jež jsou v rozporu s prostotou tištěného slova. Naštěstí bylo dost a dost času na dělání chyb i na to, abychom se z nich poučili. Zoufalství nad neúspěchy nás uchraňovalo vědomí, že uplyne ještě hodná řádka let, než budeme zcela odkázáni na vlastní produkci. Utěšovalo nás také pomyšlení, že pokud žijeme z uchovaných zásob, dbáme vlastně o to, aby nepřišli na zmar. Svou první cestu do Londýna jsem odkládal z bezpečnostních důvodů celý rok. Pro mé výpravy za zásobami to byla nejvýnosnější oblast, ale také nejdepresivnější. Městu se stále dařilo působit dojmem, jako by k jeho oživení bylo zapotřebí jen lehkého dotyku čarovným proutkem, přestože většina vozidel na ulicích už začínala rezivět. O rok později byla změna ještě patrnější. Chodníky začala pokrývat vrstva omítky, která opadávala z domovních průčelí v celých velkých plackách. Ulice byly posety spadanými taškami a střížkami z komínů. Ve stružkách podél chodníků se pevně uchytila tráva a všemožné bílí, které ucpávaly i kanálové mříže. Okapové trouby byly zanesené listím a tak v okapech, v puklinách a na střechách rostla tráva a dokonce i menší keře. Takřka každý dům si již počal nasazovat zelenou paruku, pod jejímž vlhkým kořáním hnily střechy. Mnoha okny bylo vidět zborcené stropy, hadovité křivky loupajících se tapet a lesklé plochy provlhlých zdí. Parky a náměstí se staly divočinou, rychle se rozrůstající do přilehlých ulic.
Zdálo se, že rostlinstvo proráží doslova všude. Kořenilo ve spárách mezi dlažebními kostkami, rašilo z puklin v betonu, nacházelo útočiště dokonce na sedadlech opuštěných automobilů. Rozpínalo se do všech stran, aby znovu opanovalo ty neplodné prostory uzmutému kdysi dávno člověkem. A ku podivu, čím více se tento živoucí svět ujímal vlády nad městem, tím méně skličujícím dojmem působilo. A jak tak postupoval čas za hranici, kdy už žádný kouzelný proutek nemohl pomoct, odcházela spolu s ním i většina přízraků města, aby se zvolna vnořili do historie. Jednou, nikoli toho prvního ani následujícího roku, ale ještě později, jsem stanul opět na Piccadilly Circus. Rozhlížel jsem se po té spoušti kolem a snažil jsem se vyvolat před svým vnitřním zrakem davy, jež tu kdysi proudili. Už se mi to nepodařilo. Ani v paměti už nebyly reálné. Nezbývala tu po nich sebemenší připomínka. Staly se právě takovou kulisou dějin jako obecenstvo římského Kolosea nebo vojska Asiřanů a připadaly mi pojednou takřka stejně vzdálené. Nostalgie, která se mi někdy v dlouhých hodinách ticha vkrádala do srdce, mě dokázala pohnout k lítosti daleko větší než tato bortící se scenérie před mýma očima. Sám se sebou v širé krajině dokázal jsem si příjemnosti bivšího života vyvolat docela snadno. Mezi chátrajícími, zvolna pomíjejícími budovami jsem si nedokázal připamatovat nic než kocovinu, pocit marnosti, bezcílné pachtění, ustavičné mlácení prázdné slámy a přestával jsem si být jist, zda jsme ztratili opravdu tolik. První zkusmou cestu do Londýna jsem podnikl sám a vrátil jsem se s plnými bednami trifidích nábojů, papíru a motorových součástek, s knihami v Brailově písmu a slepeckým psacím strojem, po němž tak toužil Denis, luxusním výběrem nápojů, sladkostí a gramofonových desek a dalšími knihami pro ostatní. O týden později mě doprovázela Josela, abychom se poohlédli po trochu praktičtějších věcech, zejména po oblečení, ale nejen, či dokonce především pro dospělé, jako spíš pro Maryino dítko a to, které očekávala sama. Pohled na Londýn ji značně rozrušil a raději už tam pak nikdy nejezdila. Já jsem se tam čas od času vydával za různými vzácnými nezbytnostmi nadále a zvykl jsem si využívat této příležitosti k obstarání trochy zbytečností pro zpříjemnění života. S výjimkou několika vrabců a občasného trifida jsem nezahlédl ve městě jediného živého tvora. Na venkově bylo možné spatřit kočky a psy, divočejší s každou generací, ale tady ne. Tu a tam jsem sice našel důkazy, že nejsem sám, kdo si zvykl doplňovat v Londýně zásoby, ale nikdy jsem nikoho neviděl. Naposledy jsem tam zajel koncem čtvrtého roku, kdy jsem tam shledal nová rizika, která jsem neměl právo podstupovat. Poprvé na sebe upozornila burácivým rachotem za mými zády, kde si na jednom z vnitřních předměstí. Zastavil jsem nákladák a ohlédl jsem se, abych spatřil, jak z hromady zborceného zdiva uprostřed ulice stoupá mračno prachu. Kodrcání mého vozu po vykotlané dlažbě roztřáslo vetché průčelí domu naposledy. Toho dne jsem už víc domů nepobořil, ale strach z přívalu padajících cihel a omítky ve mně zůstal. Od té doby jsem soustředil svoji pozornost na menší města a obvykle jsem se jejich ulicemi pohyboval pěšky. Brightonu, který mohl být naším největším příhodným zdrojem zásob, jsem se vyhýbal. Než jsem se odhodlal k jeho návštěvě, měli ho už ve své moci jiní. Kdo to byl, či kolik jich bylo, to jsem se nedověděl. Kousek před městem se prostě táhla hrubá hradba navršeného kamení, a na ní byla bílou barvou napsána výstraha Vstup zakázán. Toto doporučení bylo navíc podpořeno prásknutím opakovačky a obláčkem prachu těsně přede mnou. Nikdo, s kým bych se mohl pohádat, na dohled nebyl. Ostatně při takovémhle gambitu se toho moc uhádat nedá. Obrátil jsem nákladák a zamyšleně jsem odjížděl. Uvažoval jsem, zda skutečně nepřijde čas,
který dá Stevenovým přípravám k obraně přece jen za pravdu. Pro všechny případy jsem ve skladišti, které nás zásobovalo plamenomety proti Dryfidům, naložil několik kulometů a minometů, včetně střeliva. V listopadu 2. roku porodila Josela naše první dítě. Dali jsme mu jméno David. Moji radost ze synka kalili občas pochybnosti nad životními podmínkami, které jsme mu dali do vínku. Ale s tímhle si Josela hlavu nelámala, zbožňovala ho. Stal se jí náhradou za mnohé z toho, oč přišla, a dokonce, třeba že se to zdá paradoxní, naše budoucnost jí působila daleko méně starostí než dřív. Živost, s jakou se měl David k světu, však mluvila ve prospěch jeho příští schopnosti postarat se sám o sebe, a tak jsem své pochybnosti potlačil a ještě znásobil úsilí vkládané do půdy, která nás všechny měla jednoho dne živit. Od Davidova narození nemohlo ještě uplynout příliš času, když mě Josela upozornila, abych si více všímal Dryfidů.

tak jsem si za léta práce s tryfidy přivykl mít se před nimi na pozoru, že se mi staly přirozenou součástí krajiny a na rozdíl od ostatních jsem je takřka nevnímal. Byl jsem také zvyklý nosit ve styku s nimi drátěnou kuklu a rukavice, takže navlékat se do těchto věcí, kdykoliv jsem opouštěl pozemky statku, nebylo pro mě ničím neobvyklým. Nevšímal jsem si jich prakticky víc, než si člověk ve vyhlášené maláriové oblasti všímá moskytů. Josela se o nich zmínila jednoho večera, kdy jsme už leželi v posteli a jediným zvukem bylo přerušované vzdálené chřestění jejich tvrdých proutků o stonky. V poslední době dělají mnohem větší rámus, poznamenala. V první chvíli mi nedošlo, o čem mluví. Byla to běžná zvuková kulisa míst, kde jsem tak dlouho žil a pracoval, a pokud jsem jí úmyslně nenaslouchal, nemohl jsem ani říct, zda se ozývá nebo ne. Teď jsem se zaposlouchal. Neslyším v tom žádný rozdíl, namítl jsem. Rozdíl v tom taky není. Dělají jen větší rámus, protože je jich tu mnohem víc než kdy předtím. Oni jsem si nevšiml, řekl jsem lhostejně. Jakmile jsem měl plot postavený, upěl se můj zájem k půdě pod jeho ochranou a co se dálo za ním, mi mohlo být ukradeno. Na svých výpravách jsem nabyl dojmu, že na většině míst se tryfidi vyskytují v přibližně stejném počtu jako dřív. Nyní jsem si připomněl, že někdy mě jejich množství při první cestě zarazilo, ale přičítal jsem to hustotě velikých tryfidích farem v tom či onom okrese. Určitě je jich víc. Schválně se ráno podívej, uzavřela. Ráno jsem si na to vzpomněl a při oblékání jsem vyhlédl z okna. Okamžitě jsem viděl, že Josela má pravdu. Jen za malým úsekem plotu, viditelným z okna, se jich dala napočítat dobrá stovka. Zmínil jsem se o tom u snídaně. Susan se zatvářila překvapeně. Ale vždyť je jich čím dál víc, řekla. Co pak si z toho nevšiml? Já mám svých starostí dost a dost, odpověděl jsem, mírně podrážděn jejím tónem. Ostatně za plotem nám nevadí. Dokud budeme pořádně vytrhávat všechna semena, která se nám tu uchytí, můžou si venku dělat, co se jim zlíbí. Ale stejně, vložila se trochu znepokojeně do řeči Josela. Nemyslíš si, že asi mají nějaký zvláštní důvod, aby se sem stahovali v takové síle? Já mám za to, že ho mají. A moc ráda bych věděla, jaký. Susanin obličej se opět protáhl tím vyzývavě drzým výrazem překvapení. Protože on je sem láká, vyhrkla. Neukazuj prstem, napomenula ji automaticky Josela. Co tím chceš říct? Nevěřím, že by je sem byl lákal. Ale ano, láká. Scházejí se za tím vším rámusem, co dělá. Tak pomalu, o čem to vlastně mluvíš, zasáhl jsem. Myslíš si snad, že na ně hvízdám ze spaní, nebo tak něco? Susan se urazila. No prosím, když mi nevěříš, po snídani ti to ukážu, prohlásila a stáhla se do pohrdlivého mlčení. Když jsme dojedli, vyklouzla od stolu a po chvíli se opět vrátila s mojí brokovnicí a triédrem. Vyšli jsme ven na trávník před domem. Přiložila si triédr k očím a pátrala tak dlouho, až našla tryfida, kolébajícího se daleko od našeho plotu, a potom mi triédr předala. Zadíval jsem se na tryfida, jak se pomalu batolí přes pole. Byl od nás vzdálen víc než kilometr a směřoval k východu. A teď dávej bacha, řekla. Vystřelila do vzduchu. O pár vteřin později tryfid viditelně změnil svůj kurz k jihu. Vidíš? Zeptala se zatímco si třela rameno. No, to skoro vypadalo. Seš si tím jistá? Zkus to ještě jednou. Zavrtěla hlavou. To nemá cenu. Všichni tryfidi, kteří tu ránu slyšeli, jdou teď směrem k nám. Asi tak za 10 minut se zastaví a zaposlouchají. Když budou dost blízko, aby uslyšeli chřestění těch za plotem, půjdou dál. Když budou ještě daleko, aby uslyšeli ty naše, a my tady stropíme nějaký jiný hluk, přijdou taky. Jestli ale neuslyší vůbec nic, chvilku ještě počkají a potom půjdou zase tam, kam měli namířeno předtím. Přiznávám, že mi toto odhalení vyrazilo dech. Aha, začal jsem. Vidím, že si jich všímáš sakramentsky důkladně, Susan. Všímám si jich od

Anna do večera. Nenávidím je, řekla, jako by to bylo zcela dostačující vysvětlení. V tu chvíli se k nám připojil Dennis. Souhlasím s tebou, Susan, řekl. Nelíbí se mi to. Už hodně dlouho se mi to nelíbí. Ty potvory si na nás brousí zuby. Nepřeháněj, povídám ti, že je v nich víc, než si myslíme. Jak se vlastně ovšem dozvěděli? Začali se osvobozovat ve chvíli, kdy jim v tom nikdo nemohl zabránit. Na druhý den už byli kolem celého domu. Můžeš mi to nějak vysvětlit? To u nich není žádná novinka, namítl jsem. V džungli například číhali podél vyšlapaných stezek. Velmi často taky obklíčili a potom i napadli některou menší vesnici, když je domorodci včas nezahnali. V některých končinách to byla hotová metla. Ale tady ne. V tom je ten vtip. Tady to nedělali, dokud jim to neumožnili okolnosti. Dokonce se o nic takového ani nepokoušeli. Ale když mohli, začali s tím okamžitě. Skoro jako by věděli, že si to můžou dovolit. Ale Dennisi to snad ne. Uvaž, co vlastně naznačuješ. Snažil jsem se ho umoudřit. Vím moc dobře, co naznačuju. Alespoň něco z toho rozhodně. Žádná vyčerpávající teorie to není, ale říkám ti tohle. Využili naší nevýhody s podivuhodnou rychlostí. A ještě něco. V jejich nynějším počínání je každopádně něco jako metoda. Ty jsi tak zabraný do práce, že jsi ani nevšiml, jak se sem stahují a vyčkávají za plotem, ale Susan to neušlo. Slyšel jsem ji o tom mluvit už dřív. A na co si myslíš, že asi čekají? Neskoušel jsem na to v onu chvíli hledat odpověď. Řekl jsem, myslíte, že by bylo moudřejší používat místo brokovnice, která je sem přitahuje, trifidí pušky? Tady nejde o střelbu, ale o rámus vůbec, prohlásila Susan. Nejhorší je traktor, poněvadž ten nadělá kravál největší a navíc nepřetržitý, takže snadno zjistí, odkud přichází. Z pěkné dálky slyší i motor naší elektrárny. Viděla jsem, jak se sem obracejí, když ho spustíš. Byl bych ti vděčný, kdybys pořád neříkala, že slyší. Vyjel jsem na ni podrážděně. Nejsou to žádná zvířata a neslyší. Jsou to prostě rostliny. To je mi fuk. Nějak slyšet musí. Odsekla zatvrzele Susan. No, však my s nimi zatočíme, slíbil jsem. Svému slibu jsem dostál. První pastí bylo těžkopádné zařízení na způsob větrného mlýna, vydávající bez ustání dunivé rány. Postavili jsme je asi na půl kilometru od statku. Fungovalo skvěle. Přilákalo všechny trifidy od našeho plotu i odjinud. Když jich bylo pohromadě několik set, zajeli jsme tam spolu se Susan a obrátili proti nim plamenomety. Vyšlo nám to i na podruhé, ale potom už projevila zájem jen slabá hrstka. V další fázi boje jsme vytvořili uvnitř oplocení jakousi kapsu a část hlavního plotu jsme nahradili provizorními vraty. Zvolili jsme si místo na doslech motoru elektrárny a nechali vrata otevřená. Po několika dnech jsme je zase zavřeli a trifidy, kterých se do kapsy namačkalo na 200, jsme zničili. Také tato metoda byla napoprvé velice úspěšná, ale nikdy nezabrala dvakrát na stejném místě a i tak počet polapených trifidů postupně klesal. Mohli jsme sice jejich počet zdárně oslabovat pravidelnou objížďkou hranic pozemků s plamenometem, ale to by nás připravilo o spoustu času a zakrátko i o palivo. Plamenomet má vysokou spotřebu a zásoby hořlavých látek pro tyto účely v armádních skladech nebyly nějak velké. Uvědomoval jsem si, že až je vyčerpáme, budou naše cenné plamenomety dobré tak do starého železa, neboť jsme neznali ani složení hořlaviny, ani její výrobní postup. Dvakrát nebo třikrát jsme zkusili použít minomety, ale výsledek byl žalostný. Trifidi, podobně jako stromy, snesou i značné poškození, aniž by jim to smrtelně ublížilo. Navzdory našim pastím a občasným masakrům počet trifidů, hromadících se kolem plotu postupem času, neustále vzrůstal. Nijak se přitom neprojevovali, o nic se proti nám nepokoušeli. Prostě se tam usadili, zavrtali kořeny do země a zůstali dřepět. Z dálky vypadaly právě tak nehybně jako obyčejný živý plot a nebýt vyrblování některých jedinců, nebyly by ani o nic pozoruhodnější.
Všechny pochyby o jejich ostražitosti však stačila rozptýlit jediná cesta autem skrze alej. Znamenalo to projet uličkou tak divoce šlehajících žahadel, že jsme pak na silnici byli nuceni zastavit a setřít z předního skla jed. Tu a tam přišel někdo z nás s novým nápadem na jejich zapuzení, jako třeba postříkat půdu za plotem silným roztokem arzeniku, ale naše vítězství bylo pokaždé jen dočasné. Zkoušeli jsme všechno možné snad déle než rok. Až jednoho dne vběhla do našeho pokoje časně ráno Susan, aby nám oznámila, že kytky prolomily plot a obklopují celý dům. Vstala hned z rána a šla jako obvykle podojit krávy. Obloha za oknem jejího pokojíku byla ještě temně šedá, ale když se šla dolů, našla tam vše ponořeno do naprosté tmy. Uvědomila si, že něco neklape, a rozsvítila. V okamžiku, kdy spatřila kožnaté zelené listy přitisknuté na okna, věděla, kolik uhodilo. Přešel jsem po špičkách ložnici a prudce jsem stáhl okno. Sotva se zavřelo, vystřelilo z dola žahadlo a plesklo do skla. Hleděli jsme dolů na houštinu trifidů, stojících snad v 10 nebo 12 stupu kolem celého domu. Plamenomety byly uloženy v jedné z venkovních kůlen. Když jsem se pro ně vydal, nemínil jsem riskovat ani v nejmenším. Nabalený jako pumpa, na rukou vysoké silné rukavice a pod drátěnou kuklou ještě koženou přilbu a pevně přiléhající brýle, prosekal jsem si cestu davem trifidů tím největším nožem, jaký jsem v kuchyni našel. Žahadla svištěla vzduchem a dopadala na moji drátěnou kuklu tak hustě, že byla v zápětí skrz naskrz mokrá a jed jí začal v jemné spršce pronikat. Zamžil mi brýle a první, co jsem v kůlně udělal, bylo, že jsem si omyl obličej. Netroufal jsem si pustit plamenomet naplno ze strachu, abych snad nepodpálil dveře nebo okenní rámy, a tak jsem proti nim obrátil jen přiškrcený, nízko namířený proud ohně, ale rozčeřilo je to a rozehnalo natolik, že jsem se zpátky do domu dostal bez nejmenších potíží. Josela a Susan stáli připraveni u hasicích přístrojů, zatímco já, vypadaje dosud jako kříženec mezi potápěčem a marťanem, jsem se vykláněl z horních oken kolem dokola celého domu a skrápěl obléhající dav těch bestií plamenometem. Zakrátko jich byla spousta sežehnuta na popel a zbytek se dal na ústup. Susan, teď již také příslušně oděná, uchopila druhý plamenomet a ujala se pro ni na výsost milého úkolu uštvat zbývající trifidy, kdežto já jsem vykročil přes pole, abych vyhledal pramen všeho zla. Nebylo to nijak obtížné. Hned z první vyvýšeniny jsem spatřil průrvu, kudy se na naši půdu kolébali další a další trifidi v jednolitém proudu rozkomíhaných stvolů a rozvlněných listů. Přední voj se rozestupoval do mírného vějíře, ale všichni měli zamířeno k domu. Zapudit je zpátky bylo prosté. Proud ohně zepředu je zastavil a další dva ze strany je otočili čelem vzad. Krátké dávky vypalované vzhůru a dopadající mezi ně jako ohnivá sprška je pak popoháněly a obraceli na útěk pozdní příchozí. Asi o 20 metrů dál ležela na zemi část plotu s vyrvanými sloupky. Dal jsem plot na několika místech jakž takž do pořádku a ještě naposledy přejel plamenometem sem a tam po trifidech, abych měl jistotu, že od nich alespoň na pár hodin bude pokoj. Většinu dne jsem pak s Joselou a Susan ztratil opravou průrvy. Teprve 2 dny na to jsme si však já a Susan mohli být jisti, že jsme prohledali každý kout pozemků a zúčtovali s posledním vetřelcem. Potom jsme prohlédli oplocení v celé délce a zesílili všechny jeho podezřelé části. O 4 měsíce později prolomili trifidi plot znovu. Tentokrát zůstala v průrvě ležet řada těžce pošramocených trifidů. Usoudili jsme z toho, že se napřeli proti plotu takovou silou, že byli umačkáni ještě dříve, než povolil, a když potom padli spolu s ním, jejich druhové se převalili přes ně. Bylo nabíle dni, že bychom měli podniknout nějaká nová obranná opatření. Část plotu, která povolila, nebyla o nic slabší než kterákoliv jiná. Nejvhodnějším prostředkem, který je mohl udržet v bezpečné vzdálenosti, se zdála být elektrifikace plotu.
Abych jej měl z čeho napájet, vyhledal jsem vojenský generátor opatřený

0: pod voskem a odtáhl jsem ho domů. Pak jsme se Susan začali rozvádět vedení. Než jsme s tím byli hotovi, pronikly ty bestie za plot po třetí. Věřím, že kdybychom náš elektrosystém udržovali v chodu nepřetržitě, nebo aspoň po většinu dne, mohl být naprosto spolehlivý. Proti tomu ovšem mluvila spotřeba paliva. Co se potravin týče, byla zde stále naděje, že se nám podaří nějaké vypěstovat. Ale až jednou nebude kde vzít benzín a naftu, ztratíme daleko víc než pouhé pohodlí. Pak bude po výpravách a spolu s nimi i po dalším doplňování zásob. Pak teprv poznáme, jak chutná primitivní život. A tak z důvodů čistě sebezáchovných byl elektrický ohradník pod proudem pouze dvakrát, třikrát denně, a to vždy jen na několik minut. Stačilo to, aby trifidi couvli o několik metrů a přestali se do plotu napírat. Dodatečně jsme se ještě zabezpečili poplašným vedením podél vnitřního plotu, které nás pak vždycky varovalo dřív, než průlom nabyl vážných rozměrů. Slabina této obrany ležela v očividně trifidí schopnosti rychle se učit ze zkušenosti, třeba jen v omezeném rozsahu. Zjistili jsme například, že se časem přizpůsobili naší zavedené praxi zapínat proud v krátkých intervalech ráno a večer. V době, kdy jsme spouštěli generátor, se pravidelně stahovali několik metrů od plotu a jakmile doběhl, začali se opět přibližovat. Zpočátku bylo ještě sporné, zda skutečně spojují hluk motoru s oživením elektrického napětí v ohradníku, nicméně později už o tom nebylo pochyb. Nejjednodušší, co jsme mohli proti tomu udělat, bylo zapínat proud v nepravidelných intervalech, ale Susan, pro kterou byly trifidi nevysychajícím zdrojem nepřátelsky zaujatého studia, začala brzy tvrdit, že doba trvání šoku odrazujícího je od plotu se neustále krátí. Zelektrifikovaný plot a občasné nájezdy na místa nejhustšího soustředění trifidů nás přesto uchránili od jejich vpádů po dobu delší jednoho roku a o jejich pozdějších útocích jsme byli zavčas varováni, takže nám již nadále větší potíže nepůsobily. V bezpečí našeho okolí jsme se pak dále vzdělávali v rolnickém umění a náš život se pozvolna zabíhal do pravidelných kolejí.
1: Jste na stanici Hvězda.
0: Jednoho letního dne našeho šestého roku jsme si s Joselou udělali výlet k mořskému pobřeží. Cestovali jsme polopásovým tahačem, který byl nyní, při stále se zhoršujícím stavu silnic, mým běžným dopravním prostředkem. Pro Joselu to byl hotový svátek. Nepřekročila hranice oplocení už dlouhé měsíce. Svázána starostmi o dům a o děti, nedostala se ven vyjma těch nejnutnějších cest, ale nyní konečně nadešel čas, kdy jsme již mohli tu a tam bez obav svěřit dům do rukou Susan, a když jsme teď šplhali do kopců a zdolávali jejich hřbety, naplňoval nás pocit sladké úlevy. Na jižních svazích, nedaleko od moře, jsme na malou chvíli zastavili. Byl krásný červnový den a jasně modrou oblohou plulo jen pár lehkých obláčků. Pobřeží i moře za ním byly ozářeny sluncem a skvěly se stejně jako ve dnech, kdy byly pláže plné naháčů a moře poseté lodičkami. Několik minut jsme se jen mlčky dívali, potom Josela řekla: Nemáš ještě někdy ten starý pocit, že kdybys třeba na kratičkou chvilku zavřel oči a pak je zase otevřel? Mohlo by být všechno znovu tak, jak to bývalo? Byle. Já ano. Mně se to už moc často nestává, odpověděl jsem. Ale já jsem toho asi viděl víc než ty. A přesto, někdy... Podívej se na ty racky. Jsou pořád stejní. Letos ptáků hodně přibylo, přisvědčoval jsem. Mám z toho radost. Impresionistický pohled z dálky ukazoval městečko pod námi jako neproměnnou směsici domků a chatek s červenými střechami, zabydlených větším dílem mohovitými příslušníky střední třídy na odpočinku. Ale déle než několik málo minut tento dojem neobstál. Přestože střechy bylo stále dobře vidět, zdi již takřka zmizely. Úhledné zahrádky pohltil nepěstěný

pěkný zelený porost, místy přizdobený barevnou skvrnou potomstva úzkostlivě šlechtěných květin. Dokonce i cesty vypadaly z této vzdálenosti jako pruhy zeleného běhounu. Až na ně přijedeme, přesvědčíme se, že hebká zeleň jejich povrchu byla jen iluzí. Budou prorostlé spletí drsného, houževnatého bílí. Ještě před několika roky, řekla zamyšleně Josela, někteří lidé bědovali, jak tyhle chaty znešvařují krajinu. A podívej se na ně dneska. Krajina se dočkala své pomsty, to je fakt, přisvědčil jsem. Tehdy se už zdálo, že má příroda odzvoněno. Kdo pak by byl řekl, že ta bába bude mít tak tuhý kořínek? Nahání mi to trochu hrůzu, jako by se najednou všechno utrhlo ze řetězu. Z radosti, že je s námi konec a že může jít svou vlastní cestou. Zajímalo by mě, opravdu se od té doby, co se to stalo, jenom nebalamutíme? Nemyslíš, že je s námi skutečně konec, Bile? Měl jsem na svých výpravách daleko víc času nežli ona, abych o tom uvažoval. Kdybys to nebyla ty, drahoušku, odpověděl bych ti, jak se sluší a patří na hrdinu. Víceméně přáním, které tak často zaměňujeme za víru a odhodlání. Ale že jsem to já? Dám ti tu nejpoctivější odpověď. Ještě ne. A dokud trvá život, trvá i naděje. Zahleděli jsme se opět na scenérii před námi. Řekl bych, ale ber to jen jako můj osobní názor, rozšiřoval jsem svoji myšlenku, že jistou šanci máme. I když tak nepatrnou, že ještě uběhne hodně vody, než se vrátíme tam, kde jsme byli. Nebýt trifidů, považoval bych tuto šanci dokonce za skvělou, přestože by to i tak trvalo dost dlouho, ale trifidi jsou reálný faktor. Je to hrozba, jaké zatím nemusela čelit žádná vzcházející civilizace. Připraví nás o náš svět vezdejší, nebo se nám podaří je zastavit? Hlavním naším problémem je nalézt nějaký prostý způsob, jak se jich zbavit. My na tom pořád tak špatně nejsme, dokážeme si je stále udržet od těla. Ale co naši vnuci? Jak ti si s nimi poradí? Budou snad muset strávit celý život v lidských rezervacích, bezpečných jedině za cenu věčného boje s trifidy? Já osobně jsem přesvědčen, že nějaký prostý způsob existuje. Potíž je v tom, že ty nejprostší věci bývají výsledkem složitého výzkumu a k tomu nemáme prostředky. Máme přece všechny prostředky, které tu byly, jen je použít, namítla Josela. Materiální jistě, ale duševní ne. K tomu, abychom se s trifidy vypořádali jednou provždy, je zapotřebí celého týmu skutečných odborníků. Věřím, že něco by se dalo vymyslet. Snad nějaký selektivní hubitel. Kdyby se nám podařilo vypěstovat ty pravé auxiny, které by v růstu trifidů vyvolaly nerovnováhu, avšak ostatním rostlinám neublížily. No, mělo by to jít. Jen kdyby si s tím člověk potýral trochu mozek. Proč to tedy neskusíš? Zeptala se. Z příliš mnoha důvodů. Za prvé na to nestačím. Jsem jen průměrný biochemik a jsem sám. Potřeboval bych taky dobře vybavenou laboratoř. A co víc, musel bych na to mít čas. A toho se mi nedostává ani na jiné věci. Ale i kdybych to zvládl, bylo by ještě třeba zařízení pro velkovýrobu syntetických auxinů a to by byla práce pro celou továrnu, ale především zde musí být výzkumný tým. Mohl by se vyškolit z lajků. Jistě, až bude možné uvolnit tolik lidí z každodenního zápasu o holou existenci. Shromáždil jsem hromadu biochemické literatury v naději, že snad přijde doba, kdy ji lidé budou potřebovat. Naučím Davida všemu, co znám, a on pak musí moje vědomosti předat dál. Ale dokud se nenajde dost volného času pro výzkum, nevidím před námi nic než ty rezervace. Josela se zlobně zamračila na skupinku 4 trifidů ploužících se přes pole pod námi. Vždycky se říkalo, že jediným vážným nepřítelem člověka je hmyz.
Připadá mi, jako by trifidi měli s některými druhy hmyzu něco společného. Ach ano, já vím, že z biologického hlediska jsou to rostliny, ale mám na mysli, že nedbají o své jedince a jedinci zas nedbají sami o sebe. Každý z nich je sice obdařen něčím, co připomíná tak trochu inteligenci, ale v kolektivu je to už něco víc. Združují se za nějakým podobným účelem jako mravenci a včely. A přesto se dá říct, že ani jeden z nich si není vědom pražádného účelu nebo plánu, i když je jeho součástí. Je to všechno tak podivné. A my tomu asi nikdy neporozumíme. Jsou tak odlišní. Připadá mi, že to odporuje všem našim teoriím o dědičných vlastnostech. Nebo má snad včela či trifid nějaký gen společenské organizace, nebo existuje architektonický gen u mravence? A jestliže ano, proč jsme si za celý ten čas nevyvinuli gen pro jazyk nebo vaření? Ale trifidi zřejmě něco takového mají. Žádný jedinec asi neví, proč tak vytrvale okouní za naším plotem, ale všichni dohromady vědí, že smyslem toho je dostat nás a že nás dřív nebo později dostanou. Pořád se ještě může stát něco, co jim v tom zabrání, řekl jsem. Byl bych nerad, kdyby z těch mých řečí propadala malomyslnosti. Ne, to se mi nestává. Snad jen někdy, když jsem unavená. Obvykle jsem ale tak zapřažená, že mi starosti na léta dopředu ani nepřijdou. Ne, zpravidla jsem z toho jen trochu smutná. Přepadá mě takový ten zádumčivý stesk, který byl tak vysoce oceňován v 18. století. A stávám se sentimentální, když si přehráváš desky. Nahání mi někdy až hrůzu, když pomyslím, že ten velký orchestr, po kterém je už dávno veta, stále ještě hraje pro hrstku lidí odsouzených k zajetí a postupně upadajících do primitivismu. Vrhá mě to zpátky a padá na mě smutek, když pomyslím na všechno, co už nikdy nebudeme dělat. Ať to dopadne tak nebo tak. Necítíš někdy taky něco takového? Připustil jsem. Ale současně zjišťuju, že stále snadněji přivykám přítomnosti. Počítám, že kdybych si mohl přát splnění nějakého přání, chtěl bych být opět v tom starém světě, ale jenom za jistých podmínek. Víš, cítím se navzdory tomu všemu daleko šťastnější, než jsem byl kdy dřív. Vždyť to přece víš, Josie. Položila mi ruku na zápěstí. Já to cítím také. Ne, mě nerozesmutňuje to, o co jsme přišli, jako spíš to, co naše děti nikdy nepoznají. Bude to problém vypěstovat v nich naději a ctižádost, potvrdil jsem. My už se vzpomínek na minulost nezbavíme. Oni se ale nikdy nesmějí ohlížet zpátky. Tradice ztraceného zlatého věku a předků kouzelníků by pro ně byla tou nejproklatější přítěží. Tímhle komplexem méněcenosti trpěly celé rasy, až nakonec pod dojmem slavné minulosti upadly do otupělé nečinnosti. Jak ale něčemu takovému zabránit? Být teď malé dítě, řekla přemítavě, chtěla bych asi slyšet nějaký pádný důvod. A dokud by se mi ho nedostalo, to jest, kdybych byla ponechána v domnění, že jsem se narodila do světa, který byl zcela nesmyslně zničen, zdál by se mi nesmyslným i celý život. A právě proto je to tak strašně složité, neboť tohle se podle všeho stalo. Odmlčela se, ztracena v myšlenkách, a potom dodala, myslíš, že máme právo vymyslet si nějaký mýtus, abychom jim pomohli? Nějaký příběh o báječně chytrém, ale tak zkaženém světě, že musel být zničen? Anebo nešťastnou náhodou zničil sám sebe? Něco na způsob nové potopy světa? Pak by snad nebyli drceni méně ceností. Naopak, mohlo by je to povzbudit, aby začali budovat znovu a něco lepšího. Ano, řekl jsem, zatímco jsem uvažoval o jejich slovech. Ano. Mnohdy bývá nejlepší povědět dětem pravdu. Může to později spoustu věcí usnadnit, ale proč to zrovna vydávat za mýtus? Josella se pohotově ohradila. Jak to myslíš?
Trifidi byli... No prosím, trifidi byli něčím omylem nebo chybou, to připouštím. Ale to ostatní? Pochybuji, že bychom mohli někomu přičítat moc velkou vinu za trifidy. Za daných okolností měly pro nás výtažky z trifidů značnou cenu. A nikdo přece nemůže vědět, k čemu mimořádný objev povede, jestli k novému

hurikány. Pojišťovna by to mohla klidně nazvat vyšší mocí. A možná, že to bylo právě tohle, zásah z hůry. Ale rozhodně jsme na sebe neseslali kometu. Opravdu ne, Jozelo. Jsi si tím tak jistá? Obrátila se ke mně a zahleděla se mi do očí. Jak to myslíš, Bile? Co pak by to šlo? Myslím tím, drahoušku, že je otázka, zda to vůbec byla kometa. Pověrečná nedůvěra ke kometám je v lidech zakořeněna odjakživa. Pravda, byli jsme natolik pokrokoví, abychom na ulicích nepadali na kolena a nemodlili se k ním, ale ta staletá fobie v nás přetrvávala. Komety byly zlá znamení, symboly nebeského hněvu a varování, že konec je na dosah, kterouž to roli jim přisoudili nesčíslné báje a proroctví. Co potom bylo přirozenější, když se naskytl úžasný a nevídaný nebeský jev, než ho okamžitě připsat na vrub kometě? Účinné popření by vyžadovalo svůj čas a právě času se nedostávalo. A když pak následovala naprostá zkáza, každému to jen potvrdilo, že ji zavinila kometa. Jozela mi hleděla upřeně do tváře. Bile, chceš mi snad tvrdit, že to žádná kometa nebyla? Přesně tak, přisvědčil jsem. Ale nerozumím ti, musela, co jiného to mohlo být? Otevřel jsem vzduchoprázdně balenou plechovku cigaret a zapálil pro každého jednu. Vzpomínáš si, co říkal Michael Beadley o napjatém lanu, po němž jsme kráčeli dlouhá léta? Ano, ale víš, já si myslím, že jsme z něj konečně spadli. A jen několik málo z nás tento pád přežilo. Potáhl jsem ze své cigarety a podíval jsem se přitom na moře a nekonečně modrou oblohu nad ním. Tam nahoře, pokračoval jsem, kroužil kolem země, a snad stále ještě krouží, neznámý počet válečných družic. Nic než hromada spící hrůzy, čekající na někoho nebo na něco, co by ji probudilo k životu. Co v nich bylo? Ty to nevíš. Já také ne. Přísně tajný materiál. Vše, co o tom víme, jsou pouhé dohady. Štěpné látky, radioaktivní prach, bakterie, viry. A teď dejme tomu, že jeden typ byl speciálně zkonstruován pro uvolňování radiace se zhoubnými účinky na náš zrak. Radiace, která by sežehla nebo alespoň poškodila optický nerv. Jozela mi sevřela ruku. Ach ne, Bile, to nemohli, to by bylo ďábelské. Tomu nemůžu uvěřit. Ne, Bile. Všechny ty věci tam nahoře byly ďábelské, má drahá. A dále, dejme tomu, že došlo k nějakému omylu, snad k nešťastné náhodě, snad i k takové, že se ty družice skutečně střetly s meteorickým rojem nějaké komety. A najednou začnou některé z nich vybuchovat. Někdo hned spustí o kometách. Popírat něco takového by asi nebylo politicky moudré. Ostatně na to ani nebyl čas. Původně se jistě počítalo s tím, že tyto zbraně budou operovat nízko nad zemí, kde by zasahovaly přesně vymezená území. Ony však začnou vybuchovat vysoko ve vesmíru, a nebo snad při vstupu do atmosféry, zkrátka tak vysoko, že jejich záření může zasáhnout obyvatelstvo celé země koule. Co se opravdu stalo, si můžeme jenom domýšlet, ale o jednom jsem přesvědčen, že jsme si tenhle osud tak či onak přivodili sami. A navíc tu byl ten mor. To přece nebyl tyfus, však to víš. Nemůžu prostě uvěřit v tak nešťastnou schodu okolností, že by nějaká skázonosná kometa, která by k nám musela letět celá tisíciletí, přiletěla právě několik let poté, co jsme vyslali do vesmíru vojenské družice. Nebo ty snad ano? Kdepak? Myslím, že vzhledem k tomu, co všechno se mohlo stát, jsme se na tom napjatém laně udrželi dost dlouho. Ale dřív nebo později nám musela noha uklouznout. Když si to vykládáš takhle, zamumlala Jozela. Odmlčela se a hodnou chvíli zůstala sticha. Potom řekla, mám takový dojem, že by to mělo být ještě strašnější, než když...

kdyby na nás slepě zaútočila sama příroda. A přesto mi to nepřipadá tak hrozné. Jako by to ze mě snímalo část té beznaděje, poněvadž takhle to aspoň dokážu pochopit. Jestli se to skutečně stalo tak, jak říkáš, potom je to přinejmenším něco, čemu se dá pro příště zabránit. Nic než další z chyb, kterých se naši pravnuci budou muset vyvarovat. Ach bože, nadělali jsme tolik, tolik chyb, ale můžeme je varovat. No, to jistě, řekl jsem. Ale až jednou porazí Tryfidy a vyhrabou se z téhle Brindy, budou mít pořád dost široký prostor pro dělání svých vlastních a zbrusu nových chyb. Chudinky, povzdychla si, jako by přehlížela šiky rozrůstajícího se potomstva. Moc jim toho nabídnout nemůžeme, viď? Říkávalo se, že život je takový, jaký si ho uděláme. Milý Bile, takovéhle moudrosti jsou až na pár výjimek dobré, ale ne, nechci být sprostá. Jsem přesvědčena, že tohle říkal i strejda Ted, dokud někdo nesvrhl bombu, která mu utrhla obě nohy. Potom svůj názor změnil a rozhodně nic z toho, co jsem kdy udělala, nemůže za to, že stále žiju. Odhodila nedopalek cigarety. Co jsme vlastně udělali, Bile, že patříme k těm šťastným, co vyvázli? Někdy, alespoň tenkrát, když přestanu sobecky myslet na sebe a litovat se, jak jsem přepracovaná, někdy si říkám, jaké jsme měli úžasné štěstí a chtěla bych za to něčemu poděkovat. Ale pokaždé se mě zmocní pocit, že kdyby bylo komu nebo čemu děkovat, jistě by si to bylo vybralo někoho, kdo si takovýhle osud zasloužil víc než já. Na obyčejnou holku je to nějak moc zamotané. Já mám zase pocit, navázal jsem, že kdyby doopravdy někdo seděl za volantem, spousta věcí v dějinách by se nikdy neudála. Ale příliš si s tím hlavu nelámu. Měli jsme prostě kliku, má drahá. Když se zítra zase všechno obrátí, no, pak se to obrátí. Ať je zatím cokoliv, o společně prožitá léta nás to nepřipraví. A to je daleko víc, než jsem si kdy zasloužil. A víc, než většina mužských dostane za celý život. Zůstali jsme ještě chvíli sedět a hleděli na pusté moře a potom jsme sjeli do městečka pod námi. Po kratší obchůzce, která nám vynesla většinu z věcí na našem seznamu potřeb, jsme sešli k mořskému břehu, abychom si tam na slunci uspořádali piknik, zajištěni širokým pásem kamenitého pobřeží, přes nějž se nemohl žádný Tryfid neslyšně přiblížit. Musíme si takhle vyjet častěji, řekla Josella. Teď, když Susan dospívá, nebudu už ani zdaleka tak uvázaná k domácnosti. Jestli si někdo zaslouží trochu vysadit, pak si to ty, přisvědčil jsem. Pronesl jsem to s pocitem, že bych byl rád, dokud to ještě bude možné, kdybychom se společně rozloučili se všemi známými místy a věcmi. Vyhlídky na trvalé uvěznění se zvyšovaly každým rokem. Už nyní jsme se nedostali ze Shirningu na sever jinak než mnoha kilometrovou zajížďkou kolem rozlehlého území, které se přeměnilo v blata. Všechny silnice se rychle zhoršovaly erozními vlivy dešťů a záplav, nemluvě ani o kořenech prodírajících se na jejich povrch. Doba, po níž bude ještě možno dopravit do domu cisternový vůz s benzínem, se dala pomalu už vypočítat. Jednoho dne s ním uvíznu v aleji a pravděpodobně ji tím zablokuji na dobro. Polopásák bude moct jezdit po suší půdě i nadále, ale s postupem času bude stále těžší najít příhodnou cestu i pro ten. A musíme si naposledy vyrazit na pořádný flám, řekl jsem. Znovu se vystrojíš a půjdeme do... Pšt! Zarazila mě Josella vztyčeným prstem a nastavila ucho po větru. Zatajil jsem dech a nastražil uši. Byl to spíš pocit nežli zvuk, co se zdálo vířit vzduch. Pak to však začalo zvolna nabývat na síle. Ale to je letadlo, zvolala Josella. Stínili jsme si oči rukama a upírali je směrem k západu. Vrnění, jež se odtud ozývalo, znělo jen o málo hlasitěji než bzukot hmyzu kolem. Zvuk sílil tak poznenáhlu,

0: že mohl pocházet jedině od vrtulníku. Každé jiné letadlo by za tu dobu už dávno nad námi přeletělo, nebo by již nebylo zase slyšet. Josela ji spatřila první. Drobnou tečku letící nedaleko od pobřeží a směřující podél něj očividně k nám. Vyskočili jsme a trochu nepříčetně hulákali z plných plic. Kdyby byl pilot zaletěl k nám, nemohl nás na otevřené pláži nespozorovat, ale to právě neudělal a pokračoval na cestě směrem do vnitrozemí. V naději, že nás přece jen zahlédne, jsme mávali jako šílení dál. Vrtulník však nevybočil ze svého kurzu ani o zlomek úhlu a v chodu jeho motoru se neprojevila sebemenší změna. Cílevědomě a nezadržitelně odbzučel směrem k Vysočině. Spustili jsme ruce a pohlédli jeden na druhého. Když mohl přiletět jednou, může přiletět znovu, řekla Josela statečně, byť ne zrovna přesvědčivě. Ale pohled na vrtulník zvrátil celý náš den na ruby. Odboural v nás pořádný díl odevzdanosti, již jsme se tak pracně obrnili. Říkávali jsme si, že kromě nás musí existovat i jiné osamělé skupinky, ale měli jsme za to, že na tom sotva budou lépe než my, spíše hůř. Když se však mohl na nebi zjevit vrtulník jako pohled a zvuk přivanutý z minulosti, vyvolávalo to víc než vzpomínky. Bylo to znamení, že někomu se někde daří líp. Byla v tom snad i špetka žárlivosti? A také nám to připomnělo, že přes všechno naše štěstí zůstáváme stále svou povahou společenskými tvory. Pocit neklidu, který za sebou vrtulník zanechal, nás připravil o náladu a rozprášil naše dosavadní myšlenky vniveč. V nevyřčené schodě jsme začali balit a každý ponořen do svých vlastních úvah jsme se vydali k domovu.
1: Slyšíte hvězdu? Bezpečí před hlupáky. Stanice Hvězda.

0: Desátá večerní je fuč.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Bruselská věrchuška si stále jen stěžuje a navíc si hraje na něco, co vůbec není. Důkazem je poslední projev soudružky Leyenové, která si hrála na takzvané Spojené státy evropské, když přednesla svůj projev o stavu Unie. Brusel ale sklízí, co zasel. Země ztrácejí průmysl, energie je drahá a byrokracie řádí o 106. Naopak Čína vítězí, ale lidé v Evropě to vidí a bouří se. Leyenová má k tomu zázračné řešení, že prý více kontroly, více šmírování, cenzura a totalita pod různými vznešenými názvy všem pomůže. A kdo se k tomu přidá? Přidají se k tomu i čeští poslanci? O tom všem máme nový článek a také o tom, co chystá orwellovská bruselská ideopolicie. Není od věci si ho přečíst. Připravil nám jej Milan Kramberger.
1: Na stránkách protiprout.info

0: noc s hvězdou.
1: Když se řekne auto, vlak, kůň anebo letadlo, tak si člověk představí auto, koně, vlak anebo letadlo. Mezi jednotlivými jejich druhy nejsou tak velké rozdíly, aspoň pro mne ne. Samozřejmě, že rozpoznám auto i vlak osobní od nákladního, ale to je skoro všecko. Ale když se řekne loď, může být představa rozličná. Někdo některé dopravní prostředky snáší a jiné ne. A někdo nesnáší loď. Je tu dokonce choroba, zvaná mořská, a někdy napadne nejen jedince, ale všechny pasažery. Jan Werich správně podotkl, že hlavním příznakem této choroby je naprostá ztráta důstojnosti a jistá společenská lhostejnost, která nemocného pak ovládne a která mu nebrání odevzat stravu kdekoliv, otírat si ústa čímkoliv, třeba záclonou v přepichové jídelně za oceánského parníku. Mořské nemoci jsem dosud nikdy nepodlehl. Ne proto, že bych byl odolný, ale protože jsem takovou plavbu ještě nezažil. Jednou jsem jel na veliké lodi. To jsme vypluli z Rumunska, do Řecka, Libanonu a Egypta. Loď to byla veliká a naše kajuta byla tak malá, že mohla být příčinou námořnické vzpoury. Bylo snazší dostat tuto kajutu do našich kufrů, kdyby se dala rozebrat, než naše kufry do této kajuty. Byly tam 4 lůžka, 2 a 2 nad sebou a bydleli jsme tam 4. Ráno musela jedna dvojice ven vycouvat, aby druhá vůbec mohla vstát. Večer opět počkat, až druzí zalehnou a teprve nacouvat. Projížděli jsme kolem řeckých břehů. Ležel jsem na palubě a šel jsem přizvat svou ženu. Takovou krásu, říkal jsem jí. Hned tak neuvidíš. Pojď nahoru, pojď. Slíbila, že přijde hned, já čekal. Čekal jsem 5, 10, 20 minut, marně. Tak jsem se běhl dolů a ona, bozi olympští, stůjte při mně. Ona tu kajutu uklízela. Bozi olympští při mně stáli a já neovdověl. Viděl jsem veliké zaoceánské parníky, rád se totiž toulám v přístavech a prošel jsem se po molech v Hamburku i v Marseji a nikdy jsem na takové lodi ještě nejel. Mívají velice poetická jména. A moje žena, za svobodná romantik, nyní v domácnosti, si je dokonce opisovala. Pokud jde o jízdu, seděl jsem už na nejrůznějších plavidlech. Projel jsem se na gondole v Benátkách i na kánoji z březové kůry, tedy na pravé indiánské kánoji na Vydřím jezeře v Kanadě. A na jezeře Memphremagog, které jsem znal z knihy Robertsovy Cesta na severozápad, jsem jezdil dokonce několikrát a na motorovém člunu. Byl to veliký člun, který měl mnoha zařízení, z nichž pamatuju už jenom jediné. Měl bar. Na tu malou kánoji vzpomínám rád. Byl jsem docela sám, pádloval jsem si tiše tou krásnou dálkou kanadského jezera a bylo mi krásně. Jakoby se tím uskutečňoval nějaký starý klukovský sen. A kdybych někdy zatoužil po nějakém plavidle, kdybych měl možnost strávit dovolenou u vody, chtěl bych asi kánoji. Je ovladatelná, což poznám z toho, že ji ovládnu i já. Je elegantní, tichá, něžná, poetická. Je přesným obrazem pro ideální ženu. Když jsme před několika lety dotáčeli pár scének pro verzi Kinoautomatu, bydleli jsme v malém hotelu v Monte Carlu. A to přímo nad přístavem, pod okny, nám kotvily jachty, od velice skromných malých až po ty nejbohatší. Kotvil tu i Custo se svou sportovní jachtou a kotvil tu Onassis se svou velice luxusní jachtou, ale velice ošklivou jachtou jménem Christine. On sám tu nebyl, jachta tu byla jaksi ustájena přes zimu. Byl leden, ale stromy byly obsypány zralými pomeranči. Personál tu stále něco leštil, čistil, zmíčil a on prý přijížděl helikoptérou jen občas na inspekci. Představoval jsem si vždycky, jak přistane, z pohlavku je personál a zase odletí. Použili jsme té jeho jachty k jednomu záběru. Přicházel jsem směrem k ní pomolu a chystal jsem si klíčky, jako hrdý majitel Oktávie ke svému vozu. Z její paluby jsem vedl schůdky kryté kokosovým kobercem, pravým kokosovým kobercem. A dole ležela obrovská rohožka na očištění obuvi. Přišel jsem tedy k té jeho jachtě, k té jeho rohožce, dlouho jsem si čistil podrážky, pak jsem zašel o kousek dál za jeho loď a nasedl do maličké lodičky, jakýsi maňásek to byl. Jen pro jedno a vesloval jsem hrdě na moře. Záběr byl natočen, snad i běžel v té rozšířené verzi montrealského kinoautomatu ve Spokane ve Spojených státech. Nevím. Nevím, jestli se Onassis někdy dozvěděl, že jeho jachta účinkovala v československém filmu, a to zadarmo. Když vzpomínám na tyto cesty, na to krásné bloudění po jezeře Memphremagog, když vzpomínám na chvíli, kdy jsem stál na přídi takové lodi, či dokonce zasedl k tomu řídícímu kolu, říkám si, narodil jsem se pozdě. Takhle bych měl stát u toho kola v roce 1492 a mířit k neznámým pevninám. Ano, já jsem zmeškal své pravé poslání. Já měl být mořeplavcem, skvělým dobyvatelem a objevitelem. Toto si myslím vždycky, když hladina je klidná, břeh na dosah a na dosah i koňak v lodním baru. Je pozdě.

Všechny pevniny jsou nalezeny, zmapovány, ovzduší tam už dokonce znečištěno a člověk obrací svůj přelaskavý zřetel k vesmíru. Ale co tam ovzduší nemaje, bude znečišťovat? Ne, já bych dal znovu přednost kánoji a být v ní sám, na tiché vodě nějakého jezera, nějakého velkého jezera, anebo na neklidné vodě naší Lužnice.

znal, já tak mě kraj celý znal, já síly víc měl, než jiní dokáží. Až do těch dob, kdy jsem Bůh víčí,

na místo zývání hlásí vstávat, máme snídaní. Náme koukám a je to k neuvěření. Chlapečtí hlí, ale kůži sami.

0: Noc plná hvězd.
1: U pagáčů měli kozu. Pěkná kozena jak drůžka a hlavu stavěla jak generál Oberst von Eselkopf. A dojila jak hloupá. Dávala toho dohrodka tak na čestné uznání. Ale jedné od ně oči kalny, hlava zvěsená a nebyla k poznání. Ani dojít, ani žrat, co se s takovou ledačinu prodat. A stařiček ustáli v městečku na Tarmaku a čekali na Kunčovta. A i když byla koza jak obraný herinek, vemeno měla jak putnu a na to se nachytali istý bočníca z Kopanic. Když ale začali obhlédat z připomínku, že na ní koža visí jak fjertušek na hambálku, stařiček se vyšponovali a jak mudrc začali přednášat.
2: A bočnico, moc nad kozlu nemedituj, moc nekybicuj a počúvaj. Já prodávám, ty kupuješ. Máš před sebou kozu a žádného slona. Nekupuješ teda kočku v pytli. Nikdo to nenutí. Tvoje peníze, moja koza. Říká, že na ní visí koža jak fjertušek na hambálku. To teda máš pravdu. Upluskaná, jak paní máma mlinářka není. Ale je dost možné, že je taká uzasnovaná po kozlatoch, či co? Vím já. Naliju ti čistého vína, pamatuj si. Kdo ošidí blížního svého, je svíňa. Koza se prodává ze dvou příčin. Buď potřebuješ peníze, lebo po ní nic není. Vyber si, to jak v lotérii. Jenomže u mě to máš jistější. No kup si los. Máš jistotu, že vyhraješ? Nemáš. No tož vidíš. Když si koupíš moju kozu, tož máš aspoň kozu. Podívaj se na tu kozu. Jak vidíš, tož stojí a mečí. A bobky z ní také padají. Je teda jasné, že je živá, zdutá také není. A že je trošku posmutněná? No možná, že je nešťastno zamilovaná do capa, co já vím. Lebo ji uskla baba čarodenica či zežrala hřebík, no co vím já, to teda na mou dušu nevím. No a včilkaj si zesumíruj, že bys inší kozu koupil, dondeš dom, dáš jí nažerat sena, v kterém bude náhodou kus drátu nebo podkovák, no a do třech dní máš ho rekotama. Lesti má už včilkaj hřebík v sobě, tož to máš narychtované a nemusíš na nic čekat. Kdyby ti přece jenom zdechla, maso z ní posekáš do klobásy, že budou jak mandle a samý zoft. Kožu necháš vyčínit a starý dratva ušijí tvoje ženě ševrové holenky, že také nemá ani císařovna zíta. Z rohů si uděláš pod návratím háky na chomuty a za kosti dostaneš od handrláka hrnec na kýšku. To co ještě chceš? No, když to tak vezneš z vršku důle a od spodka na vrch, no kruci bočnico, víš ty, že by bylo nejlepší, kdyby ti ta koza zdechla? No vydělal bys na tým.
1: Bočnica se už nezmohli ani na slovo a hledě vybůlenýma očima do jedného fleku, jak hypnotizovaný, odpočítali peníze a kozu zaplatili. Stařeček ještě ten den k večeru koupili kozu novou a až za tmy se s ní brali dom. V jedné dědině se zastavili v nádražní hospodě na pivo. Kozu uvázali k prvnímu dřevu, které potně našmátrali a šli do šenku. Za chvilku se vrátili, koza byla v sakroch. Začali létat kolem hospody, vyřváněli na všechny strany, ale koze nikde. Najednou učuli za keřískem jakýsi šustot. V naději našpicovali uši a počúvali. Ale to jenom nějaký šohaj obíral svou galánku a šuškálí. Dušenko moja sladká, kukulenko malá, holuběnko milůčka, když se dívám do tvých očenek, tož v nich vidím celý svět. Stařeček v zoufalství strčili hlavu mezi halůzky a zaprosili.
2: Chlapče, jenom co je pravda, si převeliký kůzelník, když tak dobře vidíš. Pěkně tě prosím, podívaj se ještě jednou do těch očenek, ale si v nich uhlédneš kozu se zlomeným rohem, řekni o ní, je moja.
1: Nedověděli se nic, lebo vyplašený šohaj jich poslal hledat kozu do takého místa, kde by se nemohla skovat ani myš. Tém ale učili otkáci z vrchu jakési divné zamečání. Zvihli hlavu hore a ostali jak přibití. Byla to jejich koza, která visala na závorách, lebo stařeček u místo k plotu uvázali ke šraňkom a jak vlak odjel, tož ju vytáhli na vrch. Ještě štěstí, že dlouho nevísala. Rychlo ju odřezali, zastrčili jazyk zpátky do huby, nalili do ní 16 rumu a masírovali jí podlábený krk. Protože ale furt čapala v kolenách, to si vypošťali tragač a vézli ju dom jak komtesu. Za nějaký čas mě potkali na dědině a ještě nedořekli vítaj, už nabízali.
2: Chceš koupit kozu? Dobrá koza, ale má jednu vadu. Pěšky neudělá ani krok a musíš ju všady vozit na tragači, a i ke galánovi.

0: je hvězda.
1: Stanice Hvězda.
0: Na vlně bezpečí.
2: Uprostřed hlavy.

z Cadillacu s mlhou v očích probdivých dní a s povzdechem hraních vlaků.

0: noc s hvězdou.
1: Vrchní inšpicient Národního divadla Cintl mě jednou po představení chytil za ruku a povídá: Rolande, chceš si vydělat 150 korun? No jak pak ne, chci. A co za to budu dělat? Konferenciéra ve Varieté. Je tam modní přehlídka, já potřebuji někoho, kdo by uváděl ty manekinky a ohlašoval je. No nic to není, sem tam do toho můžeš dát něco svýho, nějaký vtip, to se vždycky dobře poslouchá. Koukej, dostaneš takové cedulky, srovnané za sebou, a na nich bude vždy popis toalety, z jakého je materiálu, jaká je obuvkní, doplňky a vůbec celá ta ženská paráda. Poučoval mě, jak manekinka přijde, otočí se jako holub na báni, to nic není, a zasvětil mě do všech podrobností. No, znělo to lákavě. Přišel jsem do Varieté a Cintl jsem je hned zmocnil. To je dobře, že už jdeš, Rolande, to je fajn, to je fajn. Tak koukej, tady máš ty lístky. Víš, a začni asi takhle. Vážení, teď něco uvidíte, co jste v životě ještě neviděli. Nebo tak nějak podobně. Já se na tebe spolehlám, ty jsi šikovný. A tak dále, řeči měl jako vody. Zeptal jsem se, kdo to pořádá, ale několik firem odpovídá. Podíval jsem se zběžně na ty lístky, čtu francouzská, anglická pojmenování. Jak tě živ, jsem to ani neslyšel. Krepmare Breitschwanz. Nemohl jsem to ani přečíst, ale hlavně to anglické, copak francouzsky, to jsem ještě trochu znal ze školy. No tak a už to začalo. Opona se rozhrnula a já volám. Číslo první. Bílá plesová toaleta bez rukávů, dlouhé glazé rukavičky, bílé atlasové střevíčky se zlatými přeskami, firma ta a ta. A jak jsem to řekl, vyšla dáma oblečená, jak se mi vylíčil. Bílá jako holubička, jen se třpitila. A tak

0: ve střevíčky, v rukou lilie a bílý bes. Obecenstvo i já se díváme v očekávání a najednou se objeví dáma od hlavy až k patě v hlubokém smutku.
1: Cindl, šeptal Skuis, hluboký smutek! Rolande, hluboký smutek, jaký se nosí, když zemřou rodiče anebo manžel?
0: Já tedy honem ohlásil, opravuji, hluboký smutek, jaký se nosí po smrti rodičů. Malinký smích, který zazněl, když smutečně oblečená dáma vystoupila, stichl. Hlásím další. Mladá dívka oblečená do divadla, malá večerní toaleta ve vlasech fialky, látka barevný krebdešín a vyšla dáma oblečená v krátkých černých šatech.
1: Cintl zase z kulis. Rolande, polosmutek, Rolande, ty přehazuješ lístky, ty troubo, dávej pozor.
0: Ale já si nebyl ničeho vědom. Já četl poctivě lístek za lístkem, jak byly složeny, a nic jsem nepřehodil. A hned jsem opravil. Opravuji, to je prosím dáma v polosmutku, a přidal jsem si, to je poloviční smutek, jaký se nosí, když zemře starý manžel. To je takzvaná veselá vdova. Když jsem tohle řekl, obecenstvo propuklo v huronský smích a Cintl si pochvaloval.
1: Ty fajn, ty fajn, člověče.
0: A už to šlo dále. Ani jediná manekinka, kterou jsem popsal, nepřišla správně. Lidi čekali s napětím na barvy. Anglická pojmenování, no ty jsem vždycky zamumlal. Nemohl jsem to vůbec ani přečíst. Obecenstvo se svíjelo smíchem a přímo řvalo. Volám, dáma v podzimním upjatém plášti, kostka, hnědá kabelka a anglické střevíčky. Obecenstvo napjatě očekává a v tom přihopsá růžolící buclatá blondýnka v koupacím úboru. Cintl v kulisách jako blázen říkal,
1: to je fajn, jej, to je fajn,
0: ale já byl spocený hrůzou. A tak jsem skončil. Měl jsem ohromný aplaus jako v opeře. Musel jsem se několikrát děkovat a když naposledy spadla opona, přišel ke mně Cintl a povídal, to je fajn, Rolande, to bylo moc dobrý. Podívej se, povídám já, ty ubohé manekinky, jak pláčou. Jak můžeš říct fajn, takovouhle vostru jste nikdy nezažili. Ale on povídá, to nic není, z toho si nic nedělej. Koukej, jeden z pořadatelů nás chce žalovat. Nic se neboj, nic se, ať žaluje. Ať žaluje. I on to sám všecko zavinil. Přišel opilý, měl ty též lístky jako ty, přeházel je. No a tím to všecko zavinil. A stejně lidi, člověče, ty se bavili. Tady máš, Rolande, 150 korun honorář. A já mu na to povídám. Ale co já vytrpěl, to za těch 150 korun nestojí. Já vždycky s hrůzou přímo se třásl, která barva zase ví.

neznám zemi, kde by nebyl Trump. Od Viktory jiných vodopádů přes Island do argentinských pam. Do světa, když kamarádi míří, mají v očích touhu prokletou. Dálka jejich bolest neusmíří, nosí v sobě kletbu staletou. Jak

ať je člověk zvěří nebo lovcem, kolem ohně najde leto kruh. Dálka určí cenu rodných strání, jednou každej oheň dohoří, léta naplní čas mužnej zrání.

0: Slyšíte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Situace možné agrese států NATO vůči Ruské federaci se stupňují a tak Rusko zřejmě znovu spustilo přísný tajný systém soudného dne. Množí se totiž důkazy, že Moskva skutečně v posledních letech modernizovala a nyní znovu uvedla do pohotovosti perimetr, legendární systém, zvaný též jako mrtvá ruka, který má zajistit jadernou odvetu i po zničení ruského vedení. Zjištění vycházejí z rozsáhlého rozboru více než 2 milionů dokumentů z ruských vojenských zakázek. DanWatch, což je web, ze kterého čerpáme, už během roku 2024 celé měsíčně soustavně stahoval z veřejné databáze různé dokumenty ruských úřadů, které jim však opakovaně pokoušeli omezit přístup. Dokumenty se přesto získaly a pomocí různých složitých počítačových algoritmů a vyhodnocování analytiků ukazují dokumenty, že už od roku 2018 zadalo Ministerstvo obrany v Moskvě tisíce jednotlivých objednávek materiálu pro objekt zvaný 1335. No, doporučujeme přečíst o tom si celý rozsáhlý článek, který připravil Matias Glistrup.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info.
0: Ztráty a nálezy.info.

rozsykanou, stezkou zvěří vyšlapanou, ač ráda zvířátka mám znovu, obětí si žádá lovu, vášeň vyšla, jsem si vyšla.

čekala, byl roztomilý však, že plakala, jsem po spatření šakala, já dojetím se rozplakala. La la la la la la la la la la la la la la la la la la, dojetím se rozplakala. Hrál si se mnou nahoněnou, chtěl mi asi dát babu. Hrál si se mnou nahoněnou, nebylo to bez půvabu.

podivu, avšak ale zmýlila jsem se však ale. Pozdě jsem volala maminku, zbaštil mne jako pralinku, to jsem od šakala nečakala. La la la la la la la la la la la la la la la la la, to jsem od šakala nečakala. Jenomže zapomněl před dobrým jídlem

0: Noc plná hvězd.
1: Ne, dnes mě není opravdu do smíchu. Natož do řeči. Nezlobte se, odcházím. Pa. Vlastně jaký pak s Bohem, jo? Jaký pak odchod, to vím. To byste mě nechali bloudit bezútěšnou silvestrovskou nocí bez honoráře, co? Naopak vy všichni musíte pozorně vyslechnout, co mě vůbec trápí. Soužír moutí, mučí, hněte. A kde mě bota tlačí? Víc výrazů jsem ve slovníku nenašel. Ano, je strašné, že není možno žít se ženami ani bez nich. Ale sakra, to mám nazas na jinou estrádu, to je ke dní žen, to je... Ano, milí přátelé, kdo se je vítr, sklízí bouři. A proto, kdo by chtěl zůstat smuten na naší dnešní veselé dožínkové estrádě... To ne... Promiňte, to jsem zase sáh vedle. To je zase družstevní den, já to mám. Ano. Ano, vidíte, občané, jaký jsem gigantický somlař. Smolař. No, to je prosím na začátku a hned překlep. To je. Samozřejmě, jako vždycky mě to potká na třetí stránce, ano. Tedy nejsem pověrčivý, chraň Bůh. Pověry jsou hloupost, tedy. Pokud ovšem nejede 13 namazaných ve 400-dadlovém autě. Ale pevně věřím, že má smůla je původu rodového. Pratetička ze strýčkovy strany Slula Pechová, provdaná Smolíková křtěná Kazi. Šťastná to paní. Kam šlápla tam 7 let, museli meliorovat louky. Když si měla položit základní kámen ke stavbě jeslí a poštěstilo se jí pustit ho panu starostovi na nohu. Starosta se naštěstí jmenoval Kulhánek už předtím. Od té doby ovšem nepřekvapí naši rodinu ni žádný nezdar. Jsme smíření se vším. Sestřenice mlada se ohne pro 4 lístek a udělá si průh. Co jiného se dalo čekat? Bratr Albín navštívil Petřínské bludiště. Za 3 dny ho našli, jak hltavě chroustá zrcadlo. Inu, stalo se stalo. A že strýc Ctirad obdržel k svátku masožravou květinu. A ta hned večer prokousla tetě Bůček. Nad podobnou prkotinou už ani nemáváme rukou. Mě tedy osobně se tak dlouho lepila smůla na paty, až jsem si musel začít kupovat obuv o 3 čísla větší a tím pádem žít na velké noze. Rozjímám o těchhletěch věcech z hůsta i zřídka, jak kdy, a uvažuji o problémech bytí. Vím, bytím se nic nespraví, tedy vy smakarenko. Na nejvejš se prodřou kalhoty. Ale mnohé záhady v bytí člověka palčivě jitří mojí senzitivní duši. Co jsem se napřevaloval na gauči i na sofa? Co jsem se naptal hvězd, pokud nebylo zataženo? Když si šofér uhelník skladu dodá uhlí do vlastního sklepa, musí si taky převažovat putny. Je lepší řezané moravské víno, než řezaný hokejový soudce na Moravě? Až se stanou všechny zdejší děti kosmonauty, přiletí k nám někdo z Marsu učit se komíníkem nebo ševcem? Proč nemůžeme vzít trpaslíka do distribuce, když ho bereme do výroby? Tam se úpěnlivě hvězd. A chodím denodenně na observatoř. Na observatoř. Ne, protože se říká obzírati. Ale nebe. To kruté nebe mlčí jako zařezané a dále nechává moje nitro rozdrásané otazníky na kadeřnicích. Na holičkách. Nestýskám si. Vím, že nejsem sám. Všude je něco, všude se s něčím potýkají. Každý zápasí s tím bivším. Každý má problémy. I přísný vedoucí pohostinství, když se ptá zmoženého hosta. Nejste náhodou šofér?
2: Ne. Ne, pokrajováč.
1: No tak to vám ještě můžu nalejt. Učirůvku dvakrát vyhořil jenom proto, že si otec rodiny nosil práci domů. Dělal u asfaltéru. I přítelku Střepka si nežije bezstarostně. V novém bytě získal intimní kuchyňku jako klícku. Chce-li paní dělat nastavovanou kaši, musí ji zkrátit, aby nevyrazila dveře na balkon. A nemalé svízely jim působí i panelozvuková izolace. Kvůli tchýni. Jednou takhle po obědě tloukla špačky a na to šup tam byl zástupce spolku pro ochranu zpěvného ptactva. Pochopitelně, mají-li své potíže jednotlivci, nevyhnou se jim ani kolektívy. Okresní stavební podnik v Trdlicovaté Usni se dostal do nepříjemného konfliktu s kolaudační komisí. Nemohla zjistit v novostavbě jednu jedinkou závadu. Jak vešla, propadlo se s ní schodiště. To zase družstvo vynadil. Výroba náhradních dílů k náhradním dílům do zemědělských strojů muselo pro nedostatek náhradních dílů k strojům na výrobu náhradních dílů převzít náhradní díly národního podniku Navnadil. Ano. Ano, chystá se meziplanetární

doprava. Víra triumfuje, lidstvo jása. A opět, kdo na tom bude nejhůř? Kdo? Alkoholici. Ve vesmíru nikdy nepoznají, kdy mají dost. Stav bez tíže jim nedovolí, aby spadli pod stůl. Že trpěl pro vědu Galileo, no budíš, ale dnes. Ještě jednou mě přijdeš ve 2 hodiny v noci domů. Laje rozuřen otec dceři a uvidíš, co se stane. Tatí, sledovali jsme 3. kosmický koráb, říká Věruška. Byl právě v Perigeu. Mlč! Já ti dám astronomický kroužky. Já to potom budu živit, ne? Nic na plat. Humor je vzácné koření. A proto ji i dikobraz odměřuje jako šafránek. Jak jsem již výše uvedl, nenaříkám si. Jiní jsou na tom mnohem a mnohem hůře. Dostavil jsem se pouze proto, že mě cosi nutkalo, abych si zde před fórem odlehčil. Ten fór zní. Patronem zlepšovatelů a novátorů je Karel Hynek Mácha. Již v minulém století zvolal prorocky. Dalekáť cesta má, marnéť voláníť. I já vykonal v tyto dny velkou zlepšovatelskou túru. Moje druhé já zavelelo. Jardo, jdi do sebe, alou. Moc se mi nechtělo, nemám na to boty. Ale vzpomněl jsem si na onoho novináře, který nadepsal článek Více odvahy a pak se utíkal poradit, jestli může ten titulek pustit. Můj známý automobilista par excellence tuhle couval do garáže a když si uvědomil, že za tu chvíli 15x překročil směrnice o jednosměrném provozu, byl v rozrušení do mlíkárny. Výsledný efekt? Zadřel písty prvináčkem. Monterovi opravně nabídl 100, kdyby jako tento, že jo, a tohle, Monter prý se hrozně nasupil. Pane, tak to ne. S takovouhle na mě nechoďte. No a proč, když to... No dovolte, teď je jenom jedna. Některé výstřelky musíme skutečně vymítit v zárodku. No není přece trvale možné, aby si řidič od popelářů jezdil služebním vozem na nedělní toulky po Sázavým. Aby spousta žen nemohla pracovat na 2 směny, protože jim kdesi odmítají přijmout manžela do jeslí. Nebo aby závodní stráž v lomu přistihla mazaného kameníka, jak pronáší v ruksaku žulu, rulu, eventuálně svor. Ano. Ano, nechci stále kýdat ti bláto pouze na jiné. Velmi rád říznu i do vlastního masa. Mohu směle rozepnout kabát, košili, nastavit svoji obnaženou hruď a zvolat, kdo si bez viny udeř. Ale šikovně. Aby mě doktor uzdal.

0: dva jsou příliš mnoho, tam kde je místo pro jednoho, čemuž se ještě často věje, na světu perlou třetí směje, čemuž se ještě často věje, na světu perlou třetí směje, čemuž se ještě často věje.
1: Noc s hvězdou.
2: To jsou takový dopisy pro vás vlastně, pane Verich. Já bych vám je radši předal rovnou. Radši se podívat, například tyhle ty dva jsou pro vás jak dělaný.
3: No je moment, jsou jak dělaný, nebo pro mě dělaný?
2: Jak dělaný?
3: Vážený pane horníčku, když jsem sledoval vaše hovory, napadla mě myšlenka, že byste mě mohli odpovědět na otázku, která mě zajímá již dlouhá léta. Jde o toto. Vidíme si je skutečně, jaký je?
2: To je zajímavý dotaz.
3: To je od Einsteina, ne?
2: Ne, ten už mě léta nepíše. No. Od té doby, co jsem mu vyřešil jednu teorii, tak mě
3: nepíše. Cože?
2: Já jsem mu vyřešil jednu teorii a od té doby on se nějak urazil, nebo co?
3: A tady na Ústřední televizní hovory, ha, otázka pro pana Horníčka. Rady viděl, za při psaní používáte nalinkovaného papíru nebo čistého. Co říkáte, to je pro mě?
2: Já jsem říkal, jako pro vás.
3: Jo, jak to je? Jako,
2: jako pro vás dělám.
3: Já vůbec nepoužívám, já vůbec nepíšu.
2: Ne?
3: Ne, já se praštím přes ruku vždycky. Až litera skripta manet.
2: Ano.
3: Toto radši řeknu, to můžu odvolat vždycky.
2: Tady je, no, nalinkovaného nebo čistého papíru, abych to řekl takhle. Já používám nalinkovanýho nebo čistýho, jaké je, ale nemám rád, když použiju čistýho papíru a někdo mě to dodatečně nalinkuje. Ale to cituju vás, pane Verich, jestli pak víte kdy, ne? Vy jste jednou řekl krásnou věc, když vám říkali, že v satirickém divadle je všecko, si můžete dovolit všecko, že můžete střílet jakkoliv chcete, ale že musíte střílet tím správným směrem. A vy jste na to řekl, ano, to se při fotbalu pozná. Protože při fotbalu soupeř, já, soudce i diváci, víme, že pálím na branku. Ale v satyře já vypálím míč a vy potom kreslíte lajny. Takže to jenom cituji vás. Či nemám rád, když mi někdo dodatečně nalinkuje papír.
3: A vůbec satyra se nemá dělat.
2: Že ne. Ale mám tady zajímavý jeden dopis, například, co to je zblo. Co to je zblo?
3: Pardon.
2: Že jo?
3: Zblo?
2: Že například není na tom zbla pravdy.
3: Ano,
2: nebo
3: ano.
2: Nemám zblo peněz třeba.
3: Ovšem zblo, ale zajímavé je, že se nevyskytuje zblo v plurále, jako několik zbel.
2: Ano. Patrně to tak
3: malý. A zajímavé je, že prosím, každý tvrdí, že nemá zblo.
2: Ano.
3: Ani zblo.
2: Ani zblo.
3: Ale že by někdo tvrdil, nemám ani tři zbla.
2: A nebo že by někdo přiznal, mám zblo.
3: Mám zblo. Mám kousek zbla.
2: Ano, ano, necelé zblo.
3: Necelé zblo.
2: Ano. To je zajímavé, že to se ještě nevyskytlo nikdy. Čili jestli zblo vůbec je. Myslíte, že třeba zblo je větší než přehršle?
3: To já myslím, že tady je nějaký omyl. Já myslím, že přehršle. Já myslím, že to není míra přehršle. Já myslím, že zblo je míra jako karát.
2: Aha.
3: Rozumíte,
2: takže... Ten se napsal broučky.
3: To je fiat.
2: To je fiat,
3: pardon. To je fiat justiciat.
2: A, to je fiat, ano.
3: Ano. Co vy myslíte?
2: Ano.
3: Ne, ale... No to bude, já myslím, zblo, to bude míra.
2: Ale jestli to je míra, jestli na vážení nebo na
3: vážení?
2: Na vážení,
3: no, zblo. Karát, karát je váha jednoho zrnka toho, že jo?
2: Ano. Ano, ano.
3: No chleba svatojánskýho.
2: Jo? To nevím, to je zajímavý, tohle nevím.
3: Ano, no protože to je to zrnko, má nějakou takovou vlastnost, že těžko, že velice nesnadno nabývá na váze

0: Zleda, že bych to jedl, tak to já. Tak to tam sundám. No tak z toho vznik karát, ne? To je ta váha karát. Tak zblo musí být taky něco takového.
1: Ty jde o to, kolik zbel má jeden karát. A nebo naopak. Karátů má jedno zblo.
0: Ano, ano. A tady na kolik to... karátů má právo jedno zblo?
1: Ano.
0: Rozumíte? Nebo na... To blbý, tak to zahoďte.
1: To nebo řekneme, že to je, ano, to je nejlepší, no, to je, ne, že to je to, špatná
0: to
1: otázka.
0: Věci, nebo to pošlete do akademie, tam to taky nevědí.
1: Co je to, když se řekne opilý na mol? Vojtěch Martínek z Humpolce se ptá, opilý na mol, jestli to souvisí s molovou základnou, nebo jestli může být opilej na důr?
0: Já myslím, že to bude spíš na tom mol, ne?
2: Ty, já co?
1: To je mol, jo?
0: No to je, no co je tam, je všecko mol. Co se spíš?
1: A já taky myslím, že to souvisí s individualitou, protože já znám lidi, kteří se tak opijou na dur. A zase některý na mol. To já myslím, že je velmi osobní, velmi osobní. Tohle
0: já,
1: jsme vyřešili.
0: Já za mým času zbyl člověk možná jako Dán. A to mělo tu ten význam, že to bylo na mapě nalezitelné.
1: Ale věděl...
0: Byl jsem možná jako Dán a každý věděl, o co jde.
1: Ano, ano.
0: Ale na mol to je takový, to už tam je nějaký špatný úmysl.
1: To ještě abyste měl k pití hudební sluch.
0: Co?
1: A ještě k tomu hudební sluch mít.
0: Jo.
1: Já ho nemám, já se opiju, vím já, na co se opiju. To ne. Jaký máte pocit před představením? Se ptá Alena Ouhrabková z třetí třídy základní devítileté školy, to je ještě malá holčička, starý Plzenec. Jaké máte pocity před představením? To by mě zajímalo, pane Verich, míváte vy někdy, nebo měl jste někdy trému? Hereckou, myslím, trému, jo?
0: Včera se mě ptal jeden člověk na to. Náhodou, já jsem dělal nějakou televizi někde na Hradě tady. A tam byl nějaký pán, který taky jako tam něco říkal a pak říkal, jestli mám trému. Já jsem mu říkal, že jo, že mám, dít ne, a on se mi tady chci přijít. A jsem říkal, no přitom ne tady. Ale jako když viděl divadlo, nebo když dělám, nebo když dělám film, nebo tak, vždycky mám, proto to dělám. Přece kdybych z toho nic neměl, tak to nebudu dělat. To je, ten vtip je v tom, že člověk chce tu trému porazit, ne? Ovšem nesmí to být patologická tréma, že tam to je blbej D'Artagnan takhle. To nemůže dělat, že jo. Ale jakože tam jde D'Artagnan. A ty tam přijde, to je něco jiného.
1: Ano, že to přemůže.
0: Já když tam vejdu, tak už nemám tu trému. Ale to si vždycky říkám, tak co, no tak mě vykopají, spustí oponu, budou říkat, to je blbec, on se zbláznil a budou psát v novinách, no a co, půjdu na pivo.
1: Já bych to, pardon.
0: Tak se, tam už nemám tu trému, ale předtím ji mám.
1: Předtím.
0: Takovou divnou, příjemnou takovou.
1: Ano, takové rozechvění.
0: Ano. Jako...
1: Člověk se tam těší a současně se tam
0: trochu bojí. Ano, co vám mám vyprávět? Vazolik in den Erzeln. Roubiček.
1: Já bych to uzavřel jednou takovou filologickou otázkou. Před chvilkou jste totiž použil slovo sranda. Považujete ho za neslušný?
0: Za neslušný?
1: Já taky ne.
0: No to bych musel být.
1: Totiž já mám dojem, že zaprvé vy s Voskovcem už asi v 29. roce jste napsali filologický článek, který vyvracel neslušnost tohoto slova. Za druhý jsem ho jednou použil jedinkrát v rozhlase a dostal jsem rozhořčené dopisy asi tří lidí, ale dokonce mě vyčítali, že jako váš žák, tedy Voskovce a Wericha, kteří jste byli slavní svým puritánstvím a čistotou, že já to používám a přehlédli nebo přeslechli, že to slovo jsem použil čta, z knihy Jiřího Voskovce Klobouk Vexlový. Přeslehli. Ale za třetí jsem to našel v Karlu Čapkovi z roku 28 a klidně používá i Karel Čapek slova sranda. Pro mě to je jeden z druhů legrace, nenahraditelný jiným slovem.

0: To je živý jazyk a nemluví o tom, že jste si jistě všim dostáváte dopisy takové, že tedy když z toho udělám karikaturu, tak píšou: ty dobytku, ty smrade všivá, teď ty mluvíš prostě. Říkáš randa.
1: Dej si pozor, ty prase. Tedy tohle ten případ nebyl, tady mi napsali dva manželé velmi slušný a milej dopis, ale přesto se pohoršil nad tím slovem. Ale já myslím, že v některých slovech zní prostě i růže.
0: Ano,
1: jsou taká ústa.
0: Ano, ano, máte pravdu. No. Jsou ústa na světě, ze kterých opravdu i slovo růže a láska je výkal.
1: Přesně, ano.

0: Noc plná hvězd.
1: Časopisy pro mládež. Mládí mé bylo neveselé, poněvadž mě mý pěstouni, jinak řádní lidé, předplatili Rajskou zahrádku a Českého Jinocha. Rajskou zahrádku redigoval páter Pohunek. Je význačné, že mnozí vynikající katoličtí pracovníci mají jména tak podivná. Vezměte si za příklad klerikála Kaňourka, Kopala a Škrdle. Páter Pohunek redigoval tedy Rajskou zahrádku, časopis jehož jméno samo již ukazovalo, kam člověk může to až dopracovat, vzdělává-li se již od útlého mládí ušlechtilou četbou. Když byl jednou svátek pátera Pohunka, který mne vyučoval náboženství v páté třídě obecné školy, byl jsem pověřen ještě s několika jinochy, kteří stejně jako já vynikali na oko přísnou zbožností, abychom odnesli dary, které naše rodičové poslali k svátku páterovi Pohunkovi. Já jsem nesl velkou láhev obilní kmínky, kterou dostal od otce spolužáka Pavla. Měl výčep kořalky a považoval tedy svůj dar za úplně přiměřený poměrům. Odnesl jsem tedy láhev a tak vnikl jsem ponejprv do redakce takového časopisu. Na stole, kam jsem obilní kmínku postavil, bylo už několik čtvrtek papíru rozepsáno. Byly to slibné začátky básničky. Rýmy byly již uchystány. Stačilo jen vyplnit mezery. Četl jsem Bože, cože, modlitbu, úlitbu, anděli v neděli, klekání, pokání, smiluj se, slituj se. Spolužák Hornov položil na to všechno dort a za chvíli přišel dobrý páter Pohunek. První jeho bylo, že otevřel láhev kmínky a dal každému z nás po malé skleničce a odešel s lahví vedle, odkud bylo slyšet hlasité lokání, a vrátil se opět k nám s tou září nepochopeného světce v tváři a promluvil svým jemným hlasem. Ano, milé dítky, zde v tomto pokoji tvoří se rajská zahrádka. Zde andělé sletují se kolem mé hlavy a tu, milé dítky, myšlenka za myšlenkou přichází a slyším nebeskou hudbu a již chystám pro vás ony pěkné básničky ve svatém vznícení. Tu verše plynou jako stajemné hudby posvátné, jako když varhany zazní do ticha stánku božího. Tak je to. Odešel vedle a opět lokání neslo se k nám. Bylo hlubší a sytější. Známka to, že láhev se prázdní. Pak se vrátil s nožem, rozřízl dort, dal nám každému kousek a tak opět byla odkryta na bílých čtvrtkách papíru jeho velká tvorba v posvátném nadšení. Bože, cože, modlitbu, úlitbu, anděli v neděli, klekání, pokání, smiluj se, slituj se. A rozloučil se s námi, odporučuje nám hojné odebírání rajské zahrádky, za 3 zlatky měli jsme přijít i s rodiči do ráje. Jak jsem se tedy tam snažil dostat? Pilnou četbou toho krásného časopisu, takže dodnes ještě pamatuji se na obsah. Nejvíce mě zajímalo, že jeden chlapec v jednom čísle ztratil, poněvadž se nemodlil, nohu, otce, ještě jednu nohu, pak matku, na to sestru a ještě jednu nohu a nakonec bratra. Teprve toho napravilo a žebral pak bez svých 3 noh u hřbitova. A tento hoch, malý jeník, vzdychal pak u hřbitova. Co jsem to vyvedl, můj Bože? Co jsem to vyvedl? Povídka jiná měla název Zlý Józa. Na většího padoucha se nepamatuji. Chlapci v jeho věku ojediněle vybírají ptáčata z hnízd, ale Zlý Józa vybíral celé kurníky a na katechetu vyplazoval jazyk a stal se z holomka drvoštěp. Pak se spustil úplně, měl malou chalupu v lese, nechal si růst vousy až po kolena, nemil se, nechty si nestříhal a jednou se stalo, že zaklepal v bouřlivé noci mnich na dveře jeho spustlé chalupy, prose o přístřeší a Zlý Józa ho hnal do bouřlivé strašné noci. A tu noc Boží posel uhodil do chalupy a zlého Józu zastihl právě při nejlepším klení a sakrování. Povídka končila tím, že ho, Józu, našli ráno uškvařeného. Uškvařeného? Jak je to krásné slovo. To je přece pořádná pomsta. Vzpomínám při té příležitosti na jeden verš z básničky v klerikálním časopise Selský jinoch, kde napomíná rozšafný člověk nějakého lumpa. Jen sakruj dál, si nekřesťanský osel, a věř mě to, že bych se smál, kdyby jen do tě uhodil ohnivý boží posel. Jinak měly povídky v rajské zahrádce také tendenci, že s poctivostí člověk nejdál dojde. Proti tomu se nedá ničeho namítat. A rád si vzpomínám na případ chudé růženky, jejíž poctivost se táhla přes 3 pokračování. Byl štědrý den, rodiče růženky měli kromě své dcerušky doma jen jedno poleno. Šla růženka sbírat uhlí vypadlé z vozů s tímto nákladem. Šla s košíkem a plakala, neboť věděla, že jest to hřích. Uhlí bylo cizí. A kdyby ty kousky sbírala, byla by to krádež. Z právnického stanoviska ovšem jen zatajení nálezu. Růženka dosud nekradla, tedy řvala na ulici, až se lidi stavěli a mezi nimi jeden krásně ošacený pán. Doslovně stálo, že měl kožich stojící bratru za rohový dům. A ten pán v kožichu byl majitelem velkoobchodu s uhlím. Zeptal se jí tedy, proč tak řve. A když mu řekla, že jde krást a sbírat uhlí a že to je hřích a že radši zmrzne, řekl, s poctivostí nejdál dojdeš. A šel s ní do bytu jejich rodičů, dal jim 100 zlatých, poslal jim vagon uhlí a oce růženčina udělal vrátným svého paláce. Nemusím připomínat, že byl bezdětný a že růženku přijal za vlastní. To se rozumí samo sebou. V českém jinochu četl jsem později podobnou obměnu. Tam se jí jmenovalo to děvče Helenka a rodiče jí poslali na dříví do lesa. Řvala tedy v lese. Potkal jí pan hrabě, udělal z jejího oce hajného a Helenku poslal do školy. Dnes jest Helenka komornou paní hraběnky. Zdali jest stále poctivá, to se neví. Ještě se pamatuji na jeden časopis pro mládež, a to Věstník misionářský pro Afriku a okolí, tedy i pro Čechy. V tomto časopise byla řeč o samých pohanských nemluvňatech, Číňani, Černoši a Indiáni. Poutavý byl článek, jak čínská matka chce dát pokřtít své novorozeně a s jakými obtížemi to bylo spojeno. Pravé vzbouření nastalo, vytáhlo vojsko, na obou stranách bylo plno mrtvých a raněných, a v tom chumlu podařilo se misionáři pokřtít to děťátko. A když to provedl, usekli jim teprve hlavu. Matku narazili na kůl a pak tam stálo. Pokračování v příštím čísle. Pokračování však jsme se nedočkali, neboť ten misionář, který vydával ten věstník misionářský pro Afriku a okolí, vybral na všech školách předplatné a práskl do bot. Pak nám doporučovali Echo z Afriky. A neboštík otec, když jsem chtěl na něm peníze na tento časopis, zavrtěl hlavou a řekl, milý hochu, to bude také zlodějina. A byl to přece nábožný křesťan.

0: Noc s hvězdou.
1: Dobrý den, pane Lajbo.
2: Dobrý den, pane Škrundle. Kde se tu vedete?
1: Ale jen tak náhodou. No, a vy?
2: Tak já taky tak náhodou nějak.
1: Kdo by to řekl, že se tak náhodou potkáme, víte?
2: No jo. A hned oba dva, že jo.
1: Vy se tady zotavujete, jo?
2: Ne, já jsem tady s manželkou, víte?
1: Ale dobře vypadáte.
2: Tak?
1: No.
2: Já si ty Tatry.
1: No, vy jste byl v Tatrách?
2: Ne, já ne, ale manželka, víte?
1: A vy už jste ženatý?
2: No tak trochu, no.
1: Tak to ani nevím. A koho pak jste si vlastně vzal?
2: Koho?
1: Jo.
2: No právě mou manželku.
1: No to já bym já myslel, jako jestli ji neznám, víte, takhle.
2: No, tak to já nevím, to byste se jí musel zeptat jedině snad, no.
1: No jo. Není ona náhodou taková vysoká?
2: No, taková vysoká, no. Ovšem mu jde ta vejška tak spíš tak trochu jako do šířky.
1: No, tak to teda nevím, no jo. A jak vlastně ještě vypadá vaše manželka?
2: Jak? No, skoro normálně. Počkejte, teď ji vlastně budete znát. Teď byste chodíval taky do Slávie, ne?
1: No tak to jo, to ano.
2: No víte, a znal jste tam takovou tu hezkou servírku blondýnu, takovou jo, počkej, štíhlou,
1: mladou. Taková hezká mladá blondýnka.
2: Mladá štíhla.
1: No jo, tak tu jsem znám.
2: Znal jste.
1: No jo, samozřejmě.
2: No vidíte, no tak ta to není, že jo. Moje manželka je taková ta starší, nehezká, jak tam byla jako šatnářka.
1: No, tak počkejte, tak tu znám taky,
2: jo
1: taková no. Silnější, že jo?
2: No, no.
1: A ona, myslím, měla takovou zvláštní tvář, takovou divnou, že
2: no.
1: Jo?
2: Její tvář člověku připomínala tak trochu jako lidský obličej, jestli vám.
1: Tak to já už vím, která, jo, taková starší.
2: No, starší, no. Ano, jinak vypadá ještě mladě, takhle.
1: Mladě?
2: Jo, no.
1: Sakra, taky si se přece jenom jako nepletu.
2: Tak počkej, co bychom se... Když já tady mám někde fotografii, no hlejte, tady to je ona.
1: No tak přece no. To je ona, no. Ale že jste říkal, pane Lajbo, že vypadá mladě, když tady vypadá nejmí na 40.
2: No vidíte, 53.
1: No tak to ano, to tedy no. Jo, no. Ale má aspoň hezký zuby.
2: No to má, no. Akorát, že jí trochu tlačejí, víte, oni jsou noví ještě.
1: A kdy jste si ji vlastně bral, pane Lajbo?
2: No už dávno, ještě za Svobodná.
1: Jako samozřejmě.
2: No, já myslím, že to víte právě.
1: Počkejte, sakra, kdo mi to říkal, že prý se rozvádíte, nebo co?
2: Já?
1: Jo.
2: A s kým?
1: No přece s vaší paní.
2: Jo, s paní, já, no tak to ne, to jsou nějaký pomluvy, nebo
1: ne.
2: Co?
1: Ne.
2: Depak.
1: Takže se vlastně nerozvádí.
2: Ale depak, na tom není vůbec nic pravdy, pane Škrundle.
1: No jo.
2: To jsou ty nejpustší pomluvy, tohle. Ach, bože, kéž by to byla pravda.
1: Že jo, já jsem si to taky myslel, já přece vaší paní dobře znám. Poslouchejte, ale když jste si ji bral, neměla ona jaksi nějakou menší vadu?
2: No tak měla takovou chybičku, no. Ona byla tak trochu v jiném stavu tenkrát, víte?
1: Ne, ne, to já nemyslel, já myslím jakou, jakousi tělesnou vadu, víte?
2: No tak já nevím, ona byla různě porouchaná, já nevím, co myslíte, bráje, víte?
1: Neměla ona náhodou taky pleš?
2: Pleš?
1: Jo.
2: A myslíte na těle?
1: Ale... Přece na hlavě.
2: Jo, na hlavě, já. Ne, že jste říkal tělesnou vadu, víte?
1: No tak to jsem myslel, jako jak si tu pleš.
2: Jo, tu pleš, ano. No. No to ona má ovšem na hlavě jenom, že ano.
1: No samozřejmě, kde jinde.
2: No kde jinde, no to je pravda.
1: A to ona nosí paruku, nebo co?
2: Paruku nosí, jo. Vždycky každý druhý den nosí paruku, víte?
1: Prosím vás, a proč každý druhý den?
2: Tak to by si lidi tak pozvolna zvykali na to, víte?
1: A že jste si bral, pane Leibl, abych vám řekl upřímně, víte, ta vaše manželka nemá ani moc velikou inteligenci.
2: Je, tak to jste ještě neviděl zezadu.
1: Ale ne, vy mě nechápete, já mluvím jaksi o její hlavě, víte.
2: Tak to tu má menší, jo.
1: A už ten celkový její zjev, já jsem mi myslím, tuhle viděl ale v letadle. Ale...
2: Ne, tak to si opletete, pane Škrundle.
1: Jo.
2: No určitě.
1: No tak přijít se nemůžu, to je taky možný.
2: Určitě si opletete, já ji totiž do letadla nedostanu za nic na světě, manžel.
1: Jete, to ona se tak bojí letět v letadle.
2: Ne, ona se tam nevejde do těch dveří, víte.
1: Jo, tak a to vy máte, pane Leibl, rád takové silné ženy.
2: A dejte pokoj, já mám na štíhlí, pane Škrundle, víte.
1: No tak, že jste si ji bral, nebo proč jste nezůstal aspoň svobodný? Poslouchejte, já pokud vím, tak mám snad dokonce snad, když si lékař zakázal takhle styk se ženami, ne?
2: Ale no jo, ale víte, já jsem si vzal tenkrát, jak si hlavně k odnavyknutí, pane Škrundle.
1: No tak, že se nenecháte s ní aspoň teďka rozvíjíst.
2: Já bych se dal rozvíc, ale musím ještě čekat, víte, pane Škrundle.
1: A prosím vás, na co, pane Leibl?
2: No tak musím čekat, až zase zeštíhlí a až ty vlasy a zuby znovu narostou.
1: Pro krána krále, a proč, pane Leibl?
2: Ona mě totiž řekla, že dřív ode mě nepůjde, dokud u ní zase nenastane normalizace, víte, no tak...

strada, práskni do koní. Hej, vosko, práskni do koní. Nečekejme, až pro útěk náš milá slzu uroní. Slzu jako hrách,

0: Noc plná hvězd.
1: No tak, Jeníku, já se ti hlásím zase v odpověď na tvůj znamenitý mluvodopis, neboli dopimluv. Dostal jsem to dneska, tak já jsem si udělal nějaké poznámky.

0: Souhlasím. To, co říkáš o tom, že jako ten zárodek toho dialogu přes oceán o tom, o lidech a o těch lidech, jako o těch scénách na náměstí tady a v, který by si mohl doplnit tou kampskou scénou, já myslím, že s tím by se snad dalo něco dělat. A potom ten zárodek toho dialogu o tom klaunství a tak dále. Ovšem máš pravdu s tím, že jako některé tóny se ti zdaly, jak říkáš ty, příliš nahraný na to. Tohle ty děsnej malér, Jeníku, to je obtíž, protože, jak ty jsi to správně pochopil, že když člověk není ve styku, v přímém styku s tím partnerem, tak nemůže, tak to něco tam vždycky bude znít trošičku falešně, jako v tom, že jako nevidím tvý oči, nevidím tvoje tempo, ty nevidíš moje, když to nahráváš zpátky, zkrátka ta distance v tom bude jevit, ale já myslím, že v tom možná se nějak ukáže určitý šarm toho, víš, určitý půvab tý distance, když to konečně lidi vědí, jak to, budou vědět, jak to je natočený, že to je spojený a slepený z rozhovoru přes oceán, že to není simultánka, že jo. Tak já nevím, budete se s tím muset piplat, jak si správně řek. A uvidíme, jak to dopadne. Ale já myslím, že tvůj systém, jako to, co říkáš, že jako edituješ ten skript, že si to předně dáš nahrát, že předně dáš okopírovat jako nastroj, takže budeš mít skript skutečný. A ten edituješ, přepíšeš, napíšeš to svoje, že jo? Nebo nějaký takový zhruba obrys toho, co ty budeš psát, co ty budeš, ten dialog, jak ty budeš doplňovat. Pošleš mi to a když budou zapotřebí, když ty uznáš, že budou zapotřebí nějaký moje dodatečný věty, jako dodatečný bridges k tomu, co ty nahraješ, tak to mě prostě vyznačíš, nebo naznačíš zase tak, jak jsem já naznačil tobě, nebo přímo doslovně napíšeš, jak to chceš, a já ti to nahraju. To je samo sebou. A já teda budu očekávat na tu hotovou surovinu, jak ty říkáš, ve skriptové formě. No a co bych ještě tak řekl tadyhle k tomu? Jo, říkáš, že jako u toho okna to bylo dobrý, to se ti líbí, no, to jsem rád. Já ctím tvůj cit o tom, jaká je atmosféra, přesně to já nemůžu ocenit. To já nemůžu ocenit do těchhle z těch detailů, právě tak, jako ty nemůžeš docenit atmosféru, dejme tomu broadwayskou, což se týká té Hanleyové hry, a k tomu se vrátím později. To jsou hold doplácíme do jistý míry přes tu blízkost na tu vzdálenost, protože ona přeci jenom existuje nikoliv fyzicky, nejbrž kulturně a jaksi kontinuitně. Když někde seš delší dobu, tak víš o té atmosféře, cítíš tu atmosféru s daleko větší subtilitou a přesností, než ten druhý, který tam není. No ale my si to navzájem doplníme a následkem toho jsme šťastní a máme kliku. Co teďka dále tady mám za poznámky? Jo, měl jsem velkou radost, že jsi říkal, že ta půl párku, že chceš použít půl párku písničky a že říkáš, že to je výborně naspívaný náhodou z toho OWA. Já se vůbec na to nepamatuju, na to naspívání. Já se pamatuju velmi dobře, když jsme tu písničku skládali a že jsme ji použili, ale na tu skutečnou performance, jak si to provedení, na to se nepamatuju. Já jsem rád, že se ti to líbí a to by bylo báječný to tam dát a použít toho. Nahledě k tomu, že to je vlastně anonymní, víš, že jaksi hudba jest veřejná. Jo, říkáš, že je tam tolik materiálu na tom, co jsem poslal, že by to stačilo i na druhou desku, jaksi komerčně vydanou, a i třeba na nějaký rozhlasový program. No to je báječné, já jsem si neuvědomil, že toho je tolik. A taky říkáš o tom, že bychom si měli chystat nadělat dialogy na daný téma, o kterým bychom se předem dohodli. To taky úplně souhlasím a mám na to nějaký nápad. Jestli na to vyjde místo, tak se dívám na tu pásku, jak se mi točí. Jestli mi na to vyjde místo, tak ti o tom něco namluvím. Nějak mám jeden takový nápad a budou jiný jistě.
1: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bouž od pohledu chytrý jsem jak liška,
2: A když Kerry něco neví, nebo když je na co

tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začí blíkat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to závzat steluční kvítí, nebo za mě nastroj struny, tude kurňa o koruny, a já stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti.

0: tak jedem kysli. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modriku podlaze sunul. No a už se modriku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Stanice Hvězda.

0: jste slyšeli?
1: Chvilkaři, šmelináře, Mikuláše, mináře zažili propadák a kde jinde než na Staromáku. Zprofamované osoby pražské kavárny a stovky účastníků místních se s turisty čekajícími na Orloj mohli počítat na nejvýš na vyšší stovky účastníků. Liptardi si zkrátka vystříleli munici a dnes už nikoho nezajímají. Budeme za týden tedy volit tak, abychom měli po starostech? I po starostech s velkým S, myslí Daniel Sterzik, který nám k tomuto zajímavému tématu napsal celý článek.
0: Na stránkách protiprout.info

0: Noc s hvězdou.
1: My máme teďka tak zase takový hezký okamžik. Všechno se to zpříjemní.
2: Pro nás je to takový milý slavnostní okamžik. My uvítáme na jevišti prvou ženu tohoto večera.
1: Druhou ženu tohoto večera.
3: Promiň pana Brabce,
1: nemůžeš. Za něj ještě, děvče.
2: Pardon, tedy druhou ženu tohoto večera. Zuzanku Buriánovou.
1: A tady jsme přišli se Slávkem na takový... takovou šarádu určitou.
2: S tím jsme přemýšleli, tak jsme přišli na to, že vlastně Zuzanka Buriánová má podobné, tak shodné
1: jméno. Zázračně.
2: Tak jsme na to přišli. Shodné jméno jako populární komik svého času u nás. Všem já si teď nevzpomínu, jak se...
1: To necháme hádat. No, Zuzanka Buriánová. A my v tomto okamžiku jsme tak bujaří, protože
2: jsme
1: máme...
2: jistí, protože máme dárek pro Zuzanku.
1: Kromě toho těch všech požitků materiálu.
4: Tak my jsme také připravili potravu duševní.
1: My jsme sepsali píseň.
2: My jsme sepsali mnoho písní, ale tuto píseň jsme...
1: Považujeme za nejzdařilejší jednak.
2: To je z připravovanýho musicalu námi. To až uslyšíte, jako, tak to poznáte, že my budeme znamenat v musicalu určitě to, co znamená Jirásek pro operu. Světová premiéra, to je vlastně taková offside story, můžeme říct. A to má název, já to řeknu, ne? Maluju obrazy za cigáro.
1: Všem nám bych dodal, že normálně v divadle, tady to budeme jenom...
4: Když je prostor, ano, když je prostor, tak to my tančíme taky. Tady budeme z listu to zpívat.

Noc plná hvězd. Ptávají se mne občas moji spolupacienti, tak kam zas, kam? Kam? Tam nahoru, do lesu. Sám? Sám. Někteří nevěří, hlavně ženy. Někteří se diví, že by byl samotář. A mnozí mi to rozmlouvají. Co tam? Jsou tam hadi. Jsou? Ještě jsem tam žádného neviděl, ale patrně tam jsou. Jdu nahoru do lesu a mizím v nich. Nechodím po cestách, nejdu nějakým směrem k nějakému cíli. Jdu, kam se mi zamane. Nazdar Bůh. Určených pochůzek, povinných směrů a nutných cílů mám dost po celý rok. A pak, uzavřen kruhem samoty, kruhem lesa a kruhem trav si poležím. Proč? Jen tak. Ale je čas, pokud jsme ještě na pasece, promluvit vážné slovo o chramostejlících. Co to je chramostejlík? Chramostejlík je to, co haraší v listí. Znáte to, jdete lesem a vedle vás v listí najednou něco zaharaší. Když se tam podíváte, spatříte kosa nebo veverku. Veverku nebo kosa můžete ovšem vidět, ale nemůžete vidět chramostejlíka. Ne, ten pouze haraší. Je postižitelný jen sluchem a ve chvíli, kdy sluch ho postihne a kdyby měl být spatřen, změní se tu v kosa, tu zase ve veverku. Tak jako někteří živočichové dovedou ve chvíli nebezpečí změnit barvu, mění se chramostejlík celý. Když jsem kdysi o chramostejlících mluvil v televizi, dostal jsem na toto téma řadu dopisů. Je to smutné, nerad to říkám, ale z přírodovědců, pokud se pamatuji, nenapsal ani jeden. Psali mi děti. A pokoušeli se chramostejlíka nakreslit. Nezáleží na tom, s jakým výsledkem. Kdo by to taky mohl posoudit, když chramostejlík není k spatření a tudíž ani k srovnání s podobou, kterou mu někdo přisuzuje. Ale jeden, domnívám se, byl skutečnosti nejblíže. Schoval jsem si ho. To není kresba. Spíš bych řekl plastika, taková hračka vyrobená z různých hmot a z fantazie dítěte, která ho stvořila. A je pro mě cennější než všechny rozumové důvody, kterými by ho přírodovědec popřel. Chramostejlík je to, co haraší v listí. Dětem to postačí. A přírodovědci, protože to studovali, vědí své. A těm, kdo vědí své, je marné říkat něco, co je naše.

se dobou si chrvou. Bezprizorní vězeň svědomí u dráhy za dolní Volmavou. Pod mostem hledá

0: Noc s hvězdou.
1: Návštěva cirkusu. Naše rodina patřila již po několik generací ke smetánce města. Táta uměl číst, máma psát a snad proto se dali dohromady, aby rodili vzdělance. Přivedli nás na svět 7 a pečlivě dbali, abychom od malička nevynechali jediný kulturní podnik. Nás děti proto mrzelo, že jsme dosud, ač nejstarší z nás se měli za týden ženit, neviděli cirkus. Ne snad, že by do města ještě nikdy nezavítal, ale náhoda tomu chtěla, že plakáty viděl vždy jen otec sám bez maminky a styděl se požádat kolem jdoucí, aby mu zapsali, kdy a kde se pořad koná. Až jednou se na nás usmálo štěstí. Maminka dostala v práci za odměnu vstupenky pro celou rodinu a tatínek nám doma přečetl, že jsou právě do cirkusu a pojízdného zvěřince a to hned na příští neděli. Radost nás dětí neznala mezí. Snad jen prvorozený bratr Čenda nezdílel naši radost, neboť si uvědomil, že návštěva cirkusu koliduje s termínem jeho svatby. Když nám to připomenul, všichni jsme zesmutněli a hleděli na tatínka, který jako hlava rodiny měl rozhodnout. Otec to postavil rezolutně. Svatba musí ustoupit, řekl po chvilce, neboť je záležitost jedince, kdežto návštěva cirkusu je věcí kolektivu. Koncem týdne vyrostl na kraji města plátěný stan. V klecích, které mimochodem nevypadaly nejpevněji, se tísnila zvířata a snědí chlapci v maringotkách dodali našemu městu cizokrajný ráz. To vše přispělo k tomu, že o cirkusová představení byl mimořádný zájem a za lístek se dávalo pod rukou prý i sele. Proto si málo která rodina mohla dovolit navštívit cirkus v plném počtu. Obyčejně ho navštívil jen vylosovaný šťastlivec a doma pak ostatním předváděl, co ve stanu viděl. Smůlu měli u Bártu, kde jako vyslance určilo silně krátkozrakého strýce Síbu a doma se pak museli spokojit pouze s představením zvuků a melodií cirkusové kapely. U nás se nic takového stát nemohlo. Šli jsme do cirkusu pěkně všichni a mezi svými těly propašovali do stanu i bratrovu nevěstu a dva svědky. I když jsme byli v loži trochu namačkáni a tlustý svědek musel vzít svého tenčího kolegu na klín, netrpělivě jsme vyčkávali začátek představení. Zazněl úvodní pochod. Kapela nebyla z nejpočetnějších, ale oba muzikanti, harmonikář a dirigent, dělali, co mohli. Manéž se pak zaplnila artisty. 5 tornádo do ní vběhlo tak rychle, až oci ulétl klobouk. Tento náhodný trik sklidil nečekaný potlesk a tatík se musel děkovat. Skutečně ani nám nemohl vymluvit, že není z tornádo smluven. Nevěsta se dokonce urazila, že ve svatební den dělá tchán v cirkusu šaška. Mezitím už varietní umělci pochopili, do jakého místa stanu mají soustředit svůj um a v které loži mají hledat dobrovolníky. Otcova příhoda s kloboukem zkrátka vtáhla naši rodinu do víru představení. Potřebuji holohlavého pána, zvolal z manéže kouzelník, jen tak těkl okem po stanu a zaparkoval pohled do naší lože. No třeba vy, občané, vedle toho umělce s kloboukem. Vyzvaným byl děda. Nastalo trapné ticho, alespoň v naší rodině, jinak tribuny řvaly smíchem. Děda se stoupil jako hypnotizován a kouzelnický praktikábl. Nikdo z rodiny do té chvíle nevěděl, že toho má tolik v kapsách. Postupně mu z nich kouzelník vytáhl. Myš, vajíčko, růži, kombiné, 20 svázaných šátků, králíčka a z nosu holuba. Kouzelníkovi se v dědovi zřejmě zalíbilo a předvedl s ním ještě celou škálu triků. Hambou jsme se propadali, když si zakladatel rodu sedl opět mezi nás, mokrý a s natrženým sakem. Číslo skončilo a hudba hrála valčí. Zdálo se,

že na naši rodinu konečně hlediště zapomnělo. V tom se děda začal vrtět a jezdil si rukama po těle. Pak se vymrštil a do pauzy zařval. Vzal mi peněženku a hodinky. Takové davové nadšení jsem v životě neslyšel. Také děda, ač skutečně bez peněz a hodin, se musel děkovat, nehledě k tomu, že několik dětí si k němu přiběhlo pro podpis. Tím děda přišel na to, že mu kouzelník ukradl i plnicí pero. Bratr s nevěstou se znechuceně zvedli a razili si cestu ven. Byla to jejich chyba chtít odejít v naprostém tichu, když vzduch rozechvíval jen údery lasa, král prérie velký byl. Přitáhl si oba snoubence, sevřené do smyčky provazu, až k sobě. Dav šílel. Otec, kterého okolí považovalo za našeho principála, přijímal gratulace. Tak skvělou režii, poznamenal hlasitě jakýsi muž, kdy část komediantů je od začátku mezi lidmi v lóži, to jsem nikde neviděl. Tlustý svědek ještě více zrudl, schodil kolegu s kolenou a křičel. Občane, všechno je trapný omyl, jsme slušná svatba. Lidem se v té chvíli nemohlo zdát nic vtipnější. Klaun, to je klaun. Buráceli děti. Jdu si to s nimi vyřídit, chrčel svědek, vyhrnul si rukávy a vrhl se do manéže, bohužel právě v okamžiku, kdy napoleonský voják hledal do svého děla živý náboj. A tak byl zachránce naší cti vystřelen do koše, zavěšeného u stropu. Pak začala do manéže nastupovat zvířata. Konečně bude klid. Odechli jsme si a pohodlně se uvelebili v lóži, neboť tlustý svědek měl své nové místo v koši. Zvěř a ptactvo defilovalo pomalu manéží. Byla to krásná podívaná, i když se nám zdálo podezřelé, že sloni na nás příliš často kývají choboty a žirafa mrká levým okem. Pak se to provalilo. Našemu utrpení neměl být prostě konec. Papoušek vypuštěný z voliéry ani chvíli nezaváhal, nejkratší cestou dolétl k našemu otci, sedl si mu na hlavu, hladil ji křidélkem a volal. Meloun, meloun. Snad proto při krotitelově výkřiku, kdo vstrčil Vovi hlavu do tlamy, otec prořízl stanovou celtu a ještě s papouškem na hlavě vyrazil do tmy. A my všichni opřekot za ním. Kdo tedy tenkrát vsunul Lvovi hlavu do tlamy, netušíme. Ale jelikož tlustý svědek se od té doby u nás neukázal, kdo ví...